ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, vždyť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padá.

0: Vážení přátelé, vy si možná myslíte, že náš obdiv k mladým děvčatům je něco zvláštního nebo dokonce odsouzeníhodného. Ale je vůbec vědecky probádáno, jaký má být vlastně věkový rozdíl mezi partnery? Odborníci sice někdy tvrdí, že to je 5 až 7 let, ale pravda je přeci úplně někde jinde. Přeci všichni z praxe víme, že mnohdy daleko starší muž po boku mladé ženy omládne, dbá o svůj vzhled, začne si takzvaně barvit peří. Jednoho z takových novomanželů jsem pozval dneska k mikrofonu. Je to novomanžel Václav Stehno, který šel před měsícem do důchodu. Prosím, pane Stehno, pojďte k mikrofonu. Pane Stehno, já vás vítám, vám je 61 let.
1: No.
0: Nedávno jste se ženil.
1: No.
0: Dalo by se tedy říci, že právě vstupujete do života.
1: No.
0: A teď nám prozraďte, kolik let je vaší paní?
1: Tak to se radši neptejte, protože na diskošce je jedna z nejstarších a právě holky pro její pokročilý věk přezdívají křížal. Jmenuje se Marta, je to už skutečně very old větev.
0: No dobře, a kolik let je tedy vaší Martě křížale?
1: Na hromnice i bude 19.
0: No, to je veliký rozdíl. 19, vám je 61. Máte vůbec nějaké společné zájmy?
1: Jo. Disko a kolečkový brusle.
0: No, to je vyhráno, to vám určitě vydrží na celý život. Můžete nám prozradit, jak jste se s křížalou Martou seznámil?
1: Normálně, jak jsem říkal, jsme byli na diskošce tančit. Já jsem zrovna šel do záklonu. Prostě měl jsem takzvaně zaděláno na break. Akorát se sunu do mostu a chytli mě plotinky. Tak mi křížala pomohla do záchranky. Já jsem využil situace, požádal jsem jí o ruku. Já totiž v leže, jo, vypadám ještě líp než normálně.
0: Myslíte?
1: No jasně, potvrdil to i lékař. Povídá, pane Stehno, vy byste měl ležet pořád.
0: A pane Stehno, křížala Marta tedy s nabídkou k sňatku souhlasila i hned?
1: No jasně.
0: Co myslíte, že ji na vás zaujalo?
1: Já bych řekl jednak to, že mám po vojně. A za druhý, že se mnou nebudou problémy.
0: A jak vás přivítali rodiče Marty, tedy stará křížala, starý křížal?
1: Normálka.
0: Jo, no já se vás nechci dotknout, ale nezdáste se jim přeci jenom pro jejich dceru poněkud postarší?
1: Jako proč?
0: No jakože už delší dobu cestujete životem na druhou stranu. Že už takzvaně jedete na rezervu.
1: To mě nějak ani nenapadlo. Akorát, když jsme tam byli v neděli na obědě, tak jsem si všiml, že ty rodiče, jo, budou zřejmě nějaký náboženský fanatici.
0: Proč?
1: Protože pořád na mě jakhle koukali a furt vykřikovali. Ježišmarja! Pro Krista pána! Tak abych si pan tátu naklonil na svou stranu, tak jsem mu věnoval Walkmana. Nasadil jsem mu sluchátka na tykadla a pustil jsem mu do budky skladbu It was anything that you want, it was anything I can do, just follow me and I send her along with love from me to you. A on chtěl, abych mu to přeložil. Povídám, vole, snad je o rytmus, ne? Já vám řeknu o několikrát tyhle ty starý, i když jsou kolikrát mladý, nám mladým, i když jsme kolikrát starý, vůbec nerozumí. Já bych si dal nejradši pěstí, když si uvědomím, že celý můj starobní důchod tak křížali no stipendium. Padlo na toho Walkmana a takhle těžký prachy zaučili do skoro 40-letýho dětka.
0: Pane Stehno, to je velice zajímavé vyprávění. Jak dlouho jste vlastně s křížalou spolu?
1: Drtíme už 3. měsíc.
0: A chcete mít děti?
1: No křížala by furt chtěla, já ne. Já si nechci zkazit postavu.
0: To je rozumný. Máte nějaké, jako manžele, máte nějaké plány do budoucna?
1: No tak, chtěli bychom si natočit na video všech 22 dílů Rodáku a sehnat bony za 3.
0: Bony za 3, myslíte, že seženete?
1: Jasně.
0: A kdy?
1: Až se vrátí Vodáček.
0: Jo, to možná, jo. Pane Stehno, teď taková zásadní otázka. A jak to, že zatímco vaši vrstevníci se pomalu chystají na zasloužený odpočinek, vy zřejmě s ničím takým ale vůbec nepočítáte?
1: Ne. Jestli si mý vrstevníci odpočinek zasloužej, klidně odpočívaj. Já nic takového nepotřebuju, protože já se celý život držím přísloví, že mladý Ital přes leto nepracuje A v zimě tančí.
0: No taky. Pane Stehno, já vám děkuji za rozhovor. Přeji vám, aby vám to vydržel. Jedete s manželkou v létě někam na dovolenou?
1: Do Egypta s CKM.
0: Cestovní kanceláří mládeže dokonce, no to je odvážné. A mohu se zeptat, kam cestujete?
1: Do Egypta.
0: Do Egypta. Proč zrovna do Egypta?
1: No, protože Křížala vždycky říká, víš, Vašeku, ty do toho Egypta tak nějak patříš.
0: No ale nechápu, proč byste tam jako měl patřit?
1: Tak ona mě jako v důvěrných chvílích, jo. Vždycky šeptá, ty moje mumie.
0: Děkuji vám.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu,

0: Kantry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme.

Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: newyorském metru sedí Černoch a čte noviny. Vedle něj přisedne Žid. Nakoukne Černochovi přes rameno a vidí, že ty noviny jsou v hebrejštině. Zakroutí hlavou. Pane, to vám nestačí, že jste Černoch.
1: Dva souvěrci na lodi do Ameriky. Bouře, loď se začne potápět, nebych. Panika, jeden z těch dvou sedí klidně na palubě, druhý zmateně pobíhá a vykřikuje, oni nevidějí, co se tu děje. No a co by se tu mělo dít? Loď se potápí. No a? Je snad moje?
0: Majitel obchodu si zavolá svého pomocníka. Chci s vámi, pane Digreen, vážně promluvit.
2: Co se stalo, pane šéf?
0: Pracujete u mě 5 let a po celou dobu mě okrádáte.
1: Jak bych mohl?
0: Nepřerušujte mě. Nejméně 2 roky se zavíráte ve skladu s mou ženou.
1: Ale...
0: A teď jsem se dozvěděl, že jste přivedl do jiného stavu mou dceru. Varuji vás, pane Digreen, nežeňte to k nejhoršímu.
2: Máš jít k šéfovi.
0: Ke kterému?
2: K seniorovi.
0: Fischerovi se stáhne žaludek, odkráčí do ředitelny, ale je obřadně přijat a usazen do křesla.
2: Neumím si, pan Fischer, představit, říká zakladatel firmy Simon a Simon, že by se naše firma mohla obejít bez vás.
0: O to Fischer vydechne blahem.
2: Od příštího měsíce se o to přesto pokusíme.

0: Zrychlený obchodní styk. Posíláme vám objednané zboží a fakturu splatnou do týdne. Zároveň předáváme celou záležitost našemu právnímu zástupci.
1: Lyonský zbohatlík, který konvertoval ke katolíkům, provází návštěvu po svém novém domě. Zde je naše jídelna, typický Biedermeier, zde ložnice ve stylu Ludvíka XVI., tu manželčin rokokový salonek. A toto, to je pokojík po mém otci. Vidím, přeruší její host. Předkřesťanská epocha.
0: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
1: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchod školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
0: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
1: No, dobře. Ale co pak?
0: No, pak se na to zvykne.
1: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.

0: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
1: Feinberg, když je střízliv.
0: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
1: Feinberg, když je opilý.
0: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
1: Jak se jmenujete?
0: Jakob Abeles.
1: Odkud?
0: Z Tarnopole.
1: Vaše zaměstnání?
0: Vetešník.
1: A vyznání?
0: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

Tehdy hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum. Tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou

z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Praváč je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pád. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď, den co den, marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country.

přicházím odpovědět na další častou otázku, odpovídám i hned. Ano, 14 dní. Pardon, ale na otázku... Na otázku, jestli jsem byl na vojně. Ta vojna byla krátká, pak jsem nastupoval na vysokou školu, tam jsme měli 14 dní nejdřív povinnou vojnu. Já jsem za tu dobu pochopil, že to není pro mě a bohužel jsem byl tak těžce indisponován, že jsem dostal modrou knížku, ale o tom tady nechci mluvit. Já jsem za těch 14 dní zažil tolik, že bych mohl napsat knihu o vojně. Stal jsem se velitel čety, čili pode mnou už bylo asi takových 30 studentů, kteří si mohli chodit stěžovat svému nejbližšímu nadřízenému. Taky si přišli stěžovat třeba, že mají studený oběd. Já jsem to nevěděl, protože já jsem tam nejedl, mě tam nechutnalo. Já jsem se živil těma konzervama z army. Ale oni přišli, měli hovězí, tatarskou, brambory, opravdu studený. A já jsem teda musel si stěžovat dál. Vrazil jsem do kanceláře nejvyššího velitele, jsem se hlásil předpisově, vím to doteďka. Soudru, podplukovníku, velitel čety, student Novotný. Dovolte mi promluvit. Říká, co chcete, Novotný? Jsem řekl, mohl byste ochutnat náš oběd? On říká, proč bych to dělal? Já jsem říkal, protože je studený. Tak on neochutnal, on byl spravedlivý, jenom si sáhnul na brambory a na masíčka, už pochopil, že mám pravdu. Udělal přesně to, co jsem očekával. Spravedlivý chlap. Chytl ten talíř, vyrazil, já mu sotva stačil. Hnal se přes celý dvůr do té kuchyně. Postavil do haptáku celou kuchyň. A řval na ně non-stop 10 minut. A řval, a řval, a řval. A jak byl rozjetej, tak je seřval i za to, že ta tatarská omáčka je studená. My jsme tam měli takového malého svobodníka, tak takhle malý možná nebyla. Napoleon typický. No a ten na nás řval, pochopitelně měl tam před sebou řadu studentů. To byl těžký boj, který nikdy nemohl vyhrát. A on mluvil takým divným jazykem, mluvil. To nebyla ani ostravština, ani polština, ani slovenština. Ten člověk musel žít někde v místě, kde se tyhle tři regiony protínají. Já to neumím ani napodobit, jak on mluvil. Ale on na nás řval, třeba nás postavil všechny do pozoru, celou tu velkou rotu a teď na nás řval. Teraz budeme cvičit plížení po rovné zemi. A teď z davu těch studentů se ozvalo, země je kulatá. A on se rozužil a řekl, kdo to řeknul? Teď se ozvalo Koperník. A říkal, Koperník, dva kroky vpřed!

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

A pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černej volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal. A náš trafer zas u chaty benžo pikoval. No konečně přišel k rozumu. Potok opět křišťálově vodu čistou měl. Náš hrdina

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spil. A proč tu ležíš?

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

0: pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Milana Ády Po pěšinách snů.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi tě

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý.

při mě stát. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chycem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Kamenický Luka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.

0: Tantry počasí.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 38 stupňů.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Agri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Padělané a pašované cigarety tvořily loni v Česku necelých 9% z celkové spotřeby, což odpovídá asi miliardě kusů cigaret. Spotřeba legálních cigaret v České republice klesá. Český stát kvůli nelegálním cigaretám loni přišel o zhruba 6 miliard korun na daních. Česko zasáhla další vlna extrémních veder. Už dnes teploty překročí 35 stupňů Celsia. Zítra bychom na některých místech mohli naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty podle současných modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Kam tentokrát půjdou peníze a proč, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
2: Peníze tečou na Třebíčsko. Další obce v okolí Dukovan dostanou krajskou podporu, pomůže jim zvládnout dopady výstavby nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Peníze jdou do Tavíkovic a Hostěradic. Budování nových silnic, obchvatů a přípravy v regionu jsou v plném proudu. Na začátku srpna začne například dopravní omezení mezi Vémyslicemi a Dobelicemi. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
1: Je třeba počítat s tím, že knihovna v Mladé Boleslavi je zavřená.
3: Knihy si v těchto dnech v hlavní budově Mladoboleslavské městské knihovny na třídě Václava Klementa nepůjčíme. V plném proudu tu totiž je letní rekonstrukce interiérů. Jde hlavně o stavební úpravy v půjčovnách i vstupním vestibulu, dále o novou výmalbu a také opravu fasády. Práce, které obsahují i vybavení interiérů, tu skončí do začátku letošního října. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: to byl Kamarád, respektive písnička, která se jmenuje Kamarád od Brontosauru. I my, Kačka s Vláďou, zdravíme naše kamarády, respektive posluchače Country Rádia, a to ve čtvrtek 30. července v 6 hodin a 6 minut.
1: My doufáme, že po ránu se vám nestane nic divokého a nic, co by vás vyděsilo. Já třeba jsem po ránu úplně vyděšená.
0: Ano.
1: Jela jsem autem a něco mě začalo šimrat na ruce. Je to taková jako teda hloupá historka, ale já tím teď žiju.
0: Tak... To je hezká historka, akorát rozuzlení čeká teda.
1: No tak co, tak to takhle jako ometeš, no. Že jo, a za chvíli znova. A co to bylo?
0: Pavouk,
1: ale velký, s takovou žlutou prdelkou. A to nechcete, když řídíte. Tak vždycky jenom prohlídněte auto, jestli je všechno v pořádku, není tam nějaká pavučinka, jo, abyste prostě nebyli takhle po ránu vyděšení. My vám přejeme samozřejmě jenom to dobré bez pavoučku.
0: Ano, tak pokud vás někdo šimral po ruce, tak to může být třeba spolujezdec, milé dámy, ale o tom byste dopředu určitě věděli, že jo. Tak vy se od nás dovíte, že nás čeká muzika v nejbližších chvílích, Kamarádi táborových ohňů, nebude chybět ani Ivan Mládek, s tím se my připravíme na brdy. No a to počasí, to no, asi všichni předjímáme, jak dnes bude, že?
1: No tak takhle, já jsem se oblekla, že teda má být jako velké horko. Ty jsi se taky oblekl, že má být velké horko, tak po ránu jsem měla pocit, že slyším nějaké kapky, jak bubnují na okap, ale to samozřejmě byl nějaký šum asi,
0: ja,
1: protože
0: tak.
1: Dneska by ty teploty měly dosáhnout opravdu závratných výšin.
0: A zdešem to asi nebude to pravé ořechové. Tak počasí nás čeká samozřejmě také doprava, budeme někoho probouzet, je to hodně.
1: No a mrkneme se za Bořivoji, protože ty mají právě dnes 30. července svůj svátek.
0: Tak ještě jednou krásný dobrý poslech.
1: A hezké ráno.

0: 6 hodin a 12 minut, tak se mrkneme na to, jak to vypadá s tím počasím a jestli pak máme někde nějaké šlamastiky v dopravě, tak začneme tou dopravou,
1: ano,
0: Vláďo.
1: Já, co se týká těch šlamastik, není to tak hrozný zatím, alespoň v tomto čase, ale na D1 v Ostravě z Brna do Bohumí na směr Svinov se zpomaluje. Je zde nadměrný náklad, projíždí v omezení, takže počítejte s malým zdržením, ale musíme to zaklepat. Jede to, takže by to mělo být všechno v pořádku.
0: Jako asi krokem, ne? Když asi je to nadměrný krokem, náklad, ano, ještě v omezení, tak to samozřejmě vedle něj můžete jít možná pěšky. Počasí vypadá pěkně, jo, takhle po ráno si myslím, že ty teploty
1: takhle by to
0: jsou...
1: mohlo zůstat celý den.
0: Ale nezůstane. Takhle ty teploty se pohybují od nějakých 15 do 20 stupňů Celsia, což je třeba oproti včerejšku významný rozdíl, protože já si pamatuju, že jsme hlásili v tuto dobu kolem 10. To ano. Máme dvojnásobný nárůst. Nebojte, přes den to tak strašné nebude, že by bylo třeba 60 stupňů.
1: No, ale bude to opravdu pro mnohé z nás velmi nepříjemné. Ale my jsme nositelé dobrých zpráv, takže si pojďme dát muziku a pak to počasí přiblížíme podrobněji.
0: Tak přejeme ještě jednou krásné čtvrteční ráno.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera

Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

večer, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj hůrák, zmizte odtud, ať vás vezme čert.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Jak bylo, je a bude.
2: Sluníčko nám dneska vyšlo v 5 hodin a 26 minut, zapadat nám bude ve 20 hodin a 46 minut.
3: 8,2 a 32,7, to jsou rekordní teploty, samozřejmě ta nejnižší se vztahuje k roku 1948, ta druhá zmíněná, tedy 32,7 stupňů Celsia pro rok 2024. Mám takové obavy, že dnešní rekord bude překonán, no ale pojďme se na to podívat teďka, jak je to na celém území České republiky.
2: Většinou se radujeme, když jsou rekordy překonány. Tak dneska se možná radovat nebudeme, už ty teploty, které jsou teď po ránu, tomu nasvědčují, že nás čeká opravdu horký až parný den. Teploty se v tuto chvíli pohybují mezi 15 až 20 stupni Celsia.
3: Dnes má být jasno až polojasno odpoledne a na večer od jihu přibývání zvětšené oblačnosti. No a přes den teploty 32 až 38 stupňů Celsia, na horách kolem 1000 metrů 27. Tak tolik prognóza na dnešní den.
2: No, tak počítejte s opravdu velmi silnou zátěží horkem. V pátek bude pokračovat horko, hlavně v Čechách. Nás čeká i možnost přehánek nebo bouřek, ale jinak bude polojasno až oblačno. A pozor, na pátek, to snad ani není pravda. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
3: No, tak pojďme raději na pronostiky. Co červenec neupeče, to již srpen neuteče.
2: Jo, no až takhle. Tak mrkneme ještě na další. Nebyl červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
3: Tolik informace o počasí, teď už informace o muzice. Faith Hill.
2: Dáme si Mississippi Girl právě teď.
3: Hezký poslech.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáh láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý fór teď nosím já, ale jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stůl.

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval počsem, rytář z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běz, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří prolec mý pobouchač se sách, ale já ji měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčný nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej mi tě rád a přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Chlap Zuzanka. No a teď už babi Daněk a za chviličku taky doprava.
2: Tak hezké ráno přejeme.
3: Déšť ti, holka, slepil vlasy,

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za chviličku už bude 6:30, posloucháte Country Radio a já tu pro vás nesu informace o dopravě. Vlakové výluky jsou dneska platné na trase Rybník Linz, Boskovice Skalice nad Vltavou, Nymburk Rozdělovice nebo Brno Ivančice. Tohle to jsou takové ty dlouhodobější výluky, které vytrvají ještě několik dní. Co se týče silnic, tak komplikace čekejte zejména tady v Náchodě v ulici Broumovské. Došlo tam ke střetu dvou osobních vozidel. No a kdyby byste měli pro nás nějaké info z vašich cest, z vašich ranních cest 210 323 333. Přejeme šťastnou cestu a hezký čtvrtek.
0: Country Radio. Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
2: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
3: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
4: Country Rádio.
5: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Dobré rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Pokud někam pojedete, třeba na dovolenou, tak velmi opatrně. Pondělí bylo totiž na silnicích v Česku zatím nejtragičtějším letošním dnem. Při dopravních nehodách podle předběžných policejních statistik zemřelo 6 lidí. Brněnský magistrát kvůli horkému počasí až do neděle zpřístupnil 2 historické sály. Lidé se tam budou moci ochladit nebo občerstvit každý den od 10 do 18 hodin. Apple se krátce stal veřejně obchodovanou firmou v historii s hodnotou přes 106 bilionů korun. Překonal hranici 5 bilionů dolarů a zůstal nejhodnotnější společností na světě před NVIDIA. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 38 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dneska je v kalendáři Bořivoj. Možná si říkáte, to jsou kluci, kterých je tak, já nevím, 100, ne, ano. Možná v Česku. Neznám žádného Bořivoje, ale vězte, že jich je 2000, tak není to taky zase žádné závratné číslo, ale my o vás víme, milí Bořivojové, a zdravíme vás moc. Jde o staroslovanské mužské jméno, které se vyskytuje i ve zkrácené podobě jako Bořek. Význam obou jmén je shodný, tedy bojovník nebo ten, kdo vede vojsko do boje. Jméno vychází ze dvou staroslovanských slov. Prvním je boroti, to znamená bořit nebo bojovat, a druhým potom voj, které představuje množné číslo ke slovu voják nebo vojín. Takže je to prostě kluk, který se podle mě nevzdává. Jo? Je to ten, který chce být vepředu, chce vést nějakou skupinu lidí, tak možná to bude nějaký manažer, nějaký ředitel, jo, a bojuje třeba i za ostatní.
2: To by bylo fajn, pokud víme, tak známe Bořivoje Zemana, což byl režisér a scenárista, a také onu fiktivní takovou tu kresleně loutkovou postavu Bořek Stavitel, že? Ten byl také vepředu a všechny ty hračky, jak tam jezdili, tak stavili a opravovali různé domy a silnice.
1: Jo.
2: Ten to vedl všechno. Bořivoje.
1: Jo, takže koukáš na takovéhle hezké pohádky po večerech.
2: Mě to vždycky jako úkonejší, přijdu na jiné myšlenky. Jo, vracíš se do všechno spraví.
1: Do těch dětských let. Tak jdeme na další jméno.
2: V kalendáři je další jméno. Velmi podobné. To jméno je Vojen. Má slovanský původ a je odvozeno od slova vojna, což znamená válka nebo boj. Význam jména je tedy spojen s bojovníkem nebo válečníkem. A co je velmi zajímavé, Vojen byl mytický pokračovatel Přemysla Oráče a kněžiny Libuše, zakladatelů dynastie Přemyslovců, jedním ze 7 legendárních českých knížat mezi Přemyslem Oráčem a prvním historicky doloženým knížetem Bořivojem.
1: No tak vidíte, tak Vojen je docela tedy zásadní jméno, alespoň pro českou historii. Podíváme se do mysliveckého kalendáře a tady je napsáno, že je kaňkování kun. To je jako, že někdo chodí a dělá kaňky na kuny.
2: No, tak samozřejmě myslivci ním rodí, všichni vědí samozřejmě, že jo, je to velmi důležité datum a velmi důležitá akce, která se těch kun vlastně týká.
1: A to znamená, co se teda děje?
2: No tak jako hledají svého samečka.
1: Ty kuny nebo myslivci?
2: Všichni. Tak, ještě máme Mezinárodní den přátelství, vyhlášen OSN v roce 2011. Lidé ve městě, ve světě si den přátelství připomínají různými způsoby. Například si posílají pohlednice, obdarovávají se náramky přátelstvím a podobně. Nebudou společně na večeři.
1: No vidíte.
2: Takže pokud máte nějakého kamaráda nebo kamarádku, dejte náramek a běžte na večeři.
1: Přesně, tady máš náramek. A na co? No protože jdeme na večeři. Dneska je Mezinárodní den přátelství. No tak aspoň víte, co dneska večer budete dělat.
2: Teď už Creedence Clearwater Revival ve vysílání Country Rádia v 6 hodin 39 minut.
1: No a my se za chviličku taky podíváme na počasí trošku podrobněji, abyste věděli, jak se na dnešek vybavit.
2: Hezké ráno.

0: Pacifik, blátivá cesta, tak blátivých cest se určitě dnes nedočkáme, protože nebudete někde třeba na Šumavě, v Bažinách a podobně, protože dnes má být opravdu velké horko. Už teď po ránu atakují teploty nějakou dvacítku, to znamená přes den nám trošku vzrostou, no dalo by se říct hodně, tak se na to připravte, pitný režim dodržovat, vemte si nějaké lehké oblečení, pokud nikam nemusíte vycházet, třeba v poledních hodinách, tak zůstaňte doma a poslouchejte třeba country rádio, no a pokud nemusíte nikam jezdit, tak také zůstaňte doma, protože i na silnicích máme nějaké problémy, je to tak?
1: Přesně, všichni zůstaňte doma a vůbec prostě nechoďte do práce. Prostě dneska budou teploty kolem 38 stupňů Celsia, tak se na to vymluvte, že se vám prostě dneska nechtělo.
0: Jo. No, a nebo že jsou v zácpě někde na silnici.
1: Jo, přesně, chcete ležet v bazénu a ne někde v zácpě, třeba z Prahy na Brno, jo, půjde jedničce 181. kilometr. Tak tam máme velmi silný provoz, netýká se pouze kamionů, které tam téměř stojí, ale tahne se tam kolona až ke sjezdu na Mikulov. Pro osobáky je to zhruba na 20 minut.
0: Země tvých dlaní, tak to už je kapela Kamelot, no a za chviličku někoho z vás budeme probouzet.
1: Jinak musím říct, že kapela Kamelot,
0: ano,
1: respektive Roman Horký už má za sebou první koncert po té své operaci a dopadlo to dobře, takže všechno v pohodě.
0: To jsme moc rádi.

0: Fetri Rádiu.
1: Takové kouzelné přání tady máme pro jednoho oslavence, který je dneska, je to dneska, slaví narozeniny.
2: No, bylo to v těchto dnech, nebo je to v těchto dnech, konec konců to se samozřejmě dovíme.
1: My to tady nemáme napsáno, kdy to přesně je.
2: Jak je to aktuální, tak důležité, abychom se oslavenci dovolali, protože to přání tatínek Bohuslav a dědeček v jedné osobě je naprosto úžasné. Tak věříme, že nám zvedne telefon, abychom mu to všechno mohli vypovědět. Co myslíš?
1: Já si myslím, že to ví. Já si myslím, že tyhle věci všechny ví. Ale když je uslyší od nás, tak si myslím, že bude ještě šťastnější.
2: A když se doví, kdo mu to všechno přeje, protože ten výčet těch jmén je opravdu obrovský.
3: Nyní jsou všechny obvody obsazeny.
1: No, obsazeny obvody, tak my se nevzdáváme. My to zkusíme ještě jednou. Protože samozřejmě my se dovolat chceme, takže víte, jak to je.
2: A líbí se mi tady ty piktogramy, jak jsou v té textaci obsaženy srdíčka sama.
1: To jsou emotikony.
2: To také, piktogramy. Ano. No, emotikony. Ano, nedávno jsme o ní hovořili. Den emotikon, pochopitelně. No, je to moc hezky napsané. Emotikonů. Jsem se přeřekl.
1: Tak halo. No. Tak jak teda?
2: Tak halo, můžeme říkat akorát my, protože oslavenec Bohuslav asi nám halo neřekne.
1: Neházej flintu do žita.
3: Nyní jsou všechny obvody.
1: Ta paní prostě nezní tedy jako Bohuslav, nedá se nic dělat, tak přečteme přání.
2: Ano, krásné dobré ráno, chtěla bych popřát našemu milovanému tatínkovi Bohuslavovi, já to řeknu, ke krásným 57. narozeninám.
1: Přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, ať se ti splní všechno, co si přeješ a ať si pořád takový, jaký jsi. Úžasný, tak?

dáreček z lásky je nejmilejší. Každý to dobře ví, že i ten nejmenší dáreček z lásky je nejmilejší.

0: Skupina Rangers, Láska je věc kouzelná, vidíš to, dvě krásné písně o lásce nás dělí od té 7. hodiny raní. Probouzili jsme s písničkou Na téma láska, no a Na téma lásky tu byla i z kapela Rangers.
1: Teď ale budeme pokračovat s Glennem Campbellem, který bude zpívat Try a Little Kindness, pak bude 7. hodina, dáme si zprávy a počasí, no a poté Pavel Brimmer.
0: A fešáci, krásný den, krásné ráno.

0: Antri počasí.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 38 stupňů.
2: I love little baby ducks, old pickup trucks, slow moving trains and rain.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o násobek částky. V doprovodném usnesení vyzvala horní komora kabinet k tomu, aby připravil zavedení automatické valorizace rodičovský. Předlohu, která upravuje také tzv. Superdávku, dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Teď na Slovensko. V areálu kulturní organizace Matica Slovenská v Martině přistoupili k opravdu unikátnímu řešení ke zkrášlení svého areálu. U příležitosti nadcházejícího mezinárodního krajanského festivalu nastříkali vyschlé křoví zelenou barvou. Na sociálních sítích diskutující vzpomínají na základní vojenskou službu za socialismu, kdy se podobné metody využívaly v kasárnách. Teď se vrátíme zpátky domů. Především dopravní novinky z Jihlavy má Luděk Savana Urbánek.
2: Autobusové nádraží v Jihlavě po přesunu linkové dopravy k centrálnímu dopravnímu terminálu čeká nová budoucnost. Co bude stát na atraktivním pozemku v těsném sousedství horácké multifunkční arény, vysoké školy i nového dopravního uzlu, zatím není jasné. Jisté je pouze jedno, společnost IKOM Transport totiž už teď vyloučila výstavbu dalšího parkovacího domu. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Zdravotní záchranná služba v Jablonci nad Nisou má nové hnízdo pro sanitky i záchranáře.
3: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Nová základna je aktuálně největší a nejmodernější výjezdovou základnou v Libereckém kraji. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů korun. To by mělo být dokončeno ve druhé etapě počátkem příštího roku. Honza Navrátil, Jablonec nad Nisou.
0: Sport.
1: Ještě do světa basketu. Skoro 20 let žil díky basketbalu po celém světě. Teď se ale skoro 37-letý bývalý reprezentant Patrik Auda, člen úspěšné české generace, vrátil. I když ne tak úplně domů. Brněnský odchovanec, který byl na mistrovství světa u 6. místa v Číně a 9. na olympijských hrách v Tokiu, se domluvil na smlouvě v pražském USK. Po mnoha letech tak přidá v národní lize další starty. Skončily zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pětatřicet let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Pri rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Není to tak dlouho, co jsme tady slyšeli právě tohleto sdělení. Ano, je to tak, 35 let. Můžete poslouchat vysílání Country Rádia. No a pokud budete chtít, můžete ho poslouchat i následních 35 let. Ale co je pro nás podstatné, že 15. srpna oslavujeme tohleto krásné výročí v Pikovicích.
2: A vy můžete být u toho, pokud si tedy vyhrajete dva lístky a dvě parádní trička, která snad si vezmete i na sebe.
1: Včera jsme si je zkoušeli, tady jsou moc hezké.
2: No, ty jsi neskoušel, ty jsi do něj nevlezl. Jo, no. Ty jsi strašně ale, jako přibral, ale
1: no, ty jsi zkoušela to triko a moc ti slušelo.
2: Já jsem taky přibral.
1: Takže XXL, tam jsou taky.
2: Ale takhle máme tam jako dost limity, takže samozřejmě jako myslím, že maximum je 3XL a do toho jsme se teda jako oba vlezli krásně.
1: Ne současně teda, každý zvlášť jsem myslel. Dobře.
2: Tak, každý jsme měli jedno tričko.
1: Tato dvě trika mohou být vaše, včetně vstupenek.
2: Ano, vy taky nemusíte vlézt do jednoho trička a dostanete hned dvě. Tak máme tady pro vás jednu otázku, která souvisí s Country Rádiem, ostatně jako vždy, tak pokud to nás máte v uších denně a posloucháte nás už třeba nějaký ten pátek, tak si myslím, že pro vás
1: už nějakých 35 let.
2: Už vůbec pro vás nebude žádná potíž zodpovědět naši otázku. Tak Country Rádio, hezké ráno.
3: Dobré ráno, tady Dana.
2: Dano, zdravíme vás, přejeme hezký den. Co pak děláte?
3: Právě snídám.
2: Právě snídáte, takže si tu snídaní chcete ještě trošku vylepšit o dvě trika a dva lupeny. Tak příležitost je tady, tak se jí chopte, máme pro vás otázku.
1: Nedávno jsme hovořili o staré adrese Country Rádia, tedy té předchozí, než je současná. To byla Říčanská 3, byla to součást našich otázek. No a my se vás dnes pro změnu ptáme, jaká je současná adresa Country Rádia. Zdravíme pejska.
3: No. Byla jsem u vás a je to trošičku problém, je to na Vinohradech, ale přímo ulici teda.
2: Ulici, jste blízko, protože Vinohrady mají ulici, která se jmenuje dost podobně.
3: Vinohradská.
2: No, a to číslo víme?
3: No, to teda opravdu si nepamatuju, to už je strašně dlouho.
1: Je to Vinohradská a je to...
2: No počkejte, tak nám řekněte aspoň, jaká je to Praha, když nevíte to číslo.
3: Praha 2.
1: Ona se jako překuluje, ta Vinohradská, ještě
2: tady
1: do jiné pražské čtvrti.
2: Tady už
3: je
2: jsou strašnice.
3: Dvojka s desítkou.
1: No, takže
2: když to není dvojka...
3: Prosím.
2: Takže když to není dvojka, tak to bude...
3: Desítka.
2: Takže je to Vinohradská. Takhle. Bylo to teda Wofous, ale vy víte, kde sídlíme. Jak byste situovala třeba ostatní posluchače Country Rádia? Kde to přesně jakoby je? Třeba naproti? Naproti čemu to je?
3: Naproti čemu? Okolo vodárny jede tramvaj nahoru na Vinohrady.
1: No jinak, když dospějete do určitého věku, tak musíte počítat s tím, že jednou nastane konec, že jo?
2: No, takže je to naproti Vinohradským.
3: Vinohradským hřbitovům krematorium.
2: No jasně, takže tady to si myslím, že je taková dobrá jako rychlá nápověda, takže je to Vinohradská 167, Praha 10, Strašnice. To je ta správná adresa, no a vy máte tedy dva lístky do Pikovic, tak vyrazíte s námi vláčkem nebo po vlastní ose?
3: Určitě vláčkem. No, a paráda. Moc se těšíme s manželem.
2: Skvělý.
1: Pozdravujte manžela, my jsme vám to samozřejmě rádi dali, protože když jste řekla, že snídáte a vy byste nevyhráli, jak vám mohlo zaskočit a mohla byste skončit tady naproti nám Country Rádiu třeba.
3: Děkuju.
2: Tak gratulujeme. Tady máte Pavlínu Jíšovou, Adéla Bohodlo. To je taková výherní píseň jenom pro vás. Vydržte na lince. Gratulujeme.
1: Gratulujeme. Hezký den přeje.
3: Děkuji.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo od ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

0: vámi je Country Radio přesně ve čtvrt na 8.
1: Ano, a my si řekneme něco málo z dopravy a také nakousneme počasí. Konec konců už všichni dobře víme, jak vysoké teploty nás čekají, ale možná netušíte, pak když jste za volantem, že si máte dávat pozor na D6, tam se stala u Jenče dopravní nehoda, je to z Karlovy Varu do Prahy na 5,5 kilometru se srazila dvě osobní vozidla, došlo tam i k úniku kapalin a pozor, brzdí se už na 7. kilometru. No a to počasí, spletem se nějak?
0: Vláďo, vždycky.
1: Se spletu?
0: Takže dneska ano. Teploty až 38 stupňů Celsia, ale teploty je teď aktuálně po venku. Musím říct, že celkem jako ten rozptyl je poměrně jako veliký a nedá se říct, že třeba na horách je míň, nebo protože tady třeba na Šumavě v Železné Rudě je teďka 20 stupňů Celsia. A když se koukneme úplně na jih Čech, tak třeba taková přední Výtoň má 14, to je rozdíl 6 stupňů, což je docela dost. Ale průměrem je teďka kolem 20 stupňů Celsia, třeba Jižní Morava až 25. Tak. Takže nedá se to úplně specifikovat.
1: No a v 7:16 nás čeká další muzika, kapela Bee Gees, tu Love Somebody, a pak už pohled do historie.
0: Ano, takže malinko zvolníme při čtvrtku 30. července. Přejeme vám krásné ráno.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: 7 hodin a 19 minut, mrkneme se na to, co se událo v historii, protože možná některé věci víte a čekáte, že je řekneme. A o některých možná nemáte vůbec šajna, jak se tak říká. Rok 1971, tehdy František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche. A taky rok 1970, tedy rok předtím, byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy.
2: Dostáváme se k narozeninám. Dnes by slavil narozeniny Jan Teplý. Ten se narodil v roce 1931, bohužel už není mezi námi. Jednalo se o známého herce například z filmu Skřivánci na niti, Ucho, Fešák Hubert či Oznamuje se Láskám vašim. No a co je zajímavé, spolu založil hereckou asociaci již byl 14 let prezidentem.
1: Rok 1932, tehdy se narodila Alena Vránová, herečka, zpěvačka a také dabérka.
2: V roce 1939 se narodil další herec, bohužel, který už není mezi námi, Alois Švehlík. Mimo jiné byl skvělým dabérem, za což získal celou řadu ocenění, kupříklad cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu filmu Lepší už to nebude.
1: Rok 1947 byl stěžejní pro jedno zásadní jméno, zejména tedy filmu a kulturistiky. Tehdy se narodil Arnold Schwarzenegger, rakousko-americký sportovec, herec a také republikánský politik. Musím říct, že je to prostě chlap do nepohody. Pokud ho máte rádi jenom z filmu, tak ho určitě třeba sledujte na sociálních sítích, protože tam dává prostě skvělé příspěvky, strašně miluje zvířata, má doma oslíka, prostě má velký ranč a jeho oslík chodí do jeho kuchyně a on tam s ním snídá, je to prostě velká legranda.
2: Tak dostáváme se bohužel k úmrtí. V Česku nás v roce 1986 opustil Jenda Korda, tremský zpěvák a skladatel. Byl český tamburaš a hráč na brač, sporový zpěvák, trampský zpěvák, skladatel, textař, písničkář a propagátor trampingu.
1: V roce 2007 zemřel Ingmar Bergman, švédský režisér, který má na svědomí filmy jako Podzimní sonáta nebo Sedmá pečeť.
2: No a v roce 2015 zemřela americká zpěvačka Lynn Andersonová. Byla držitelkou mnoha ocenění, včetně ceny Grammy.
1: Tolik dnešní data v datech pro 30. červencový den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dneska se vlakem nesvezete na trasách Rybník, Lince, Nymburk, Rožďalovice nebo Brno, Ivančice. Další vlakové výluky, třeba i ty polodenní, najdete na webu Českých drah www.čd.cz nebo poslouchejte dál Country rádio, vždycky o půl se o dalších výlukách dozvíte více. Mrkneme i na silnice, v Praze se bouralo v ulici Novopatská na D6 na 5,5 kilometru ve směru na Prahu. Máme dopravní nehodu, jde tam o srážku dvou osobáků a z jednoho automobilu se dokonce začíná kouřit, takže situace je poměrně nebezpečná. Dávejte pozor, D6, 5,5 km ve směru na Prahu. A kdyby něco, 210 303 333, to je linka do studia a ta je vám samozřejmě k dispozici. Přejeme šťastnou cestu, teď zprávy, počasí a taky Pavel Dobeš.
2: Country Radio.
3: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
4: My partu měli v

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. Ah, no to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já nesuper. Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.
6: Country Rádio.
1: Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
7: Hezké ráno. Dva obvinění úředníci z pražského magistrátu po policejní razii sice nechodí do práce, ale dál pobírají plat. Jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. E-shopy pravděpodobně kvůli novému nařízení Evropské unie krátkodobě zdraží. Bude to kvůli vyšším nákladům na obaly. Nařízení, které má omezit množství obalového odpadu, začne platit od 12. srpna a je nutné změnit technologie a úpravy logistiky. Valčtejnská zahrada v areálu Senátu se opět promění v letní kino. 18. srpna se tam bude promítat film Letní škola. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 38 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak se podíváme, jak to včera bylo s tím ranním otazníkem. Kam byste poslali ostatní na nejhezčí koupání v Česku, protože teploty jsou takové, jaké jsou a každý z nás si určitě zaslouží a těší se na nějaké ovlažení, osvěžení, prostě tak, aby se v těch parnech schladil.
1: No tak přišly nám tady odpovědi, i že nám to prostě neřeknete, protože je to tam skvělý právě, protože tam nikdo není, takže tam prostě nikoho nechce nikdo pozvat, jo?
0: Ale to jsou jako celkem pochopitelné odpovědi, já se docela ani nedivím. Představ si, že prezentuješ nějaké místo, které je naprosto krásné. Romantika, příroda, koupání třeba někde mezi skalami a teď to všem řekneš, že už tam nemusíš chodit vůbec potom, protože
1: proč?
0: Všichni posluchači prostě Kantry Rádia tam přijedou.
1: Se seznámíš, ne? Prostě roztáhnete deku a budete prostě hovořit spolu, budeš se družit.
0: Ano, Alež nám napsal kam? Do pivních lázní.
1: No vidíš, Lenka píše, že nás zve do lomu Vycpálek na Jesenicku.
0: Do Jizery na Pešatku, no na Panton, tady je napsáno, tak to napsala Jaroslava.
1: Emilka píše, u nás v Ústí nad Labem je moc pěkné termální koupaliště v Brně a přírodní zatopený lom jezero Milada.
0: Tak vidíte to, když tak se podívejte na náš Facebook a teď jedna krásná pozvánka také k vodě, konkrétně na Bílou pláž a to v podobě písně od Jitky Vrbové.
1: Tak věřím, že dneska na té Bílé pláži vám bude příjemně s těmi teplotami kolem 38 stupňů Celsia.
0: No, bodejť mi ne.

0: Baječný Johnny Cash, 2 minuty před 7:45. D1 ve směru na Brno. Tak za Domašovem se nám začala tvořit kolona, respektive je to za tou odbočkou na Domašov. Z od 177. kilometru nás to čeká a vlastně se to táhne až na 196. kilometr. Osobáky si tu postojí 35 minut.
1: No a ještě ve stručnosti počasí aktuálně vztahující se k 7:44. Teploty v tuto chvíli kolem 20 stupňů, jasná obloha, dnes by měly vystoupat až na nějakých 8:30. O plavání, o koupání, o osvěžování jsme hovořili, tak věříme, že každý z vás si dnes najde nějaké to příjemné pohodové místečko někde ve stínu, nejlépe u vody.
0: No a samozřejmě s vodou v ruce, jo? Žádné jiné nápoje. Vodu.
1: Ano, vodu. To je to nejdůležitější. A také muzika na Country Rádiu.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Ano, tak nás poznáte po hlase, samozřejmě míněno Kačku a mě, tedy Vláďu, ale jestli poznáte nějakou osobnost, kterou jsme pro vás na dnešní den vybrali, to záleží na vás, respektive na vašich, nebo na vaší odpovědi na základě 5 otázek a následných 5 odpovědí.
2: No tak bude to záležet taky na tom, jestli máte tu kterou osobnost rádi, jestli nějakým způsobem utkvěla ve vaší hlavě, ano, nebo ve vašem srdci možná.
1: My jsme přesvědčeni, že osoba, o kterou dnes půjde, tak ve vašich srdíčkách, mysli a vzpomínkách utkvěla na 100%.
2: Tak jdeme na to.
1: Ano. Já se ptám, Kačka odpovídá. První otázka. Jste Čech?
2: Nebo Češka?
1: Nebo Češka? Jste Čech? Nebo Češka?
2: Kde pak? Byl jsem Slovák, i když Čechám jsem měl velice blízko.
1: Jak moc blízko?
2: V Čechách jsem měl mnoho profesních, tedy hereckých kolegů a kamarádů.
1: Profesních, hereckých, takže se mi nabízí otázka, jestli jste herec.
2: Ale vy jste ale chytrej.
1: Ano, to jsem, pravda.
2: Jo, samozřejmě, byl jsem herec a dokonce jsem u vás v Čechách obdržel i několik významných ocenění.
1: Pochlubíte se, jaká to byla.
2: Tak například v roce 2010 jsem obdržel Českého lva jako nejlepší herec ve vedlejší roli za film Kawasakiho růže.
1: Jakým dílem jste se u nás nejvíce vepsal do paměti českých diváků a posluchačů Country Rádia?
2: Tak myslím, že to byl asi jednoznačně televizní seriál Z nemocničního prostředí. V něm jsem stvárnil roli se jménem jednoho nočního ptáka a to už vám prostě nechci prozradit.
1: Ano, tak já si myslím, že modří vědí a teď už čekáme na telefon 210 323 333. Kdo od nás získá deštník?
2: Tak uvidíme. Country Rádio, hezké ráno.
3: Dobré ráno, tady Dana. Já už jsem se jednou dovolala, nevím, jestli můžu po druhý.
2: No tak pokud jste vyhrála, tak už spíš ne.
3: No, to lístky na koncert Patrička.
1: Jo, takhle, tak to byla úplně jiná, se dobře, tak no, co?
2: No, vždycky můžete vyhrát jenom jednou,
1: ano,
2: za měsíc,
1: pravda,
2: jo? Takže by bylo fér, kdyby jsme dali příležitost někomu jinému,
1: jo?
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
2: Tak zkusíme někoho dalšího. Country Rádio, hezké ráno.
1: Ale je fajn, že se paní
4: přiznala. Hezké ráno, dobrý den.
2: Dobrý den. Tak koho máme na lince?
4: Je tady Jana.
2: Janičko, slumte se, rádíko. Janičko, povídejte.
4: Já už
2: jdu pryč. Pojď, dobře,
1: chcete
2: pryč od toho rádia.
1: Zůstaňte s námi tady.
4: Od rádia, jdu pryč.
1: Jo, takhle.
2: Utíkejte, nás si vemte sebou a řekněte nám jméno, které hádáme.
4: Já si myslím, že to byl Ladislav Chudík.
2: Ale jasně, to byl Ladislav Chudík, jako vyšitý. Co vám nejvíce pomohlo, která nápověda?
4: Tak nemocnice na kraji města.
2: Ano, jasně.
1: A tam stvárnil tu roli toho nočního ptáka, jakže se jmenoval?
4: A nočný pták, jo, jo.
1: No, správně.
4: Takhle, pan primář Sova.
1: Ano.
2: Mohl to být samozřejmě ještě jiný pták, že? Ten je taky noční.
4: Ano.
2: Že?
1: No,
2: ten visí za ty nožičky ze zhora, ale tak...
4: Netopír.
2: Tak, primář, no, jasně.
1: Primář netopír.

0: Slovo naposled u nás v žádném případě neplatí. Nejen v této hodině, ale i v té další se na vás budeme těšit my dva, tedy Kačka a Vláďa.
1: No, naposled mluvíme v této hodině. To si můžeme říct. Teď nás čekají zprávy a také počasí s Terkou Jandovou a po celé už tady bude Karel Kahovec. To se budem prýma mít s Karlem.
0: No, my věříme, že i vy se budete mít prýma s námi, včetně Karla.
1: Tak hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 38 stupňů.

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Padělané a pašované cigarety tvořily loni v Česku necelých 9% z celkové spotřeby, což odpovídá asi miliardě kusů cigaret. Spotřeba legálních cigaret v České republice klesá. Český stát kvůli nelegálním cigaretám loni přišel o zhruba 6 miliard korun na daních. Česko zasáhla další vlna extrémních veder. Už dnes teploty překročí 35 stupňů Celsia. Zítra bychom na některých místech mohli naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty podle současných modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Kam tentokrát půjdou peníze a proč, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
2: Peníze tečou na Třebíčsko. Další obce v okolí Dukovan dostanou krajskou podporu, pomůže jim zvládnout dopady výstavby nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Peníze jdou do Tavíkovic a Hostěradic. Budování nových silnic, obchvatů a přípravy v regionu jsou v plném proudu. Na začátku srpna začne například dopravní omezení mezi Vémyslicemi a Dobelicemi. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
1: Je třeba počítat s tím, že knihovna v Mladé Boleslavi je zavřená.
3: Knihy si v těchto dnech v hlavní budově Mladoboleslavské městské knihovny na třídě Václava Klementa nepůjčíme. V plném proudu tu totiž je letní rekonstrukce interiérů. Jde hlavně o stavební úpravy v půjčovnách i vstupním vestibulu, dále o novou výmalbu a také opravu fasády. Práce, které obsahují i vybavení interiérů, tu skončí do začátku letošního října. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: To se budeme prýma mít, tak věřím, že se dneska budete prýma mít navzdory těm vysokým teplotám 30. července a taky navzdory tomu, že včera byl úplněk a to byl jako prý docela jako zásadní úplněk, protože přicházel v období vrcholného léta, kdy je ta příroda nejsilnější a zároveň se začíná pomalu obracet směrem k dozrávání a změně. Takže tenhle ten úplněk prý má být jako má mít takovou jako velmi intenzivní energii, emoce a vnitřní pravdu ukazuje si představ.
1: Je, vážně?
0: No skutečně.
1: Jakože budu odhalen třeba.
0: No třeba, možná se vám špatně spalo, protože jste v sobě odhalovali pravdu.
1: Ano, svoji vlastní vnitřní pravdu. Tak, ať to dopadlo.
0: Nebo o někom,
1: tak to možná může být mnohdy daleko horší. V každém případě, ať už na vás úplně působil, či nikoli, věříme, že ten přívlastek prýma bude naplněn na 100%, jak říkala před malou chvílenkou Kačenka. A k tomu by mohla přispět i muzika, kterou vám nabízíme ve vysílání Country Rádia.
0: Budou tady Jedou vozy prérií, to znamená Lucka Vondráčková a potom taky Mirek Hofman se Zelenáči.
1: Ano, pastor z Little Fork. Tolik tedy informace k této hodině. Čas 8 hodin 6 minut, svátek slaví Pořek Pořivoj.
0: Tak to je jméno, o kterém si za chviličku taky budeme povídat v našem vysílání.
2: Jedou vozy prérií, vezou lidi pryč, co nejde.

0: Mirek Hofman a Zelenáči, pastor z Little Ford v našem vysílání v 8 hodin a 14 minut, kdy se podíváme za dopravou.
1: Ano, Kači, musím ti tady říct, že tady máme aktuální informaci z D1.
0: Bojím se.
1: Ano, z Prahy do Brna za sjezdem na Damašov z kilometru 177 se tvoří kolony, zvláště pak kamionu, je to na 35 minut. Osobní auta zpomalí až za kývalkou, tedy v uvozovkách, ke zúžení na 196. kilometru.
0: No jo, tak to je informace, která vás spravujeme už od časných ranních hodin. Tady prostě před Brnem je to samozřejmě trošku jako teď náročnější, zejména v těch vysokých teplotách. Tam asi to není úplně ideální, teda musím říct, že zrovna kolem Brna jsou ty teploty už teď v tuto chvíli kolem 26 stupňů Celsia. Když se podíváme ale do Čech, tak tam jsou teploty kolem 20 stupňů.
1: Tak teď si dáme pro jistotu další muziku. Valdemar Matuška, písnička, která se jmenuje Tereza, nádherný evergreen, který jste určitě mnozí z vás prospěvovali, třeba už, když byli ve školních kamnách.
0: Taky jsi si prospěvoval. A nebo Tereza. Si to zpíval nějaké Tereze?

0: pod lupou.
1: Dnes je pod lupou Alois Švehlík, český herec a divadelní pedagog.
2: Alois Švehlík od poloviny 70. let zase začal působit v menších filmových a televizních rolích. Zahrál si například ve válečných snímcích Sokolovo a Osvobození Prahy, ve filmech Dým, Bramborové natě, Mladý muž a bílá verliba nebo Koncert na konci léta.
1: Větší roli stvárnil v dětské sci-fi Odysseus a hvězdy. V 80. letech získal role v seriálech Dobrá voda a Bylo nás šest. Ve snímku Smrt krásných srnců byl obsazen do role rozvědčíka.
2: V 90. letech se začal více prosazovat v televizní tvorbě. Jeho filmografie dnes zahrnuje desítky titulů pro film a televizi. Objevil se například v televizní povídce na motivy Karla Čapka Ukradený kaktus a zajímavé inscenaci Pilát Ponský onoho dne, nebo jako jeden z důstojníků v Černých baronech.
1: Výrazné uplatnění našel i v dabingu, daboval například populární zahraniční krimiseriály.
2: Jeho hlasem z mnoha filmů promlouvají třeba Jack Nicholson, Charles Bronson, Anthony Hopkins, Robert De Niro nebo Burt Lancaster. Jeho hlasem mluví postavy z filmu Starman, Návrat do budoucnosti 2, snad nejlepší výkon podal ale ve filmu Lepší už to nebude, kde namluvil hlavního hrdinu v podání Jacka Nicholsona.
1: Je to byl ale krásný film. Ten Jack Nicholson tam byl takovej prostě jako, jo, nejdřív byl zlej a pak úplně roztál, viď, jak se zamiloval.
2: Měl toho souseda s tím pejskem.
1: No.
2: Nádherný film, překrásný a nádherně nadabovaný.
1: Tak Alois Švehlík by dneska slavil své narozeniny, ale bohužel už rok není mezi námi.
2: Je to velká škoda. Teď Beck Owens ve vysílání Country Rádia.
1: Hezké ráno.

0: Je s vámi Country Radio v 8 hodin a 24 minut.
1: No a samozřejmě celá řada informací, ty nejbližší se budou týkat dopravy a ta ještě blížší informace před dopravou se týká muziky. Čeká nás Petr Spálený a krásná písnička, která se jmenuje Hráč.
0: Nepleťte si slova.
2: Dnes si číst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za 2 minuty bude 8:30. Máme tady informace týkající se dopravních věcí, ať už dopravy na silnicích anebo na vlakových kolejích. Brno, Ivančice, Branice, Tábor nebo Vsetín, Půchov, to jsou takové ty dlouhodobější vlakové výluky. České dráhy navíc na dnešek a na zítřek upozorní cestující, že při tropických teplotách může být klimatizace ve vlacích přetížena a dočasně nefunkční. Tak docela určitě tedy necestujte, zejména v té nejteplejší části, která je tady ještě před námi, to znamená během poledne a zhruba do té 3 hodiny. Tak je to samozřejmě, netýká se to jenom vlaku, ale i další dopravy. Udržujte se někde v nějakém chládku a hlavně dostatek pitiva. Podíváme se na silnice. V tuto chvíli máme komplikace na D6, je to 5,5 kilometr ve směru na Prahu. Srazily se tam 2 osobní vozy. Boural se taky v Plzni v ulici Regensburské a komplikace. Čekejte ještě konkrétně na D8, 1,70 kilometr ve směru na Ústí nad Labem. I tam máme dopravní kolizi. Za chvilku krátké zprávy v půl a pak už kapela Rangers.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář 2. kategorie Bez Junior. Country Radio. Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. S námi nikdo nikdy není sám.
3: Každý, kdo patříš mezi nám,
4: mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý?
4: Malý přítel z města N.
3: Kam tak spěcháš, trepe kamaráde, kam?
0: Tak pojďme to dát dohromady. Country Radio. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
5: Pokud někam pojedete, třeba na dovolenou, tak velmi opatrně. Pondělí bylo totiž na silnicích v Česku zatím nejtragičtějším letošním dnem. Při dopravních nehodách podle předběžných policejních statistik zemřelo 6 lidí. Brněnský magistrát kvůli horkému počasí až do neděle zpřístupnil 2 historické sály. Lidé se tam budou moci ochladit nebo občerstvit každý den od 10 do 18 hodin. Apple se krátce stal veřejně obchodovanou firmou v historii s hodnotou přes 106 bilionů korun. Překonal hranici 5 bilionů dolarů a zůstal nejhodnotnější společností na světě před NVIDIA. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 38 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: dnešek v kalendáři.
1: Jdeme se podívat na všechny kluky, kteří nosí jméno Bořivojd, o staroslovanské mužské jméno, které je pro dnešní, tedy 30. červencový den, vepsáno v kalendáři. Tak kluci, víme o vás, jo? Víme, že máte dneska svůj svátek, že máte vaše jmeniny, tak vám přejeme všechno nejlepší. 2000krát to přejeme, protože právě tolik vás v Česku je. Tohleto jméno se vyskytuje v Česku i v podobě jména Bořek a význam obou jmen je úplně shodný, tedy bojovník nebo ten, kdo vede nějaké vojsko do boje. Takže nějaký šéfik.
2: Nějaký šéfik. Teď jsem vybavil krásný kreslený animovaný seriál Bořek stavitel. O tom jsme samozřejmě také trošku hovořili, ale představ si, že by se ten seriál nemenoval Bořek stavitel, ale Bořivoj stavitel. To by nebylo to správné, že? To by, no tak, jak by to vypadalo?
1: On, vlastně,
2: on by dorostl do Bořivoje.
1: On jako v té původní verzi se tam jmenuje Bob the Builder.
2: Ano.
1: Jo, takže vlastně on se jmenoval Bob, tak podle mě to jakoby přejmenovali na Boba na stavitele.
2: Bořka.
1: No,
2: ano.
1: Na Bořka.
2: Znáte Boba, všechno spraví.
1: Jo, ale, no. Tak, ale prostě v té angličtině to taky zní, jakoby jinak ano, ta jejich písnička.
2: Ano. Dalším jménem v kalendáři je Vojen. Má slovanský původ toto jméno a je odvozena ze slova vojna, což znamená válka nebo boj. Význam jména je tedy spojen s bojovníkem nebo válečníkem, což se v podstatě nevylučuje s Bořivojem.
1: Takže to jsou kluci, kteří prostě ano. Za nás budou bojovat, jo? To jsou ti, kteří budou stát vždycky v čele a řeknou tak a táhnem do boje, tady tím směrem.
2: Petr Rezek v jedné své písni zpívá o tom, že přátelství je někdy víc než láska a právě přátelství se dnes skloňuje ve všech pádech, protože dnes máme Mezinárodní den přátelství. Připomíná různými způsoby, my si ho připomínáme, například se posílají pohlednice, dáváme svým blízkým dárky nebo se scházíme společně na večeři. Nejrozšířenějším způsobem je však kontakt s přáteli prostřednictvím sociálních sítí. Tak pokud máte nějakého dobrého kamaráda, dejte mu dárek a ještě mu napište na sociální sítě.
1: Přesně, chyťte ho někde na síti, ale já si myslím, že úplně největší radost mu uděláte, když mu zavoláte nebo prostě se za ním stavíte, samozřejmě s nějakým ohlášením a řeknete mu, ty jsi můj prostě nejkámoš.
2: Za to mě můžeš pozvat na večeři. Ano. Už koně mě vítaj, to už je téma pro kapelu Pacifik a Václava Maršálka.
1: Dáme si tuhle písničku v 8:37.
3: Už koně

0: Tak pojďme se podívat na počasí a za dopravou. Než si řekneme s Kačenkou, jak to jezdí, tak musíme přiblížit dnešní teploty, o kterých určitě všichni dobře víte, že budou atakovat 38 stupňů Celsia. Pokud budete na horách v tisíci metrech, tak tam to nebude tak hrůzostrašné, protože tam má být 27.
1: No já si myslím, že ale pro horaly to bude hrůzostrašné, protože
0: jsou zvyklí na úplně jiné teploty.
1: Oni samozřejmě na 27 taky vůbec nejsou zvyklí. Tak D6 Karlovy Vary Praha za sjezdem na Jeneč, což je asi 5,5 kilometr, tak v levém pruhu máme dvě auta po nehodě a ten pruh je uzavřen, takže vás tam čeká zdržení zhruba na 20 minut.
0: Teď už jdeme na muziku. Marty Robbins, El Paso ve vysílání Country Rádia.
1: No a za chvilku už budeme dospívávat jednu píseň, tak pokud se cítíte být kovaní ve zpěvu, volejte.

0: Dospíváš to?
1: No tak my jsme zvědaví, jestli se to podaří jednomu z našich posluchačů, kterého už máme na telefonní lince, aby dospíval zbytek písně, kterou mu za chviličku pustíme.
2: Hezké dopoledne, Jaroslave.
3: Dobrý den, přeju. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
2: Tak Jaroslave, půjdeme na to.
3: Úplně úžasně.
2: Jo, super. No dobře, tak trénoval
3: vždy
2: jste
3: připraven.
2: Nějak.
1: Vždy připraven.
2: Takže
1: ano.
2: Jste vlastně nemusel trénovat, jo, když jste vždy připraven.
3: Hlejte, já trénuju na záchodě každý den minimálně dvakrát.
1: Jo, no tak
2: jo, a tam je dobrá akustika, to má to jako v koupelně. No tak bezvadný. Tak my to dneska nepotřebujeme s akustikou, klidně to zvládneme i bez ní, ale budeme chtít, abyste dospíval písničku. Tak začínáme pouštět, jo? Poslouchejte dostatečně pozorně.
4: Něco ti teď ale povím, nakloň se blíž, víš, starý obsa novým kouskům.
3: Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Novým kouskům nenaučíš.
1: No skvělý, jasně.
2: Já si myslím, že tohle je samozřejmě správná odpověď a my bychom vám mohli zatleskat a taky zatleskáme. Dneska to bylo ale jednoduchý, je to tak?
3: Ano, halejte, ono v podstatě jde o to, jako mě člověk rozpoložuje, někdy je to strašně jednoduchý a někdy. Tak ano. Já to vzpomenu, to říká písně, ale...
1: A teď otázkou je, kde tu písničku dospíváte, že jo, tak u vás víme, že vaše oblíbená místnost jsou toalety, takže i tam samozřejmě jste mohl tuto písničku zrealizovat.
2: Ale nám to prostě stačilo bez té akustiky tak, a zvládnu jste to parádně, starýho psa novým kouskům nenaučíš. Dal byste ještě dohromady interpreta této písně?
3: Já jsem, mám takový dojem, ale že to bude Neboštík Michal.
1: Ano.
2: Je to Michal Tučný, tak my si ho teďka pustíme úplně celého a můžete si ho dospívat spolu s námi i vy ostatní posluchači Kantry Rádia. Ano. Tak gratulujeme. Zas

0: Johannes této písně doslova do písmene vybízel k tomu, abyste si ten krásný akord, kterým ta píseň končila, zaspívali, stejně jako tomu bylo před malou chvilinkou v podobě Kačky a mě. Taky jsme si to tady začali brout.
1: Jo, nám se totiž hrozně líbí jako vůbec to slovo kocápka, to je prostě takový ten chatrný dopravní prostředek, jako a je vlastně jedno, jestli je to plavidlo, může, jako ano. Většinou se jedná o nějaké o plavidlo, no nějakou loďku takovou ideálně ano. Děravou.
0: Komediáti nestárnou, to už je téma pro příští hodinu, tak mnozí z vás by si to mohli vzít k srdci a nebuďte smutní, že jste v nějakém pokročilém věku. Pak se můžeme projít trávou společně s Jaroslavem Samsonem Lenkem. Ty jsi to řekla, nebo vypadala jsi tak, jako že si dělám sám nějaké alibi a úlivu. Že?
1: No, já to nebudu komentovat. Modří vědí,
0: ano.
1: Jak ty jsi říkal. Takže 9. hodina před námi, dáme si zprávy.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 38 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně, kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení snímku, i kdyby se obloha zatáhla. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy totiž nemá peníze. A teď jedna legenda. Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie. Poprvé šestimístní mikrobus vyjel v roce 1956. Slaví tedy 70. narozeniny. V novém podání dorazí už v roce 2028. Zatím je jasné, že to bude opravdová miniatura a elektrická čtyřkolka. Nebezpečná díra se objevila v Brně. Tady je kolega Savana.
2: Brněnské podzemí opět zahrozilo. Díra do země se objevila na Mendlově náměstí. Propad silnice způsobila havárie vodovodu. Dělníci místo opravují a práce potrvají do pátku. Příčinou je havárie vodovodního řadu před muzeem starobrněnského opatství. Vlivem havárie došlo také ke krátkodobému přerušení dodávek vody na Mendláku, Hlinkách a Starém Brně. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: O soutěži Stavba roku teď Honza Navrátil.
3: Až do 21. září může veřejnost hlasovat v anketě Stavba roku Středočeského kraje. Přihlášeno je celkem 46 staveb. S číslem 17 se o přízeň hlasujících v soutěži o cenu veřejnosti uchází adaptace bývalého pivovaru v sousedství radnice a kostela v Kralupech nad Vltavou. Tady je od letošního jara v provozu Městské kulturní centrum. Nejvíce hlasů má zatím rekonstrukce knihovny v Letech. Honza Navrátil, Kralupy.
1: Sport. Ještě pozvánka na fotbal. Fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezony chorvatské ligy v přestřelce 2-3. Pokud by se jim dvojí utkání nepovedlo otočit, rozloučili by se s účinkováním soutěžích UEFA hned na začátku. Končí zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Na 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: A trávou, jak o ní zpíval Jaroslav Samson Lang, jsme se probrouzdali až k 9. hodině a 12. minutě dopolední. A trávou se budete moci brouzdat 15. srpna, což je v sobotu, v Pikovicích na oslavě 35. narozenin.
2: Ale jako takhle, doporučuji vzít si sebou boty, jo? A brouzdat se trávou můžete třeba v nějakém mezičase, co budou třeba mít nějakou zvukovou zkoušku kapely, které tam budou vystupovat, jo? Jinak normálně prostě v botách, protože budeme prostě v terénu a ne každý je úplně zvyklý chodit bos, ale budeme rádi, když tam s námi oslavíte 35. narozeniny Country rádia. Pojedeme tam krásným vláčkem, který je vypravený jenom z Country rádia, jo, takže bude i obrandovaný, bude prostě parádní, nikdo jiný s ním nepojede, jenom ti, ta hrstka těch, kteří si koupili lístky na tuhle akci, a těch bylo opravdu velmi málo, protože do prodeje jsme dali malý počet, ale většinu z vás vlastně budeme vozit jenom proto, že jste si u nás ty lístky vysoutěžili.
1: Tak, on ten vláček není, abychom to uvedli na správnou míru, vypraven z rádia, tedy z Country rádia, ale z jednoho
2: rádia,
1: místa.
2: Jako je
1: jo, z jednoho tak místa, což je vlastně
2: No, je to vlakové nádraží.
1: Je to vlakové nádraží jedno.
2: Jo, to je jedno konkrétní místo. Ano, nevypravíme ho tady od nás z rádia. My tady sice koleje máme, jo, ale jsou tramvajové. A podle mě to je úplně jiný rozchod.
1: 16, 26, 14 se tady můžete u nás svést.
2: Jo, tak někdo tomu taky říká vláček. Tak jo. Někdo už na lince, někdo, kdo by chtěl u nás vyhrát dva lupeny. Přejeme hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tak kdo je na lince?
3: Je Saša.
1: Haló?
2: Haló?
1: Haló, nějaké špatné
2: já
1: spojení.
2: Já jsem moc neslyšel, ty jsi slyšel?
1: Já jsem neslyšel vůbec.
2: Vypadlo to. Zkusíme někoho dalšího. Country rádio, dobrý den. Haló? Haló?
1: Tak tady prosím. Haló? Ano.
2: Tak haló? Jsme tam?
3: Haló.
2: Tak povídejte. No, my se slyšíme, vy nás taky slyšíte?
3: Já vás slyším dobře.
2: No výborně. Dobře, no, tak to jsme rádi.
1: Tak dva lístky a dvě krásná trika by mohly být vaše na naši narozeninovou akci, když nám správně odpovíte na naši otázku.
2: Jaká je správná odpověď?
1: No.
2: Teď jsme vás trošku zaskočili. Samozřejmě otázka ještě nepadla, tak jdeme na ní. Z jakého nádraží vyjíždí v sobotu 15. srpna narozeninový vlak do Pikovic na naši oslavu?
3: Doufám, že to z Bradíku.
2: Doufáte, že to je z Braníku? Jako už jste, máte pocit, že už jste to zaslechl?
3: Mám. A teď jsem to ještě zkontroloval.
1: No a nebo jste do Pikovic už někdy jel třeba, že?
2: Jasně, je to nádraží Braník a odtud máme vypravený náš narozeninový vlak, který 15. srpna kolem 9. raní vyrazí směr Pikovice. Tak správná odpověď?
1: My vám gratulujeme a dva lístky.
3: To je neuvěřitelně, jsem velikou radost, že jsem se dovolal.
2: No, jo, řekněte, jak máte velikou radost. Včera jsme tady slyšeli jupí, tak nějaký další cicoslovce.
1: Ano.
2: Zkuste.
3: Joj.
1: Joj.
2: Dobře, tak joj.
1: Nějaká televize u našich sousedů, ne, se jmenuje.
2: Joj, tak to byla správná odpověď a joj, vyhráváte dva lístky a samozřejmě i dvě trika. Tak nám vydržte na lince.
1: A my vás pro změnu zveme do sedla s Hanou, Hakrovou a Stučňáky.
2: Tak vydržte na lince a my si pouštíme další muziku v našem vysílání 30. července. Další lístky jsou zase za chvilku soutěžící.

0: si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
2: Musím říct, že spoustu lidí dělá věci tak, jak byli zvyklí z domova.
3: Ano.
2: Jo, tak jak se to naučili doma, tak potom to praktikují i ve své domácnosti, dál ve své rodině, když ji založí, tak to mají. A někdo dělá věci přesně naopak, jo, a někdo se zase jakoby vybírá. Jak to máš ty, Vláďo?
3: Je to otázka. Samozřejmě záleží na věcech, které nás ovlivňovaly. Pokud to byly pozitivní věci, které jsme tedy pozitivně vnímali, tak se v těchto kolejích pohybujeme dál.
2: Buď konkrétní.
3: Já se k tomu dostanu.
2: Pokud ty horkokašičkáři.
3: Pokud to byly věci méně příjemné, tak odejdeme třeba z domova a snažíme se ty věci změnit, protože nám byly nemilé.
2: To víme, Vláďo, věci. Pojď, buď konkrétní.
3: Tak pořádně si umí krk a ruce, říkávala maminka. A já jsem tohle nesnášel, takže od té doby, co jsem opustil domov, si nemyju krk a ruce.
2: A říkal jsi to třeba svým dětem? Jako věci, které si třeba jako malý neměl rád?
3: Určitě, protože jsem věděl, že rodiče, potažmo i ostatní lidé, kteří třeba byli starší, to s vámi mysleli dobře i navzdory tomu, že jste oponovali. Tak já jsem to svým dětem říkal tak, aby se samozřejmě chytili těch praktik, které mi byly nepříjemné, a dělali to přesně tak, jak mi radili třeba ti rodiče.
2: Vážně, no tak vidíš, tak to si myslím, že je docela dobrá otázka i pro vás, pro všechny ostatní.
3: Mejete si krk?
2: jestli si mejete krk.
3: Ano.
2: Ne, tak, no tak třeba někdo si ho nemeje, že jo? Tak nechceme takovéhle odpovědi, ne. Naše otázka si myslím, že je docela jasná a vyplývá z toho, o čem jsme se tady s Vláďou bavili. Vlastně, jestli věci, které jste dělali tedy, vlastně, které jste zažívali v dětství, jestli následně je praktikujete i vy ve svých rodinách.
3: No a s tím souvisí třeba oslava narozenin, že jo? Protože každý den někdo slaví svátek, někdo slaví narozeniny, těch svátků máme celou řadu. Věroslav, Viktor, Marta, Bořivoj, to jsou aktuální jména k tomuto týdnu. No a ty narozeniny slaví každý z nás některý den.
2: No a my se vás ptáme, jestli slavíte narozeniny v den, kdy je máte, anebo až o víkendu.
3: No, zase se dostáváme k tomu, o čem jsme hovořili, jo? Protože když třeba jsme byli malí, tak jsme slavili aktuálně ten den, a když jsme povyrostli a chtěli jsme to zapít třeba s kamarády nebo si tu oslavu pořádně užít, tak jsme to odložili na víkend.
2: No a nebo máte těch oslav mnohem víc, tak nám dejte vědět, těšíme se na vaše odpovědi SMS-kou, e-mailem nebo třeba skrze aplikaci Country Rádia.
3: Teď už muzika, čekají nás Home Free.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Přesně 9:30 je právě teď, tak se podíváme na dopravu. Co se děje na vlakových kolejích, tak máme tady nějaké komplikace, které jsou polodenního charakteru, to znamená, že vydrží zhruba do 16. hodiny. Křižanov, Velké Meziříčí a Strakonice, Čejetice, to jsou pouze tyto dvě trasy, kde vláčky dneska 8 hodin nepojedou. Další informace už se týkají těch tras, které jsou zavřené nějakou tu dobu a ještě je chvilku vydrží zavřené. Solnice, Čostolovice, Boskovice, Skalice nad Svitavou, Nymburk, Roždí, Dělovice a nebo Brno Ivančice. Tady jezdí náhradní autobusová doprava. A jak to jezdí nebo spíše nejezdí na silnicích, na těch českých silnicích, kde je jednička dvoustý 8 kilometr. Právě tady máme dopravní nehodu nákladního vozidla. Je to ve směru na Ostravu. Komplikaci čekejte přímo i v Brně na Mendlově náměstí a nebo na Palackého třídě. Ve Frýdku Místku máme dopravní kolizi v Ostravské ulici a když se koukneme ještě do Prahy, tak na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na Ruzeň, na D7, i tam se bouralo a tam už se to začíná pěkně štusovat. Tak s tím počítejte, za chvilku Bobby Daněk a taky Marian.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba jahelku. Jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
4: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku chyláků,

0: Už léta jezdím bez nehod. S Country rádiem.
1: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání.
2: Já mám přání.
1: Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
3: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
1: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country rádia každý první víkend v měsíci.
4: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
1: Víkend písniček na přání na Country rádiu.
5: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Slavíte narozeniny v den, kdy je aktuálně máte, to znamená ve všední den, nebo si tu oslavu necháte ze zcela prozaických důvodů na víkend, abyste se mohli pořádně rozdovádět, vyrazit si z kopítka.
2: A pořádně to roztočit.
1: A pořádně to roztočit, nejlépe na nějakém řetízkách, na nějaké nejbližší poutě.
2: Na řestí skáči, jsem se na stole třeba.
1: No to taky, následně pod stolem potom. Jo, záleží, jak ty oslavy
2: probíhají. Tančil jsi někdy na stole, Vládě?
1: Tančil.
2: Ne, Ježíš.
1: Asi 3 vteřiny, než jsem upadl.
2: Tak já myslím, že u žen je to ale horší, protože těm se dá koukat pod sukně. Jo, takže doufám, že ženy nebudou tančit na stole.
1: Měl jsem sukně. A pak řekli, ty nejsi žena.
2: Tak se jdeme podívat na vaše příspěvky. Petr napsal, poblahopřeji vždycky v den narozenin a slavíme o víkendu, vidíš?
1: Šárka nám napsala, a to je krásné. Ahoj kamarádi, já mám narozky v květnu, ale rodina se sejde až o prázdninách a to je slavíme. Spojíme i s manželovo narozky a ten je má v listopadu. Jinak v tom květnu dostanu dárky od nejbližších, sejdeme se na obědě, ale o víkendu. V týdnu naši mladí chodí do práce a já vám přeji všem krásný den.
2: No vidíš, já vždycky jsem litovala toho, že mám narozeniny v lednu, jo, ještě začátkem ledna. Tak si taky, já bych to taky mohla, viď, slavit třeba v létě. Já bych konečně dostala nějaké letní dárky.
1: No, letní šaty třeba.
2: Ty se v životě nedostala, to je strašná jako nevýhoda těch zimních dětí.
1: Je to dobrý, můžeš slavit jak v lednu, třeba o víkendu, abyste si to užili s rodinou a pak třeba i v tom
2: nikdy létě. Neslavím venku, prostě no. Víš, je to jako fakt smutný. Tak jako jo, já dám na vás a možná taky někdy budu slavit v létě.
1: Ano. Tak ještě tady přišel další tady z mnoha příspěvků, milé Country Radio, tady je Vašek. Já slavím narozeniny každý den, protože když se ráno probudím, tak jsem nesmírně šťastný, že jsem otevřel oči a že jsem na tomto světě a že mohu poslouchat Country Radio. Pro mě je to velký svátek a každé ráno, když vstanu, tak se vlastně znova narodím.
2: No ono se říká, že vlastně každý den by si měl žít tak, jako kdyby byl ten poslední.
1: No a ten příspěvek od Vaška se nám moc líbí, takže Vašku, ozvěte se nám, máte u nás dárek a vy se můžete podívat na náš Facebook, kde jsou krásné příspěvky s krásnými piktogramy.
2: Ty piktogramy.
1: Jsem řekl schválně.
2: Já vím, ale každopádně na další příspěvky, které můžete samozřejmě ještě vepsat na Facebook Country Radio, se dostane i zítra po 7:30.
1: Teď už kapela Olympic.
3: Jsi tak smutná, kdo se má na to.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 38 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o násobek částky. V doprovodném usnesení vyzvala horní komora kabinet k tomu, aby připravil zavedení automatické valorizace rodičovský. Předlohu, která upravuje také takzvanou superdávku, dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Teď na Slovensko. V areálu kulturní organizace Matica Slovenská v Martině přistoupili k opravdu unikátnímu řešení ke zkrášlení svého areálu. U příležitosti nadcházejícího mezinárodního krajanského festivalu nastříkali vyschlé křoví zelenou barvou. Na sociálních sítích diskutující vzpomínají na základní vojenskou službu za socialismu, kdy se podobné metody využívaly v kasárnách. Teď se vrátíme zpátky domů. Především dopravní novinky z Jihlavy má Luděk Savana Urbánek.
2: Autobusové nádraží v Jihlavě po přesunu linkové dopravy k centrálnímu dopravnímu terminálu čeká nová budoucnost. Co bude stát na atraktivním pozemku v těsném sousedství horácké multifunkční arény, vysoké školy i nového dopravního uzlu, zatím není jasné. Jisté je pouze jedno, společnost ICOM Transport totiž už teď vyloučila výstavbu dalšího parkovacího domu. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Zdravotní záchranná služba v Jablonci nad Nisou má nové hnízdo pro sanitky i záchranáře.
3: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Nová základna je aktuálně největší a nejmodernější výjezdovou základnou v Libereckém kraji. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů korun. To by mělo být dokončeno ve druhé etapě počátkem příštího roku. Honza Navrátil, Jablonec nad Nisou.
0: Sport.
1: Ještě do světa basketu. Skoro 20 let žil díky basketbalu po celém světě. Teď se ale skoro 37-letý bývalý reprezentant Patrik Auda, člen úspěšné české generace, vrátil. I když ne tak úplně domů. Brněnský odchovanec, který byl na mistrovství světa u 6. místa v Číně a 9. na olympijských hrách v Tokiu, se domluvil na smlouvě v pražském USK. Po mnoha letech tak přidá v národní lize další starty. Skončily zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Přeji vám krásné čtvrteční dopoledne s datem 30. července. S vámi je Milan Schmidt a přeji vám příjemný poslech. Já už pomalu, ale jistě začínám vařit kávu pro své hosty, kteří přijdou v 11 hodin na dopolední kávu. Budou to lidé z Budyně nad Ohří a přijdou nás pozvat na pokračování skvělého festivalu, který začíná už teď v pátek, pokračuje v sobotu hlavním festivalovým programem a v neděli pak programem pro děti. Ano, budyňský poutník je už tento týden a Petr Medáček a Pavel Zajíc nám řeknou, na co se můžeme těšit v tom letošním ročníku. Ale také vás pozvu i na tuhletu hodinu, která přinese jednak tu Láckou stezku, pak také pozvánku na Den plný historie do Týnce, no a nějakou tu muziku. Elišku Kotlínovou, krásnou, nadějnou mladou zpěvačku, která dospívala domovskou zemi, vystřídá kapela, která je prověřena lety, jmenuje se Alabama, ale nebude chybět třeba Fleret, Robert Křesťan a nebo Ivan Mládek. Takže příjemný den vám přeji a hezký poslech. Zůstaňte s námi.

0: Radkem Country Rádia.
1: Snad si hezky užíváte letní prázdniny. Já pro vás mám teď pozvánku na krásné místo do Týnce nad Sázavou. Vlastně nás pozve Martina Hrušková na pěknou akci.
2: Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnce nad Sázavou na krásnou a největší akci u nás v areálu Týneckého hradu, a to je Týnecký střep, který plánujeme a bude realizován 1.8., což je sobota, o 13 hodin. Můžete se těšit na středověkou hudbu, šerm, různé stánky, ukázky řemesel, občerstvení a tak dále. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

Před létem jednoho dne časně z rána řek můj táta Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

kdo zná, jak veliká je Dixie, kdo zná, jak veliká je Dixie. Šedá bruza barvě červánků se ztrácí, na zem zesedel se mužikácí, dál, žij dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. S Country Rádiem na cestách.
3: V krátkosti se koukněme na to, jak to vypadá na silnicích a na kolejích. Nejprve polodenní výluky Strakonice, Čejetice, Křižanov, Velké Meziříčí. Tak to jsou výluky, kde budete přesedat na autobusy. Co se dálnic týče, tak v tuto chvíli pozor na D4 ve směru na Prahu na 80. kilometru došlo k dopravní nehodě. D11 na 32. kilometru ve směru na Prahu hlásí nějaký předmět na vozovce. Jsou tam dvě krabice v jednom levém jízdním pruhu, takže objíždějte opatrně. Na D1 potom pozor na 208. kilometru ve směru na Ostravu, došlo tam dopravní nehodě nákladního vozidla. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na jednu rozhlednu západně od Žďáru nad Sázavou. Jmenuje se Rosička a nachází se na stejnojmenném vrchu ve výšce 644 metrů nad mořem. Stojí v katastrálním území obce Sázava. Vrchol Rosička geomorfologicky náleží ke Křižanovské vrchovině. Rozhledna není první stavbou na tomto vrcholu. V roce 1930 tam už byl letecký maják označený jako číslo 7. Ten sloužil k navigaci nočních letů Praha-Bratislava. Zbourán byl za druhé světové války. Později ho vystřídal triangulační bod s dřevěnou věží. V 90. letech byly v souvislosti s rozvojem mobilní telefonie učiněny pokusy vybudovat rozhlednu, která by zároveň byla vysílačem pro mobilní telefony. A tak rozhledna s vysílačem operátora byla nakonec vybudována v roce 2001 podle vzoru rozhledny z Babylonu u Kozárova. Slavnostní otevření proběhlo v srpnu 2001. Celková výška ocelové věže je 42 metrů, spodní část tvoří dva 12-metrové díly o průměru 2 metry. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 24 metrů vede 140 schodů po točitém schodišti po obvodu stožáru. Další část objektu slouží jenom mobilnímu operátorovi. Kruhový výhled z plošiny směřuje na Posázaví, Českomoravskou vrchovinu, dále na Křižanovskou vrchovinu s nejvyšším bodem Harusův kopec. Vidět jsou i Žďárské vrchy, Železné hory či Jihlavské vrchy s vrchem Javořice, Matějovský rybník a Žďár nad Sázavou. Autem lze zajet k parkovišti na okraji Lesíka pod rozhlednou. Nejbližší železniční stanice je Sázava u Žďáru, kde zastavují osobní vlaky z Havlíčkova Brodu. Rozhledna je přístupná celoročně, v letním období je vstup zpoplatněn. Více informací o rozhledně Rosička najdete například na Wikipedii. Máte-li vy nějaký zajímavý tip na pěkný výlet, tak mi je prosím pošlete na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Rád se k téhle písničce vracím, Pavel Vožňák a Muž se srdcem kovboje, hezký příběh a hezky zpracováno, řekl bych, takže to byla písnička, která nás přivedla v 11 nebo před 11. hodinu. Já pro vás mám ještě pozvánku na zítřejší den, kterou připravili ranní moderátoři, a pak už po 11. hodině dopolední káva, tak jak jsem sliboval, budeme se bavit o festivalu Budyňský poutník, který začíná už prakticky zítra, takže pokud máte blízko do Budyně nad Ohří nebo to chcete vyzkoušet, což vřele doporučuji, tak poslouchejte mezi 11. a 12. Víme si trošičku více. No a teď, než si dáme předpověď počasí a pozvánky za kulturou, tak tedy také pozvánka na zítřejší ranní vysílání.
1: Krásný den, přátelé. Zítra své narozeniny slaví Bolek Polívka i Jan Budař. Věnovat se ale v našem ranním vysílání budeme i daňkům, kteří vytloukají paroží. A taky si připomeneme filmy s Louisem de Funèsem. Proč? A vám nemůžu říct, ale důvod to má. Více zítra po 6. hodině ve vysílání s Kačkou a Vláďou. Ahoj.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 38 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na jedinečnou akci Automotoburza Kladno, která se koná v sobotu 1. srpna na záložním letišti Velká Dobrá. Proberte půdy, přehrabte garáže. Nalezené unikátní díly ze starých motorek a aut přivezte prodat nebo vyměnit na naší burzu. Zajeďte si užít atmosféru, objevit vzácné poklady a navázat nové kontakty. Těšíme se na vás. Zlaté šedesátky hrají na Konopišti. V pátek 31. července od 18 hodin zazní nejslavnější hity především beatové éry. Podkrašovský vodník je tradiční folk a country festival, který se chystá na sobotu 1. srpna od 15 hodin. Místo konání je pivovar Kozojedy v Kralovicích v okrese Plzeň-Sever. Náš kolega a kamarád Petr Kocman má v sobotu 1. srpna dvoják. Od 14 hodin hraje v Jeseníku na akci města Jeseník se baví. Jedná se o úplně první country koncert v historii akce na Masarykově náměstí. Od 22 hodin vystoupí na Budyňském poutníkovi na nádvoří hradu Budyně nad Ohří. Festival Dobře utajená country se letos chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Tak přátelé, já vám přeji krásné dopoledne a jak jsem sliboval, povídání bude na téma Budyňský poutník, to znamená pozvánka na festival, který začíná už zítra a prohovoří na toto téma primárně tedy Pavel Zajíc a já mu budu sekundovat. Pavle, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Tak Pavel Zajíc jako vlastně dramaturg, dalo by se říct, a zastupující agenturu tady, která vlastně připravuje program. Já jsem sliboval, že přijdete dva, že s tebou přijde Petr Medáček jako jeden ze zakladatelů festivalu a nevidím ho.
2: Tak já ho musím hned na začátku omluvit. Aha. Z pracovních povinností, mají zasedání v Ústí nad Labem, takže by časově by to nestíhal.
1: Jasně.
2: Nicméně všechny posluchače srdečně moc zdraví.
1: A my ho zdravíme také a slibujeme, že to zvládneme i takhle ve dvou, že prostě uděláme, co je v našich silách, abychom našim posluchačům řekli, o jaký festival jde, protože ty ho připravuješ, takže si jistě stojíš za tím, že to je kvalita. A já ho leta moderuji, takže já to mohu jen a jen potvrdit. Je to kvalita. Ale řekněme těm, kteří třeba neví, o čem je Budyňský poutník a co to je za festival.
2: Tak Budyňský poutník vlastně letos už 31. ročník. Je to festival, který primárně pořádá město Budyně nad Ohří. Několikátý rok po sobě už s podporou Ústeckého kraje. Mm-hmm. A naší agenturou, jak si říkal, my máme na starosti hlavně takové ty dramaturgické věci a organizačně potom na místě, aby ten program běžel, to už pak samozřejmě moc dobře víš, jak společně koordinujeme kapely. Takže to je vlastně takový ten základ. Ten festival vznikal jako dvoudenní, hned od začátku, ale vlastně na tom prvním ročníku se představily kapely regionální a vlastně v oba dva dny stejné. Jo, ale změnil se vždycky hlavní host, takže z toho jednoho hlavního hosta máme dneska těch hlavních hostů 14-15. Takže ne, že by tam nedostávali příležitost regionální kapely. Budeme tam letos mít kapelu, která tam ještě nikdy nehrála.
1: Jasně.
2: Ale je jako regionální, ale přitom to je držitel několika port a tak dále.
1: Jasně. No, ten festival je pestrý, navíc musíme říct, že kromě toho, že tam dáváte i možnost tedy kapelám, které, jak říkáš, ne úplně třeba začínající, ale ne tak profláknuté, tak je to i žánrově pestré, protože je tam opravdu přes folk, po bluegrass, po country, moderní country a my se určitě k programu taky ještě dostaneme, ale je tam ještě jedna taková zajímavost, na kterou se dá kouknout dvěma pohledy. A je to vlastně jeden z těch prvních festivalů, který začal používat dvě pódia.
2: Ano, samozřejmě inspirovaní jsme byli Ústeckou portou, ale k 10. ročníku vlastně dostal poutník dvě pódia. Nejprve to druhé pódium, protože ten oblouk jeden patří přímo Budyni, takže vlastně se muselo dostavit ještě to druhé pódium a tam vlastně se využívaly lešenové trubky a podlášky vzlešení a potom lanka, která byly natažený z toho jednoho oblouku až na balkon hradu a držela se tam voda a tak dále. Takže to bylo veselý. No a asi po třech takových pokusech s takovouhle jakoby vychytávkou, aby bylo druhé pódium, se Budyně rozhodla, že vlastně si udělá tenkrát ještě nadace Budyňská, že si udělá druhý obloukový pódium. A to druhý obloukový pódium je naprosto stejný jako to první. Ovšem poznají to lidi podle toho, že to jedno je zelený a to druhé je hnědý.
1: Jo.
2: Takže podle toho to poznají, ale je to přikrytý zelenýma plachtama, takže to podle toho nepoznají, ale vlastně od toho, řekněme, 13. ročníku jsou dvě stejná pódia vedle sebe.
1: Což je samozřejmě z jedné strany obrovská výhoda, protože ten festival více plyne. Na druhou stranu nevýhoda je, člověk nemá čas dojít pro pivo. A druhá nevýhoda je taky ta, že leckdy, když je kapela hlasitější a připravuje se, tak malinko třeba ruší tu kapelu, která není úplně. Tak to se snažíme tam eliminovat. To je potřeba předem říct, že se snažíme jako umravnit všechny, aby byli ohleduplní a samozřejmě spíše se snažíme, aby vynikla ta výhoda, to znamená, že to krásně plyne, nejsou žádné prostoje velké a prostě má to spát. I díky tomu je možné na festival pozvat více kapel.
2: Ano, přesně tak.
1: A k tomu se dostaneme v tom dalším povídání. Teď si pustíme nějakou písničku. Možná bychom mohli sáhnout třeba po chlapíkovi, který tam jistě vystoupil. jeho jméno je Vojta Kyďák Tomáško, co ty na to?
2: Myslím, ano, že tam, ano, byl tam.
1: Byl tam několikrát, takže si ho pojďme pustit. Kdybyste se chtěli na něco zeptat Pavla, a potažmo tedy na Vodyňského poutníka samozřejmě, tak 720 00 11 11, to je SMS brána, na kterou můžete psát svoje SMSky.

0: Tak posloucháte Dopolední kávu a v Dopolední kávě jako host Pavel Zajíc a povídáme si o festivalu, který začíná už zítra a je to Budyňský poutník. Pavle, asi bychom měli rovnou přistoupit k programu, ať teda naše posluchače nenapínáme. Ono je těžko říct nějakou kapelu z těch, co my hrajeme, myslím tedy z těch českých, která tam za ta léta nebyla. Něco by se našlo, ale taky ještě zdaleka festival nekončí, takže možná.
1: Doufejme.
0: Jasně, doufejme. Ale i letos tam koukám, že je tam celá řada, opravdu celá řada těch, které by mohli posluchači a hlavně měli znát z vysílání Country Rádia, ať už proto, že jsou to hvězdy, které hrajeme běžně, nebo proto, že jsou to kapely, o kterých jsme se tady třeba bavili ve specializovaných pořadech, a nebo jsou tam dokonce talenti Country Rádia, takže i to je věc, ta provázanost je celkem jasná. Proto je taky Country je radiomediálním partnerem.
1: Ano, ano, přesně tak. Vlastně my tam oslovujeme, snažíme se oslovovat vždycky širokou škálu těch kapel. Jednak těch, který vlastně by mohli být budoucností těchto festivalů, jakože už je tam máme.
0: Jasně.
1: A ty, který jsou už opravdu ty nestoři. Jo?
0: Jasně.
1: Takže vlastně se snažíme, aby to bylo tak jako vyvážený a aby se ten festival, aby ten festival hezky plynul, aby prostě si tam každý našel to, co rád poslouchá. Když to vezmu, tak určitě všichni budou znát tady z Country Rádia Petra Kocmana, který tam taky už bude hrát, dokonce jsme na něj měli na Facebooku soutěžní otázku, takže dále tam jsou samozřejmě Schovanky, nesmí chybět Jindra Kajak, to ano. Už je téměř tvář festivalu. Dokonce mi posílal písničku Budyňskému poutníku, takže bude tam i písnička.
0: Přímo napsal pro poutníka. No,
1: přímo pro poutníka. A pak, jak jsem říkal, takový ty například Epidemie.
0: Jasně. Jo?
1: Energická, živá kapela, super, jo, kterou vlastně jsme tam měli poprvé a oni sami nevěděli, do čeho jdou.
0: No,
1: a
0: no.
1: Teď mě potěšilo, že na Facebooku dali Budyňský poutník jako svůj oblíbený festival.
0: Aha. Já si to pamatuju dobře, to bylo nějak těsně po té, co získali cenu Anděla, že jo, za tu Kotlinu, a vím, že ta atmosféra, vlastně to album bylo čerstvé, lidé to znali jako všechno a to bylo super, to vystoupení. Vzpomínám na to pořád, no.
1: Tak dál, když vypíchnu, tak například máme po dlouhých 19 letech máme zahraniční hosta, ne, že by se nám tam zahraniční muzikanti neobjevovali, ale prostě zahraniční kapela, tak je slovenská Neznámy, která se prezentuje slovenským country a je to taky pěkná živá
0: muzika. Jo, je to jízda a zase bavíme se o talentu Country Rádia, takže Neznámy taky několikrát účinkovali v této soutěži a jsou opravdu skvělí. Teď nedávno jsem je zrovna hrál a musím říct, že to je prostě osvěžení. Ano.
1: No a z takových těch, řekněme, začínajících nebo mladých, tak jsme letos přijeli nabídku.
0: Hop-trop,
1: to jsou ty tahouni, to jsou ty, kteří dokonce Samson namluvil reklamu.
0: Aha,
1: takže vlastně Samson je hlasem Budyňského poutníka letos. Takže Hop-trop samozřejmě nesmí chybět, říkám, ty se tam neobjevují zas tak často, no. Ale jsem rád, že pravidelně.
0: Jasně.
1: A co se týče,
0: teda, no.
1: Tak jsme přijali spolupráci s Portou.
0: Ano.
1: A vlastně jsme součástí toho kolotoče festivalu Štafeta Porty, což pro nás znamená, že se u nás musí objevit vlastně nějaká nová tvář Porty, což letos splníme finalistou, držitelem třetí ceny a ceny Poroty, Janem Klubusem. A navíc už jsme se loni domlouvali, že vystoupí na Budyňském poutníku loňský vítěz Porty,
0: ano,
1: Lotrek.
0: Ano, na ty se těším, to je skvělá sestava, takže Roman Hampacher, Michal Bulíř a Martin Kalenda, takže známí už jako muzikanti, ale v tomhletom triu jsem je prakticky slyšel teda, ale naživo jsem je snad ještě neviděl, takže se těším.
1: No, tak budeš mít příležitost.
0: Určitě. Koukal jsem, že se tam objevilo i pro příznivce bluegrassu taky zajímavé jméno. Měl jsem je tady na rozhovoru. Young Sparks, že tam budou
1: Young
0: taky.
1: Young Sparks je vlastně taky výsledek takového doporučení,
0: ano.
1: Od Rosti Čapka.
0: Ano, náš kolega, bluegrassový kolega.
1: Tak, který vlastně posílá muzikanty na zkušenou do Spojených států,
0: ano,
1: do Meky. bluegrassu a vlastně na základě tohleto doporučení tam vystoupí zrovna
0: i tahle ta kapela. Je tam toho mnohem víc, vidím tam Gledlizve, vidím tam Mandalu, vidím tam Bokomaru, samozřejmě Schovanky, prostě je to zase mohutná sestava. Možná řekni nějaké stránky, kde mohou posluchači najít jako celý soupis vystupujících.
1: Vlastně my jsme to, nechci říct, drželi v tajnosti, ale ty určitě víš, proč to tak děláme, že jsme zveřejňovali ten program už někdy před měsícem, před dvěmi, protože vlastně se může stát cokoliv, takhle já jsem se všemi opravdu už mluvil tenhle týden, všechno je potvrzeno, ne, že by se nemohlo stát něco, že píchne kolo nebo něco takového,
0: ale
1: vlastně vždycky čekáme, aby jsme opravdu měli všechno do poslední chvíle potvrzené, takže včera večer, před půlnocí jsme zveřejnili na Facebooku i na našich stránkách www.budinsky-poutnik.cz, takže tam už je ten program seřazen.
0: Výborně. My si dáme další písničku, zmiňoval si Epidemii, tak pojďme si dát zrovna parádní věc od nich, dáme si trochu Ameriky, to zatím asi ještě v Budyni není, ale kdo ví, možná časem to tam taky přijde, jak si říkal, Cizinci tam jsou, začínáme zvolna.
1: Ale vy tam třeba už dva roky byl.
0: Takže a možná časem, kdo ví. No a pak budeme pokračovat, já jenom připomínám, že 720 00 11 11 to je to číslo, na které si můžete klidně psát nějaké dotazy ohledně tohoto festivalu.

0: Country rádiem na cestách.
1: I v dopolední kávě přichází řada na dopravní informace, takže cestující a řidiči, zvyšte pozornost, koukám pro vás na koleje a vidím, že máme nějakou nepříjemnou událost na trati 331, což jsou Otrokovice-Vizovice. V úseku Zlín-Střed Lípa nad Dřevnicí se řeší následky srážky vlaku s osobou, což je vždycky to nejtragičtější. Zajištěna je tedy náhradní autobusová doprava, a to mezi stanicemi Lípa nad Dřevnicí, Zlín-Střed a v obráceném směru. Počítejte prosím s tím. Pak tady mám zprávy z dálnic, momentálně aktuálně na D5 na 89. kilometru ve směru na Rozvadov je nějaký předmět na vozovce, takže projíždějte opatrně, není specifikováno úplně, co konkrétně. Zpráva přichází i z jižní spojky, a sice nehoda dvou osobních aut, dívám se na grafiku, kde to je, v jakých místech, je to tady vlastně mezi Záběhlicemi a Strašnicemi někde na tom křížení s Rabakovskou, takže tam v těch místech za Lanovým mostem na takovém tom známém klasickém místě. Počítejte s tím, že je tam dopravní nehoda a že se tam tudíž zdržíte, jsou tam v sobě dvě osobní auta. A koukám ještě kousíček dál a vidím, že na D4 na 80. kilometru je dopravní nehoda také a je to ve směru na Prahu. Tak, tolik informace z dopravy pro tuto chvíli, přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: To lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to je super.
7: Já myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
8: Country Rádio.
2: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
9: Stařičký šerif u Šríně prlku poláhli vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
2: A tím dnešním zajímavým hostem je Pavel Zajíc, který připravuje program a vlastně celý festival Budyňský poutník společně se svojí partou a s pořadateli, které už jsme pozdravili a zdravíme je. Ale pojďme se teď věnovat především tomu, co zajímá nás, návštěvníky, to znamená tomu programu. Pavle, já jsem už avizoval, že ten festival začíná v podstatě už zítra, v pátek.
3: Je to ano, tak? Je to přesně tak. My jsme v podstatě ten páteční program pouze mírně pozměnili, bylo to tou covidovou pauzou, býval vždycky country bál v pátek a od covidu, to znamená od roku 21, jsou taneční pouťové zábavy.
2: Takže i letos... Ono to nabízí, protože vlastně i ten název poutník
3: vznikl z toho samozřejmě, že v Budyni je tradiční pouť už od 16. století. Takže ta klasická pouť, nejdříve církevní, potom samozřejmě trošku ta světštější, dala vzniknout tomu jménu poutník a proto je pouťová zábava, na které letos zahraje Globus Band.
2: Takže všeho chuť taková.
3: Ano, tam tak. Začínáme v 19 hodin, začínáme muzikou a hrad bude otevřen, myslím, že od 6, od 18 hodin bude už pokladna otevřená.
2: Ano. On je to taky zajímavé především tím, že festival, nebo ten hlavní festivalový program v sobotu začíná už vlastně v 11 hodin a po ránu, aby se tam člověk nemusel přetlačovat a tak dále, tak vlastně je možnost přijet právě už v pátek a ubytovat se, protože to ubytování je tam reálné, že?
3: Ano, ubytování reálné, dokonce město pravidelně podporuje to, že vlastně tam od pátku do neděle se dá stanovat zdarma. Většinou ty stany se začínají stavět za hradem.
2: Ano.
3: A po vyčerpání kapacity potom v podhradí, v tom vodním příkopu.
2: Jasně, jasně. Jo,
3: takže tam vlastně se poměrně je to poměrně oblíbená záležitost, že tam vlastně lidi zůstanou od pátku
2: až do neděle
3: s tím, že vlastně už na tu zábavu, na té zábavě se dá koupit, nebo v předprodeji se dá koupit permanentka na oba dva dny, zvýhodněná, a dá se vlastně i na sobotní program samostatně koupit potom, potom koupit od těch 10 hodin přibližně
2: lístek je festivalový takový. No takže, je to jasné, v pátek možnost se ubytovat, dát si něco dobrého k jídlu, k pití, trošku třeba si projít i po pouti, jak se to všechno připravuje, a pak teda se zúčastnit pouťové zábavy. No a druhý den ráno přivstat, dát si dobrý kafíčko a začíná to v 11.
3: V 11 hodin začíná program a právě začínáme tím finalistou, Horty, Janem Klubusem, pak jdou Gledli SV, Mandala, Náplava, Iva Hajnová se svou kapelou, Hoptrop, Young Sparks, Epidemie, Bokomara, Jindra Kejak, Lotrek, Neznámy, Schovanky, Petr Kocman se svým bandem a finalistou bude letos Rostia Fischer a Michal Tučný Revival.
2: Jasně, takže písničky, které máme rádi, které známe. Já je viděl teď nedávno na jiném festivalu, šlape jim to parádně, takže se moc těším. No tak to je bohatý program na sobotu. Končí to teda, jestli to odhaduji dobře, někdy kolem půlnoci, po půlnoci.
3: Po půlnoci lehce bychom měli končit.
2: A zase, někdo může odjet, ale dali jsme si tam pivečko, dali jsme si tam něco dobrého, chceme zůstat do neděle. Co nás čeká v neděli?
3: V neděli je vlastně hlavní den Budyňské pouti a celý den bude otevřený průchod přes hrad na tu pouť, to znamená v průběhu festivalu, to znamená, když je vybíráno vstupné, tak vlastně je hrad uzavřen a pouze z té strany pokladny se tam dá dostat.
2: Ano.
3: Ale v neděli vlastně budou brány hradu otevřeny i dozadu, kde vlastně na té ploše za hradem probíhá Budyňská pouť a tam vlastně už můžou lidi využít celý den průchodu přes hradní nádvoří. Navíc nedělní program je zdarma, takže se nebude zavírat ani na ten program pro děti,
2: jasně,
3: který začíná ve 14 hodin. balonkovou a kouzelnickou show Stanislava Jilka. Mm-hmm. A bude pokračovat od 15 hodin představením Veselá pouť, divadla Loudadlo. A možná se tam objeví i postavičky ze studie Kamarád.
2: Jo, vím o tom své, viděl jsem je taky nedávno, je to příjemné, milé, takže děti se určitě pobaví a dospěláci si mohou trošku vyčistit hlavu po náročném víkendu,
3: ano.
2: Řekněme, posedě.
3: Je to tak koncipováno.
2: Ano, my si dáme další písničku a pak se budeme loučit, ještě mám na srdci pár otázek, jestli máte taky nějaké otázky, tak stále ještě máte možnost psát na 720 00 11 11. Povídám si totiž s Pavlem Zajícem a probíráme Budyňského poutníka, který startuje už zítra.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Tak dopolední káva už mi docela vystydla, ale ještě trošku ji tam mám, tak ji tak ucucávám a mezi tím si povídám s Pavlem Zajícem, mým dnešním hostem, probíráme Budyňského poutníka. My jsme, Pavle, už řekli vlastně poměrně dost všechno potřebné, ale ještě jedna věc, která vlastně pro případné nové návštěvníky toho festivalu, protože samozřejmě budeme rádi, když přijde i někdo úplně nový, může být zajímavá, to místo samotné, protože vlastně ten festival má kouzlo tedy nejenom tím programem a nejenom tím, že jsou tam ty dvě pódia, nejenom tím, že je to spojeno s poutí, ale ještě i tím samotným místem.
1: Ano, ano, to místo je úplně magický,
0: no,
1: jo, protože v dnešní podobě ten hrad je vlastně do LK a ty pódia jsou umístěny vlastně podél té jedné stěny.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže takový to přirozený, ten přirozený amfiteátr potom jako působí hrozně hezky, jak na kapely, které hrajou, tak i na ty lidi, kteří tam sedějí.
0: Navíc krásný vzrostlý strom, který poskytuje tedy vlastně stín, když...
1: Stín před sluncem.
0: A vlastně i trošku chrání před deštěm, který bývá v Budyni velmi často.
1: Už jsme rádi, že jsou pryč předpovědi, že bude 40 stupňů v sobotu, jsme rádi, že se trošku posunulo jinam.
0: Ono jako teplo, jo, ale odsaď pocaď.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. Jo, ale to místo jako takový, to, tím, že to je vodní hráz, tak je, musí být každému jasný, že tam dříve ten vodní příkop byl naprosto funkční. Ten hrad byl původně obdélníkový, tam došlo k nějaký výbuchu prachárny, takže vlastně ten už se to potom neobnovovalo, takže ten hrad v dnešní podobě je do toho LK. A v podstatě taky jsme to měli jako soutěžní otázku na Facebooku, že vlastně to nechával představit Přemysl Otakár. První to vlastně zmínil, navrhl a Přemysl Otakár druhý to potom dotáhl do podoby Kamenného hradu.
0: Jasně. A to místo je opravdu moc pěkné. A co víc, je třeba si říci, že i ten interiér hradu je možné vidět právě v rámci Budyňského poutníka. A to ať už tedy pro návštěvníky, kteří si mohou připlatit vstup do hradu, ale i třeba pro náhodné návštěvníky, kteří ještě nechtějí na festival, a tam pak zůstanou stejně, ne?
1: No, tak mají dvě možnosti. Kdy pokud půjdou pouze na prohlídku, tak si koupí vstupenku a dostanou bílou pásku, kde budou mít napsaný čas.
0: Jasně.
1: Ten čas samozřejmě je dostatečný k tomu, aby absolvovali prohlídku a případně se porozhlídli i po festivale, ale v případě, že přijdou později, tak se doplatí vstupné na festival a pro ty, který si budou na festivale poslouchat a budou mít koupenou vstupenku na festival, tak pro ty samozřejmě se dá dokoupit vstupenka i na prohlídku hradu.
0: Jasně, těch kapel je tam hodně, ne každá musí být úplně ta, kterou chce ten návštěvník toho festivalu vidět, čili tam je ten prostor se třeba sebrat, jít si prohlídnout hrad.
1: Může to jakákoliv zbyt. Možnost taková
0: existuje.
1: Existuje, ano, no. Přesně tak.
0: No, jinak, co jsme ještě neřekli teda, tak velmi často se ptají lidé na to, jak je to tam s občerstvením, protože to je samozřejmě důležité, chci si ten den užít se vším všudy.
1: Ano, mělo by být opět dostatek občerstvení, točené pivo, limonády, točené prosecco pro dámy, nebo i pro pány, oblíbený viskový kolotoč, Fandy, takže to všechno by mělo v sobotu v Budyni, vlastně už od pátku v Budyni fungovat.
0: Další obrovskou výhodou, kterou musím zmínit, protože vlastně třeba pro mě osobně je důležitá, jsou tam pevné toalety, žádné tojtojky, je tam prostě pevná toaleta z té sociální
1: jsou tam vázení. Toalety, které jsou součástí vlastně hradu a jsou pravidelně uklízeny paní Kastelánkou, takže to...
0: Takže to vypadá jako hloupost, ale když jsi někde 3 dny, tak uvítáš to, že si můžeš dojít jako vyčistit zuby na místo, které vypadá normálně. Že jo?
1: Tam možná upozorním na jednu věc pro ty, kteří budou mít svoje stany pod hradbami, tak přes den samozřejmě ten vstup je zavřen a pouze v každou celou hodinu se otevře průchod, aby si lidi mohli dojít do stanu pro nějaké věci, i když samozřejmě nedoporučuji nechávat nic cenného ve stanech,
0: stanu, jasně,
1: ale pokud tam někdo potřebuje pro židličku, pro deštník nebo pro slunečník,
0: tak ta možnost je
1: každou celou hodinu, se zhruba na 5-10 minut otevře ten průchod A potom se samozřejmě ten průchod otvírá v noci u těch toalet, aby tam ti, co bydlí v tom vodním příkopu, tak
0: měli
1: mohli,
0: přístup na
1: tak mohli si dojít v klidu na záchod.
0: No tak to jsme, myslím, řekli z toho zázemí všechno. Program už jsme také probrali, tak snad jen teď ještě časy, kdy, co, jak začíná, v kolik hodin, aby nikdo nic neprošvihl, a také stránky, kde se můžeme ještě zorientovat.
1: Tak stránky festivalu jsou www.budinskypoutnik.cz, případně Facebook festivalu Budinský poutník, a začínáme zítra v pátek v 19 hodin pouťovou taneční zábavou.
0: Ano.
1: V sobotu festivalový program začíná v 11 hodin na nádvoří Vodního hradu. Všechno probíhá na nádvoří Vodního hradu. A v neděli program pro děti startuje ve 2 hodiny.
0: Tak já myslím, jako pozvánka dokonale. Já musím říci, že vlastně tím, že hraju s kapelou, tak hodně o víkendech jezdím po různých festivalech, ale jsou určité festivaly, které si nechávám na ně volný čas. Budinský poutník je jeden z nich, takže se moc těším, že k vám přijedu zase a že si užijeme ten den společně se všemi návštěvníky. Jak si řekl, 4 tytky už jsou odvolány, samozřejmě asi není špatné si sebou vzít deštník nebo pláštěnku, protože ten déšť prostě může přijít kdykoliv, ale...
1: A když nepřijde, tak budeme stříkat ze střechy. No.
0: Přesně tak. Osvěžení bude zajištěno. Říká Pavel Zajíc, já jsem se díval, jestli se někdo na něco chce zeptat. Neobjevil jsem, Pavle, nic, tak ono při té tradici a při tom, jaký zvuk má Budinský poutník, není divu, na co se ptát, všechno je jasné vlastně v tomhletom ohledu. Prostě kdo tam dorazí, tak ten si společně s námi užije skvělý, skvělý den. Tady je taková otázka, jedna přece jenom přišla, ale já ji přečtu, je to jenom taková žertovná spíš poznámka. Ptá se posluchač, který se radši ani nepodepsal, píše, dobrý den, pane Zajíci, máte raději hudbu nebo bluegrass? Respektive country hudbu nebo bluegrass.
1: Country hudbu a bluegrass mám rád.
0: Jo, obojí máte. No tak já nevím, jak to bylo myšleno, ale každopádně ano, je to tak, máme rádi i country hudbu, i bluegrass.
1: I folkovou hudbu.
0: I folkovou hudbu. Máme rádi hudbu obecně.
1: Tak.
0: Že jo, je tak. to tak, protože my ji dělíme pouze na dobrou a špatnou a tu dobrou prostě posloucháme. Tak jo, Pavle, díky za návštěvu.

seděl a červené pil, kolem lidí jak můj, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

ten v ruce má lát. A ten druhý zasnouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lež, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, při sobě leží.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 32 až 38 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne a večera od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů.

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Padělané a pašované cigarety tvořily loni v Česku necelých 9% z celkové spotřeby, což odpovídá asi miliardě kusů cigaret. Spotřeba legálních cigaret v České republice klesá. Český stát kvůli nelegálním cigaretám loni přišel o zhruba 6 miliard korun na daních. Česko zasáhla další vlna extrémních veder. Už dnes teploty překročí 35 stupňů Celsia. Zítra bychom na některých místech mohli naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty podle současných modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Kam tentokrát půjdou peníze a proč, to zjistil Luděk Savana Urbánek.
2: Peníze tečou na Třebíčsko. Další obce v okolí Dukovan dostanou krajskou podporu, pomůže jim zvládnout dopady výstavby nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Peníze jdou do Tavíkovic a Hostěradic. Budování nových silnic, obchvatů a přípravy v regionu jsou v plném proudu. Na začátku srpna začne například dopravní omezení mezi Vémyslicemi a Dobelicemi. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
1: Je třeba počítat s tím, že knihovna v Mladé Boleslavi je zavřená.
3: Knihy si v těchto dnech v hlavní budově Mladoboleslavské městské knihovny na třídě Václava Klementa nepůjčíme. V plném proudu tu totiž je letní rekonstrukce interiérů. Jde hlavně o stavební úpravy v půjčovnách i vstupním vestibulu, dále o novou výmalbu a také opravu fasády. Práce, které obsahují i vybavení interiérů, tu skončí do začátku letošního října. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak je tady 12. hodina a k tomu 11. minuta, to znamená začalo polední menu a každé polední menu přináší soutěž, nebo téměř každé přináší soutěž, kdy ve třech písních hledáme společné téma. Nebude to jinak ani dnes a je tu vlastně předposlední možnost získat v této soutěži vouchery a také trička připravené k akci, která se jmenuje 35 let Country Rádia. Narozeniny slavíme 15.8. od rána až do večera v Pikovaru a vy můžete být právě díky této soutěži u toho, protože ty dva vouchery jsou pro vás nejenom vstupenkou na speciální vlak, který vyjíždí v 8.57 z Bráníka a doveze vás až na místo činu, ale právě i jako vstupenka na akci, kde se můžete těšit na lidi z Country Rádia a na kapely, které třeba máte rádi, kapelu Šlapeto, vystoupí tam i Míra Paleček, bude tam Honza Vančura, Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková, Petr Bohuslav a další kapely. Společně se mnou tam bude i kapela St. Jenny a zahrajeme vám něco trošičku k tanci, to až potom od 19. hodiny. No a budete si moci také užít moderátory tak naživo, doslova do písmene si je osahat, oni to někteří nemají rádi, no ale tak při troše benevolence jim třeba můžete sáhnout na rameno. Tak chcete-li být u toho, tak poslouchejte následující tři písničky a pokud zjistíte to společné téma, zase může jich tam být více, ale pokud trefíte to, co tam zakódoval náš hudební dramaturg, tak jedny z posledních voucherů jsou pro vás připraveny a přidáte se k nám a 15. srpna to pěkně oslavíme.
2: Na dva zámky zamykám.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tahle znělka, která bude znít určitě ještě nějakou dobu, protože teprve končí červenec a 15. srpna je ten den, kdy 35. teprve pořádně oslavíme. Ale už dnes, 30. července, přibereme do party na naší oslavu další dva. A jeden z vás teď právě tu vstupenku pro dva zařídí tím, že nám na čísle 210 323 333 řekne, co bylo společným tématem písní, které jsme poslouchali v dnešním poledním menu. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den.
1: Tak, dobrý den. Kdo pak se nám dovolal? Poprosím vás, trošičku mi povodstupte od rádia nebo ho stupte.
2: Jo, jsem ho teďka už vypnul.
1: Perfektní, no. Tak to je přesně to, co jste udělat měl. A znamená to, že pokud budete znát správnou odpověď, tak si budeme povídat o tom, že s námi oslavíte 35. Tak schválně, co jste tam našel za společné téma? Musím upozornit, že není úplně nikde psáno, že to může být jenom jedno téma.
2: Asi bych taky tak viděl, aby zkusil půlnoc.
1: A výborně, tleskám, je to přesně tak, je to půlnoc, to bylo to společné téma a znamená to, že voucher na narozeniny hned dvakrát a taky dvě trička s narozeninovým motivem už jsou teď v tuhletu chvíli vaše. Půjdete s kým? S manželkou?
2: No, s manželkou, až se mi vrátí z dovolený, tak s vnučkou, tak pak pojedu s manželkou, ona o tom neví.
1: Jo, tak to bude jaký překvápku. Tak se na vás těšíme, pochopitelně. Taková otázka, jak jste na tom s kondicí, půjdete s námi ten pochod, anebo půjdete rovnou do míst oslav?
2: No, protože vás poslouchám už dlouho a kdysi taky tam zazněl, já si myslím, jako věk, jsem asi ve vašem věku, tak to asi dám ten pochod.
1: No jasně, věk je jenom číslo. Tady jde o to, jak se člověk na to, no ještě tak si sedneme, no, nebudeme moc, když se odpočineme, ne? To není zas takový problém. No tak jo, tak jsem rád, že to klaplo skutečně půlnoc, to byl ten společný znak. Vydržte mi chviličku na telefonu a já vám řeknu, co a jak, jo?
2: Ano, ano.
1: Tak jo, díky moc. No a my, přátelé, pokračujeme dál poledním menu. Před námi je Robert Křesťan, Petr Kocman, Pavel Žalman, Karel Kahovec a další velká jména našeho žánru. Tak dobrou chuť k vašemu obědu a příjemný poslech vám přeji.
0: Polední menu na Country Radio.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Odpolední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
1: Včera jsem se vracel

Předívám se k mihotavým hvězdám, zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

Také dnes pro vás otevírám kalendář 30. července, to je dnešní den a svátek slaví Bořivoj, takže všem Bořkům, Bořivojům přejeme všechno nejlepší, pořádně to oslavte a posíláme hezkou písničku.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

tobě být a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropilej ta zem neměla, prohej se indiána.

Posloucháte polední menu a tohle byl Valdemar Matuška a KTO, jen se přiznej, že ti scházím. Jestli vám schází Bez Junior a jeho pořad Dvora na country, mám pro vás dobrou zprávu. Dnes večer po 19. hodině si můžete obojí dopřát, protože Bez Junior připravil další díl a podle toho, co jsem slyšel, tak kromě návštěvy Dvorany Slávy vás čekají třeba Zelenáči nebo Milena Soukupová. Takže příjemný poslech vám přeji a dnes v 19 hodin Dvora na country.

0: Polední menu svého konce, 13. hodina je tady, pokud ještě obědváte, přeji vám dobrou chuť a jinak nás čeká předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, no a Pacific a pozdní sběr nám zahájí hodinu po 13., ve které si dáme zase nějakou tu soutěž, nějakou tu pozvánku a hodně dobré muziky. Takže zůstaňte s námi, nechoďte nikam daleko, hezký den.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přeháníky nebo bouřky, teploty 32 až 38 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne a večera od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů.

0: Rychlý rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o násobek částky. V doprovodném usnesení vyzvala horní komora kabinet k tomu, aby připravil zavedení automatické valorizace rodičovský. Předlohu, která upravuje také tzv. Superdávku, dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Teď na Slovensko. V areálu kulturní organizace Matica Slovenská v Martině přistoupili k opravdu unikátnímu řešení ke zkrášlení svého areálu. U příležitosti nadcházejícího mezinárodního krajanského festivalu nastříkali vyschlé křoví zelenou barvou. Na sociálních sítích diskutující vzpomínají na základní vojenskou službu za socialismu, kdy se podobné metody využívaly v kasárnách. Teď se vrátíme zpátky domů. Především dopravní novinky z Jihlavy má Luděk Savana Urbánek.
2: Autobusové nádraží v Jihlavě po přesunu linkové dopravy k centrálnímu dopravnímu terminálu čeká nová budoucnost. Co bude stát na atraktivním pozemku v těsném sousedství horácké multifunkční arény, vysoké školy i nového dopravního uzlu, zatím není jasné. Jisté je pouze jedno, společnost ICOM Transport totiž už teď vyloučila výstavbu dalšího parkovacího domu. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Zdravotní záchranná služba v Jablonci nad Nisou má nové hnízdo pro sanitky i záchranáře.
3: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Nová základna je aktuálně největší a nejmodernější výjezdovou základnou v Libereckém kraji. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů korun. To by mělo být dokončeno ve druhé etapě počátkem příštího roku. Honza Navrátil, Jablonec nad Nisou.
0: Sport.
1: Ještě do světa basketu. Skoro 20 let žil díky basketbalu po celém světě. Teď se ale skoro 37-letý bývalý reprezentant Patrik Auda, člen úspěšné české generace, vrátil. I když ne tak úplně domů. Brněnský odchovanec, který byl na mistrovství světa u 6. místa v Číně a 9. na olympijských hrách v Tokiu, se domluvil na smlouvě v pražském USK. Po mnoha letech tak přidá v národní lize další starty. Skončily zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Buď na mě opatrná, zpíval pozdní sběr a já opatrně nakukuji na to, co nás čeká v téhleté hodince. Tak sliboval jsem nějakou tu soutěž, Shakespeareovské slavnosti nabízí lístky, tak jestli máte rádi umění a divadlo, tak v této hodině byste mohli získat dvě vstupenky na krásné představení. No a z muziky Hank Williams Jr., Miroslav Donutil, Malina Brothers, anebo také Tex-Meni s Vráťou Vyskočilem. Takže příjemný poslech přeji.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Mám tady pro vás, přátelé, další pozvánku na skvělou muziku. V neděli popluje na parníku Country Rádia Jarda Samson Lang, jenomže tam už je vyprodáno. Ovšem, pokud byste Jardu chtěli vidět, tak máte možnost, protože já ho mám teď na telefonu a on nás pozve na jeden ze svých koncertů. Jardo, ahoj.
2: Nazdar, pěkný den, čau.
1: Tak povídej, kde tě můžeme vidět, kromě parníku Country Rádia?
2: Teď vlastně na Radyni, zítra. Mhm. Od 19 hodin a my tam budeme s partou hrát, jako samotného parta, a budeme tam učit novou desku, vlastně budeme jim představovat, protože my ještě nemáme vyrobenou, ale budeme o ní mluvit a budeme z ní hrát věci.
1: No a ty jsi taky říkal, že na letošek připravuješ oslavy a tohle už by mohla být taková předzvěst toho, protože vlastně to spolu souvisí, to album a ty narosky, ne?
2: Já si k 70. dávám, jaký šel takového potkal, tak se jmenuje to CDčko. Ve ní jsou i dvě povídky, je tam silnější buklet a bude v CD i v formě i v USB. Jo? A mělo by to být 15. října v Lucerně, Praze. Tam bych měl slavit 70, protože člověk má slavit, až když se dožije.
1: Jasně, souhlasím.
2: A odlehne mu.
1: Jasně.
2: A odlehne mu, tak.
1: Ale na to budeme určitě ještě zvát, do října je času dost a dost, a tak se vracíme ještě k tomu, že v neděli se my dva uvidíme na parníku a někteří jiní tě uvidí zase zítra v pátek v kolik hodin a kde ještě jednou?
2: Na Radyni přímo v Nahradě ve Starém Plzenci, 19 hodin, hrajeme to v kuse, hraje se to do 20:30.
1: Děkujeme za pozvánku, Jardo, měj se krásně, ať to klapne, ahoj.
2: Ahoj, díky, čau, ahoj.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace. Začínáme na kolejích. Mám tady zprávu z jižních Čech. Náhradní autobusová doprava je zavedena mezi stanicemi České Vilnice Gmind a také v obráceném směru a je to hlavně proto, že v blízkosti trati je momentálně požár a řeší se, takže počítejte s přesedáním. No a když jsme teď na silnicích, tak pozor na D4. I tady zůstáváme víceméně na jihu. Na 38. kilometru ve směru na Strakonice se srazily dodávka a osobní auto. Tak počítejte se zdržením a pak je tady zpráva ještě z Pražského okruhu 22. kilometr ve směru k D1. Tady jsou v sobě dvě osobní auta. I tady vám přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání.
4: Já mám přání.
3: Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
5: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
3: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
6: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
3: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
7: Country Rádio.
8: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
9: Ospůdko známá na návsi za můstkem.
3: Pohoda. Každý.

Řekni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj.

0: Jak jsem slíbil v průběhu dne, také dnes budeme soutěžit o skvělé lístky na parádní divadelní představení, a sice představujeme letní Shakespeareovské slavnosti v Praze na dvou místech, v Brně, v Ostravě a také v Bratislavě. Můžete shlédnout celou řadu krásných představení a my dnes budeme opět soutěžit o komedii Marná lásky snaha. Něco k ději. Podáním ruky stvrdili své rozhodnutí. Tak nyní čtveřice urozených mužů zasvětí 3 roky svého života askezi, zdrženlivosti a studiu. Je to vážné, neodvolatelné předsevzetí, chlapský slib, který však ihned zmizí ve chvíli, kdy do města přicestuje francouzská princezna se svými dvorními dámami. A pány zachytí divoký proud lásky a milostného dobývání. Tak vidíte, že jako v chlapském uvažování se po staletí toho zase tak moc nezměnilo a tahle ta komedie, kterou můžete vidět, se hraje v Praze 25. srpna. A právě u toho můžete být, když správně odpovíte na mou soutěžní otázku. Jinak pochopitelně k obsazení toho, už jsem to říkal v průběhu týdne, opravdu se tam objevují skvostná jména a výborní herci, jako třeba Václav Kopta, Leoš Noha, Petr Čtvrtníček, Anna Kameníková, Karolina Wagnerová a další, konec konců na stránkách letních Shakespeareovských slavností najdete nejen tedy jednotlivá obsazení pro jednotlivé kusy, ale hlavně zjistíte, kdy se kde co hraje. Takže dejte si Shakespeare.cz a tam najdete určitě mnohem více. No a teď už jsem odblokoval telefon 210 323 333 a k dispozici budou 2 vstupenky na pražské vystoupení na 25. srpna. Takže kdo se nám dovolal, přeji vám krásný den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo?
1: Ano, dobrý den, to je Láďa.
0: Dobrý den, Láďo, zdravím vás, odkud nám voláte?
1: No, jsem na chatě u Kouřimi, no.
0: Aha, aha, aha. No dobře, ale prostě 25. už byste mohl vyrazit tedy tady
1: určitě,
0: v Praze.
1: Určitě, to určitě.
0: Helejte, už vlastně delší dobu soutěžíme o lístky na letní Shakespeareovské slavnosti a já zvu na tohleto představení do Prahy, ale v Praze se hraje na 2 místech. Dokážete mi říct, kde se hrají letní Shakespeareovské slavnosti?
1: No, já myslím, že to je Valčinská zahrada anebo Pražský hrad.
0: Na pražském... Helejte, já to vemu takhle. Jedno to místo beru jako Pražský hrad, ano. Pražský hrad beru, to je v pořádku, je to nejvyšší purkrabství Pražského hradu. A to druhé je, řekněme, na půdě určité akademie. Na Malostranském náměstí. Na Malostranském náměstí.
1: Jo, výtvarných umění nebo...
0: To ne, to
1: včera
0: ne,
1: to jsem to říkal.
0: Včera jsem to říkal, přesně tak.
1: Akademie muzických umění.
0: Tak,
1: nebo...
0: ano, ano, to beru. Tohle je konkrétně hudební a taneční fakulta AMU, on je to u Lichtenštejnského paláce, je to krásný prostředí tam, ale tak to beru. Pražský hrad a AMU, je to správná odpověď. 2 lístky jsou vaše, vydržte mi chviličku na telefonu a já vám řeknu více, ano?
1: Určitě, děkuju.
0: Není vůbec zač. A přátelé, je to přesně tak. V Praze na Pražském hradě, anebo také na hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění, Lichtenštejnský palác, tedy na té krásné otevřené scéně, tam musím ještě dodat, můžete shlédnout právě řadu představení v rámci letních Shakespeareovských slavností, konkrétně tu, o které, tu komedii, o které hovoříme, můžete vidět právě na HAMU 25. srpna, takže buďte u toho, užívejte si kulturu a navštivte tahle překrásná místa s krásným programem.

0: Končí další hodina, já do vás celý týden hrnu pozvánky jednu za druhou, ale nedivte se, je tady polovina prázdnin a je tady festivalová sezona, takže i v té příští hodině určitě pro vás budu mít zase pozvánku na nějaký pěkný koncert, ale kromě toho Tereska taky má kulturní tipy po 14. hodině, takže vybírejte a vyberte, dobře, čeká nás i předpověď počasí, no a když jsme u toho zvaní, tak ještě také předám slovo pro Kačku Čepelíkovou, aby vám řekla, co vás čeká zítra po ránu v Country Rádiu.
1: Krásný den, přátelé. Zítra své narozeniny slaví Bolek Polívka i Jan Budař. Věnovat se ale v našem ranním vysílání budeme i daňkům, kteří vytloukají paroží. A taky si připomeneme filmy s Louisem de Funèsem. Proč? A vám nemůžu říct, ale důvod to má. Více zítra po 6. hodině ve vysílání s Kačkou a Vláďou. Ahoj!
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přeháníky nebo bouřky, teploty 32 až 38 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne a večera od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na jedinečnou akci Automoto Burza Kladno, která se koná v sobotu 1. srpna na záložním letišti Velká Dobrá. Proberte půdy, přehrabte garáže. Nalezené unikátní díly ze starých motorek a aut přivezte prodat nebo vyměnit na naší burzu. Zajeďte si užít atmosféru, objevit vzácné poklady a navázat nové kontakty. Těšíme se na vás. Zlaté šedesátky hrají na Konopišti. V pátek 31. července od 18 hodin zazní nejslavnější hity především beatové éry. Podkrašovský vodník je tradiční folk a country festival, který se chystá na sobotu 1. srpna od 15 hodin. Místo konání je pivovar Kozojedy v Kralovicích v okrese Plzeň-Sever. Náš kolega a kamarád Petr Kocman má v sobotu 1. srpna dvoják. Od 14 hodin hraje v Jeseníku na akci města Jeseník se baví. Jedná se o úplně první country koncert v historii akce na Masarykově náměstí. Od 22 hodin vystoupí na Budyňském Poutníkovi na nádvoří hradu Budyně nad Ohří. Festival Dobře utajená country se letos chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Tak už jsme tedy za 14. hodinou, čekejte tu Tuláckou stezku a čekejte hezkou muziku, třeba od Pokáče nebo Tonyho Jocha a taky od Honzy Nedvěda a Františka Nedvěda. A máte rádi Nedvědovky? Pokud ano, tak v Klukátku Country Rádia pro vás mám skvělou zprávu, poslechněte si.

lidských očích už nehledá vůbec nic. Jakoby pravda byla

0: Vlkem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko Country Rádia, které bude o muzice, však jsme také v rádiu a na telefonu mám jméno, které budete dobře znát. Honza Nedvěd mladší. Honzo, ahoj, zdravím tě.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
1: Tak kde jsem tě zastihnul, co zrovna děláš?
2: Teď zrovna dělám na zahradě a stavíme ploty, protože mám pocit, že ta fyzická práce je dobrý relax pro muziku, která není jenom o vzít si kytaru a hrát, jasně, ale zároveň o zatížení velký mozku. A tak odpočívám při práci.
1: Jasně, rozumím tomu, ať se ti hezky odpočívá s krompáčem a dalším náčiním.
2: Ale... Říkáš to velmi dobře, krompáčem a lopatou.
1: Ale já volám především kvůli muzice, protože jsem mluvil s lidma z tvého týmu a domluvili jsme si povídání naše setkání na 13. srpna a navíc také představení tvého zatím posledního alba s příbuznými. Jenomže to je až 13. srpna, do té doby ještě zbývá dost času, takže mě zajímá, můžeme tě někde naživo vidět?
2: Já bych velmi rád pozval posluchače na náš první koncert s Vojtou po 30 letech, že příbuzný jsme opravdu ukončili před 30 lety.
1: Aha.
2: A děláme první koncert, je na jednom pódium, Nedvědi se to jmenuje, na jednom pódium, a je to v Týnci nad Sázavou 7.8. na zahradě. A navazujeme na stopy našich tátů, který tam hráli v podstatě každý rok. Aha. Do roku 2005. Tak jsme si řekli, že by to bylo takový jako z nostalgického hlediska. Navíc on to není výročí, ale strejda nedávno, bylo to 5 let, co odešel do hvězdního nebe. Aha. A táta letos slaví tu 80, má to 10 kilometrů od svého domova, stejně jako my. Takže 7.8. Týnec nad Sázavou od 19 hodin, Vojta a já.
1: To zní báječně. Řekni mi, Honzo, prosím tě, co budete hrát? Budete hrát staré písničky příbuzných, ano, anebo navážete na to, co teď je nového?
2: Já mám pocit, že by bylo dobré udělat takovou směs, aby si lidi přišli na svý, to znamená zahrát starý evergreeny, Stánky, Růže z papíru a tak dále, předvést i něco z našeho repertoáru, protože Vojta i já máme své kapely, takže z tohohle repertoáru určitě, a pak samozřejmě příbuzní musí zaznít, že na to ty lidi čekají. A já se na to moc těším, že jsme to dlouho nehráli takhle.
1: Já ti věřím a myslím si, že to bude opravdu skvělý zážitek, takže úplně závěrem prosím ještě jednou zopakuj, kdy, kde, v kolik hodin.
2: Takže je to Týnec nad Sázavou, kousek od Benešova u Prahy, 7.8. od 19 hodin a deky sebou, sedí se na zemi jako na každý festival, jako byly třeba Svojšice nebo takhle, židličky, deky sebou.
1: Jasně, děkujeme za pozvánku, Honzo, dál tě nebudu zdržovat, ať ti netvrdne beton, měj se hezky a ahoj.
2: Ahoj a vše zdraví všechny posluchače.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
2: Country rádio.
3: Lehnout si do mechu a uklidnit duši.
4: Rád se brouzdám rosou.
3: Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem. Country rádio.
5: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím country rádia probudit toho, koho máte rádi.
6: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
5: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
6: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
5: Aha, takže probouzeného, ne?
6: No, vždyť to říkám.
5: Aha.
2: Country Radio.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na jednu rozhlednu západně od Žďáru nad Sázavou. Jmenuje se Rosička a nachází se na stejnojmenném vrchu ve výšce 644 metrů nad mořem. Stojí v katastrálním území obce Sázava. Vrchol Rosička geomorfologicky náleží ke Křižanovské vrchovině. Rozhledna není první stavbou na tomto vrcholu. V roce 1930 tam už byl letecký maják označený jako číslo 7. Ten sloužil k navigaci nočních letů Praha-Bratislava. Zbourán byl za druhé světové války. Později ho vystřídal triangulační bod s dřevěnou věží. V 90. letech byly v souvislosti s rozvojem mobilní telefonie učiněny pokusy vybudovat rozhlednu, která by zároveň byla vysílačem pro mobilní telefony. A tak rozhledna s vysílačem operátora byla nakonec vybudována v roce 2001 podle vzoru rozhledny z Babylonu u Kozárova. Slavnostní otevření proběhlo v srpnu 2001. Celková výška ocelové věže je 42 metrů, spodní část tvoří dva 12-metrové díly o průměru 2 metry. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 24 metrů vede 140 schodů po točitém schodišti po obvodu stožáru. Další část objektu slouží jenom mobilnímu operátorovi. Kruhový výhled z plošiny směřuje na Posázaví, Českomoravskou vrchovinu, dále na Křižanovskou vrchovinu s nejvyšším bodem Harusův kopec. Vidět jsou i Žďárské vrchy, Železné hory či Jihlavské vrchy s vrchem Javořice, Matějovský rybník a Žďár nad Sázavou. Autem lze zajet k parkovišti na okraji Lesíka pod rozhlednou. Nejbližší železniční stanice je Sázava u Žďáru, kde zastavují osobní vlaky z Havlíčkova Brodu. Rozhledna je přístupná celoročně, v letním období je vstup zpoplatněn. Více informací o rozhledně Rosička najdete například na Wikipedii. Máte-li vy nějaký zajímavý tip na pěkný výlet, tak mi je prosím pošlete na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, je kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč v ní tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem

0: zprávu jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou. A jestli budu chtít, klidně i s manželkou. Tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu. Jsem přeci správnej Čech, beru to postavu.
1: Na plážích Francie

situacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Je tady 15. hodina, tedy čas se rozloučit. Přeji vám krásné odpoledne s Milošem Kellerem. Také si poslechněte Dvoranu Country, která vás večer čeká i pak večerní pořady. Já se těším na slyšenou zítra v 10 dopoledne. Také zítra mám dopolední kávu a pozval jsem si hosta velmi milého. Na dopolední kávu přijde pan Petr Čtvrtníček. Budeme si povídat o filmu Dovolená v ráji, což je film, který právě můžete navštívit v kinech, můžete sledovat v kinech. My budeme konec konců i soutěžit o nějaké vstupenky právě na tento film. A my jsme mediálním partnerem tohoto filmu, takže zcela logicky zítřejší dopolední káva bude veselé povídání s Petrem Čtvrtníčkem, který tam stvárnil jednu z hlavních rolí. Tak buďte u toho. Přeji vám krásné odpoledne a těším se.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přeháníky nebo bouřky, teploty 32 až 38 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne a večera od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů.
3: Sedmá kavalerie generála George Armstronga Castra se chystá už na 22. letní tažení. Milujete koně, přírodu a historii? Václav Vidra a hlavní stan sedmé kavalerie vás zvou do svých řad. 28. pochod Benešovem a 22.8. opět v obci Všetice u Netvořic. Přes 100 uniformovaných jezdců, indiánská vesnice, bitva u Little Big Hornu, podívaná, kterou nikde jinde neuvidíte. www.suster.cz. Těšíme se na vás.
4: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
5: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku,

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zatmění slunce pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na něj i vědci z Vysokého učení technického v Brně, kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení snímku, i kdyby se obloha zatáhla. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy totiž nemá peníze. A teď jedna legenda. Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie. Poprvé šestimístný mikrobus vyjel v roce 1956. Slaví tedy 70. narozeniny. V novém podání dorazí už v roce 2028. Zatím je jasné, že to bude opravdová miniatura a elektrická čtyřkolka. Nebezpečná díra se objevila v Brně. Tady je kolega Savana.
2: Brněnské podzemí opět zahrozilo. Díra do země se objevila na Mendlově náměstí. Propad silnice způsobila havárie vodovodu. Dělníci místo opravují a práce potrvají do pátku. Příčinou je havárie vodovodního řadu před muzeem starobrněnského opatství. Vlivem havárie došlo také ke krátkodobému přerušení dodávek vody na Mendláku, Hlinkách a Starém Brně. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: O soutěži Stavba roku teď Honza Navrátil.
3: Až do 21. září může veřejnost hlasovat v anketě Stavba roku Středočeského kraje. Přihlášeno je celkem 46 staveb. S číslem 17 se o přízeň hlasujících v soutěži o cenu veřejnosti uchází adaptace bývalého pivovaru v sousedství radnice a kostela v Kralupech nad Vltavou. Tady je od letošního jara v provozu Městské kulturní centrum. Nejvíce hlasů má zatím rekonstrukce knihovny v Letech. Honza Navrátil, Kralupy.
0: Sport.
1: Ještě pozvánka na fotbal. Fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždin a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezony chorvatské ligy v přestřelce 2-3. Pokud by se jim dvojí utkání nepovedlo otočit, rozloučili by se s účinkováním soutěžích UEFA hned na začátku. Končí zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Naše country rádiová kukačka v tom vedru trošku zaspala, tak vás zdravím až teprve v 15 hodin a 13 minut, ale dál už to bude všechno tak, jak to má být. Já jsem Miloš Keller a budu s vámi až do 18. hodiny a nabídnu vám Valdemara Matušku, Martyho Stewarta, Babiho Daníka, také Marien nebo Tammy Wynette. V kukátku informace o jednom dobrém skutku, který se podařil, a v druhé polovině hodiny potom budeme zase soutěžit o dvojici voucherů a triček souvisejících s oslavou našich 35. Tak hezký poslech do druhé hodiny i trošku štěstí.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

0: Radkem Country Rádia.
1: Nejenom cyklostezky, ale také pěší stezky se staví. A Bohumín právě dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Co to pro místní obyvatele znamená, nám poví paní magistrana Končítková, tisková mluvčí města Bohumín.
2: Čtvrt kilometru dlouhá stezka pro pěší vede po pravé straně výpadovky na Karvinou ve směru na Dolní Lutyni a spojuje Polní a Úvozní ulici ve Skřečuni. Stavbou jsme vyřešili dlouholetý problém, který trápil obyvatele místních rodinných domků. Ti museli při každé cestě z domova chodit po krajnici a míjet proud aut na jedné z nejvytíženějších silnic v regionu, ať už mířili na autobus, do školy, do města nebo jen na procházku.
1: Tolik paní magistra Jana Končítková, tisková mluvčí města Bohumín. A já ještě doplním, že ještě před 2 lety se zdálo, že záměr ztroskotá na byrokracii. Dneska už se obyvatelé Skřečany dostanou bezpečně po nové pěší stezce z Polní ulice až k autobusové zastávce na kopci. Aby ale Bohumín mohl postavit, musel změnit původní projekt a najít trasu mimo státní pozemky podél silnice číslo 67. Dobrá věc se podařila.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byla Tami Vineta, tohle jsou dopravní informace na Country Radio. D1 ve směru z Brna do Prahy, u Měřína se pracuje na vozovce, kolona začíná už u Velkého Meziříčí. Objízdná trasa po 602 je také plná, protože je tam semafor a kyvadlový provoz. D1 ještě jednou na sjezdu k D0 ve směru od Prahy do Brna se tvoří krátká kolona, zdržíte se asi 10 minut. D11 ve směru do Hradce Králové u Chlumce nad Cidlinou pracují silničáři. Jezdí se jedním pruhem a je tam kolona. V Praze počítejte s velmi pomalým provozem na Hlávkově mostě a následně potom i na magistrále, a to v obou směrech. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super.
8: Já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
9: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.
10: Lehnout si do mechu a uklidnit duši. Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem. Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Vouchery na oslavu 35 let Country rádia, která bude probíhat zejména v Pikovicích, v Pikovaru, jsou už vyprodány, ale prodlužujeme soutěž o vouchery ještě na tento týden. Takže i tento týden celkem 4x denně můžete vyhrát dvojici voucherů a také dvě trička a zúčastnit se naší oslavy. Proběhne tak, že zhruba v 8 hodin 57 minut odjíždí z Braníka vlak Posázavský Pacifik a můžete z něj vystoupit buď to v Petrově u Prahy, což je kousíček od Pikovic, anebo dojet až do Kamenného přívozu a jít s našimi kolegy a kolegyněmi a spolupracovníky Posázavskou stezkou až do Pikovic. V Pikovicích, v Pikovaru bude spousta zábavy a spousta muziky, kterou obstarají právě kolegové z Country rádia a spolupracující kolegové. Tak to je způsob oslavy Country rádia, 35 let existence. No a abyste vouchery nedostali jen tak zadarmo, tak tu máme pochopitelně soutěžní otázku. Znovu ještě poznamenám, že vouchery už koupit nelze a na místě je nebude možno koupit také. No a je to soutěžní otázka. Naše oslava 35 let existence Country rádia není jedinou velkou akcí, která v této druhé polovině roku bude v Pikovicích. Jak se jmenuje festival, který v Pikovicích také zhruba za měsíc poté bude?
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Honza.
0: Honzo, já vás zdravím, tak jaká je odpověď na naši otázku?
1: Vy jste říkal, na podzim bývá v Pikovicích festival. To jsou Tramské Pikovice.
0: Tramské Pikovice, nebo taky dříve setkání pod Medníkem. Naprosto správně.
1: Ano.
0: Vy se pojedete podívat na náš festival, na naši oslavu 35 let, protože máte dvojici voucherů a dvojici triček. Já vám gratuluji.
1: Děkuju.
0: Velikost triček si domluvíme už mimo vysílání, tak mi prosím pěkně nezavěšujte, ano?
1: Dobře.
0: No a vážení milí posluchači, ještě zítra se bude soutěžit, ještě 4 vouchery jsou ve hře.
2: Country Radio. You've painted up your lips and rolled and

0: Nezmaři dohráli a dospívali, dokud svíčka hoří, tak svíčka by se snesla, doufáme, že nic jiného nehoří. Máme skoro 16 hodin, Tomáš Adamec má nachystány informace o počasí, potom zpravodajství a po 16. hodině Hoptropáci nebo Petr Kocman na vlnách Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přeháníky nebo bouřky, teploty 32 až 38 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne a večera od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Demolice má předejít podobné situaci, jaká nastala v polovině července při zřícení betonové plastiky rovnováha u stejného mostu. Policisté zadrželi v prvním pololetí letošního roku 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. Bylo jich o 117 více než ve stejném období loni. Nejvíc přibylo Rusů. Jestli se bude létat z Brna do Německa, zatím ještě není jasné, ale zdá se, že je vše na dobré cestě.
2: Stále se o tom mluví, teď to možná už vyjde. Zahájení pravidelné letecké linky z Brna do německého Frankfurtu je zase o něco blíže. Evropská komise schválila veřejnou podporu této linky. Město Brno i Jihomoravský kraj jsou připraveni investovat až 3 miliony euro ročně po dobu 3 let, aby zajistili 4 lety týdně do jednoho z největších evropských leteckých uzlů. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Legendární klub Mlejn skončil. Proč to ví Honza Navrátil?
3: Nymburský hudební klub Mlejn je minulostí. Zařízení, které fungovalo téměř 14 let, má za sebou poslední večer. Část domu, kde klub sídlil, odkoupil majitel druhé části domu a s další existencí podobného podniku tu nepočítá. Zatím není jasné, co přesně na místě vznikne. Nutná je ale prvotní rekonstrukce budovy, včetně sklepních prostor. Honza Navrátil, Nymburk.
1: Sport. Brazilské

0: Fotbalové reprezentaci končí jedna velká éra. O co jde, to nám prozradí náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
1: Reprezentační kariéru ve 34 letech uzavřel hvězdný útočník Neymar. Na letošním šampionátu odehrál Brazilec jen 37 minut ve dvou zápasech. V osmifinále s Norskem proměnil penaltu. Brazilci ale prohráli 1-2 a zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství světa za posledních 36 let. Celkem ale Neymar odehrál za Brazílii 130 zápasů, ve kterých dal rekordních 80 gólů a přidal 59 asistencí.
0: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
2: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

když já ještě v raní rose spal. Potom řek mi vstávej, večer budem za svatou sek dál. Povídám, je otřískaná z vlaku a

Úvod téhleté hodinky obstarali Hoptropáci a také Petr Kocman. Petra Kocmana uslyšíte i večer, tentokrát ne jako zpěváka, ale jako moderátora večerního programu, ale nepředbíhejme, pozvánka k večernímu vysílání bude až na konci této hodiny. Teď pozvánka k téhleté hodině. Budou hrát a zpívat Pavel Bobek, Creedence, Clearwater Revival, Žalman spol, Rosťa Fischer, Brontosaury nebo Naďa Urbánková. V ukátku bude pozvánka pro ty, kdož plánují trošičku více dopředu a jsou z okolí Brna nebo Blanska. A dopravní informace v půl. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller. Dobrý a pokud možno osvěžující poslech.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Máme sice konec července, ale v tomto kukátku bude pozvánka pro ty, kteří plánují trošku více dopředu, zhruba do poloviny srpna, a pro ty, kteří jsou z Brna a Blanska a okolí. Pozve vás Radim Zenkl se svým kolegou.
2: Ahoj, tady Radim Zenkl
3: a Ondra Kozák.
2: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
3: Ten se uskuteční ve středu 19.8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.
1: Pochopitelně, že se s touto pozvánkou v rámci kukátek ještě setkáte a uslyšíte ji taky v rámci pořadu Folkmeny v neděli po 21. hodině.

Grotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník.

0: Country rádiem na cestách.
1: Máme užáraleno a můžeme se věnovat dopravě. Máme několik nehod na dálnicích. D11 ve směru na Hradec Králové u Chlumce. Na 58. kilometru je nehoda, tvoří se tam kolona. D8 do Ústí. U Roudnice v omezení je porouchaný kamion. V podstatě se v koloně zastavuje. D56 z Ostravy do Frýdku-Mísku u Paskova je momentálně neprůjezdná v tomto směru kvůli dopravní nehodě. A 38 na průjezdu obcí Stonařov jezdí se kyvadlově kvůli dopravní nehodě a jsou tam kolony. Začínají z obou stran už před obcí. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání.
4: Já mám přání.
3: Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
5: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
3: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
6: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
3: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Fajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Kdo nám na vlnách Country Rádia hraje a zpívá, tohle byl Mirek Hoffman a Greenhorni, předtím Beyoncé se svojí novinkou Texas Hold'on. Za chviličku naopak klasika Paul Simon a R. Garfunkel The Boxer, anebo Věra Martinová, zítra další vlaky pojedou na Country Rádium.

0: ten soutěžit nebude, prostě přečte počasí a pak zprávy.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přeháníky nebo bouřky, teploty 32 až 38 stupňů. Zítra čekáme polojasno až oblačno, během odpoledne a večera od západu přibude oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Prodej čínských aut v Česku výrazně roste. V prvním pololetí se jich prodalo přes 7,5 tisíce. Meziročně o 88% více a jejich podíl na trhu se zvýšil skoro na 6%. Nejprodávanější je Omoda s téměř 3 tisíci registrovanými vozy. Druhé místo drží MG. Tři Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, co by falešní telefoničtí bankéři, si odpíkají po 7 letech vězení. Tresty jim pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jejich odvolání. Gang tvrdil svým obětem, že mají napadený bankovní účet a musí si úspory převést jinam. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než 100 milionů korun. Tento týden vám nabízíme miniseriál kolegy Luboše Dvořáka s karavanem po kempech v Čechách a na Moravě.
2: Zastavení čtvrté, Hradec nad Moravicí. Přiznám se jako vytrvalý cestovatel s karavanem za zády, že Hradec nad Moravicí byl pro mě velkou neznámou. Pracovně jsem si musel najít ubytování v blízkém okolí, protože na Starém Městě u Červeného zámku, vystřeženého jako z Harryho Pottera, se fakt nikde nedalo se soupravou zastavit, natož přenocovat. Poradenství Google mě nasměrovalo na kemp Kajlovec. Je sice od městečka asi 5 kiláků, ale za to pohodlné retro počátku 60. let minulého století. Protáhlý tvar podél potoka Hradečná s desítkami dřevěných chatech pro velké skupiny a akce jako sraz malých fiátků nebo velkých Amerik. Novinkou jsou 4 karavanová stání, ohraničená začínajícím živým plotem s přípojkami na vodu, elektřinu a výlevkou. Doslova vše u nosu. Jediný rušivý element je frekventovaná silnice za potokem s neutíchajícím provozem polských kamionů. Ze severu Moravy zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Jablonec a Hradec Králové dnes čekají odvety v evropských fotbalových pohárech. Sledovat je bude i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Těžší pozici bude mít Jablonec. Ten úvodní duel druhého předkola konferenční ligy prohrál v chorvatském Varaždínu 2-3. Odveta na severu Čech začne v 18 hodin. O hodinu později rozehraje Hradec Králové odvetu druhého předkola evropské ligy proti Tromsø. Z Norska si otroci přivezli vítězství 1-0.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer.

0: vám přeje Tomáš Adamec.
1: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: na přání na Country Rádiu.
1: I dnešními písničkami na přání vás provede Miloš Keller. I dnešní písničky na přání budou bez telefonátů. Pojďme hned k první dvojici přání. Chtěl bych zahrát k mým 76. narozeninám písničku 6 svíček od skupiny Rangers. Píše Tomáš Strutnová. A druhá písnička, prosím o zahrání písničky Divoký horský tymián od Žalmana pro mou maminku Romanu, která dnes slaví své 68. narozeniny. Přeji ti pevné zdraví, mám tě moc rád, tvůj syn Pavel. No a k divokému horskému tymiánu tu máme ještě jedno přání. Dnes je tomu 10 let, co nás navždy opustil kamarád, tramp, vodák, kytarista Franta Peřina ze Zlína, známý pod přezdívkou Ještěr. Byl zakladatelem historického radioklubu československého a propagátorem sbírání a zachraňování starých radiopřijímačů. Na obláček mu posílám jeho oblíbenou písničku Divoký horský tymián od Žalmana. Jirka a kluci z Třešské party z HRČS.

0: Přece nebudete to dítě kazit alkoholem. Teď je to teprve holátko. Taková 40% originál štok brandy ze západočeských lihovarů Plzeň Božkov. To nejvhodný dárek pro dítě.
1: Dejte mi něco na hraně. Já myslím, že radši na papáň a pribináček z národního podniku Lactos Praha.
2: A teď teprve přijde náš sport, tak to nám radu dá. Nic není rád, kudám sport, dívka už se hledá.
3: Ať je to kus,
4: tam, co je, řekí ústí.

0: Vašky na přání na Country Rádiu.
1: Trojice e-mailů a jedna písnička. Prosím o zahrání písničky pro moji dobrou kamarádku Kristýnu, která měla 24. července svátek a příští čtvrtek bude slavit 36. narozeniny a je aktuálně po bolestivém rozchodu. S přáním všeho nejlepšího, hodně zdraví, lásky a se vzkazem, že když se jedny dveře v životě zavřou, tak se vždy už pomalu otevírají další od Věrky. A jestli možno nějakou písničku od Cleo, třeba tu novou Cizinci. No a tuhle písničku bylo i další přání. Chtěl bych nechat zahrát panu asistentovi Matějovskému z Bulovky a poděkovat za záchranu ruky. Zahrajte mu prosím ty Cizince od Cleo, píše Petr Koniáš. No a do třetice, tady Lucka, prosíme zahrání písničky pro naši partu do práce, ať se nám ta odpolední směna lépe uběhne. Včera jsme ji na vašem rádiu slyšeli poprvé a hned se nám zalíbila. Ta písnička se jmenovala Cizinci a byla od Cleo. Píše, odhaduji, Lucinka, a Cleo je tady.

0: Tak to byla vzpomínka na Glena Hansarda. Vzpomínku si přál i pro ostatní Jarin z Ládví.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
0: A pojďme za další dvojicí. Prosím o zahrání písničky Stanice Svět od Lucie Vondráčkové k 60. výročí svatby Miroslavy a Bohuslava Sekalu z Českých Budějovic. Srdečně gratulují dcery Mirka a Lenka, vnoučata David, Dan, Veronika a pravnoučata Luděk a Vilém. Hodně štěstí do dalších let. A ta druhá, zahrajte prosím obyvatelům osady Bokelvas, zvláště pak Johance, Vašíkovi, Metodějovi, Toníkovi a Jindřichovi. A také zdravíme všechny pohodáře, co mají optimistický pohled na svět. Uvítáme chlebíčky od bratří Ebenů, píší Daniela a Jirka.

oschlé chlebíčky ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsou.

recepturou a plátek citrónu, ten jedl se i skůr.

ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A ještě jednu písničku před dopravou stihneme, prosím o zahrání písně To bejvávali na kolejích časy pro paní Jitku Krauzovou na turistickou chatu Javorový vrch Utřince s poděkováním. Jitko, díky, jak se o nás kolegy staráš, a těšíme se na mejdan 19. září. Zdraví všechny, Radek. A ta písnička se jmenuje Kolej Yesterday.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak tu máme dopravní informace. Počítejte s tím, že v Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka ve směru od Troje na Smíchov. V Dobříšské hned za Mrázovkou je dopravní nehoda a jezdí se velmi pomalu. V Praze máme také problémy pochopitelně ve Kbelské, zejména ve směru k D8 a také na nábřeží v okolí Národního divadla a Národní třídy. Tam se opravují tramvajové koleje a projíždí se tam velmi komplikovaně. 35 na dojezdu do Mohelnice. Je porouchaný kamion a kolona je už od studené loučky. D56 stále problémy ve směru od Ostravy na Frýdek místek u Paskova. Na 47. kilometru hořel kamion. A do Brna po D1 kolony se dělají už od 173. kilometru. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Na konci světa.
0: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Ranče Ypsilon.
5: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
4: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
5: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
4: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
5: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
6: Sedím tady pod jedlí a vzpomínám.
5: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
6: Vzpomínám na osadu.
5: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
7: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.
8: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
8: Country rádio.
0: Písničky na přání na Country rádiu.
1: I druhou polovinu písniček na přání zahájíme dvěma písničkami. Prosím o zahrajte písničky od Nedvědou, Máme jen sebe, pre našu drahou manželku, starou mamu, od manžela Vojtěcha, synu Vojtěcha mladšího, Martina a dcery Janky, nevesty Magdalény, Márie a zatěl Lukáša, od vnůčat Emky, Nelky, Miška, Vojtěcha, juniora, Martinka. Všetci jej želáme hodně zdravia a úspěchů a posíláme písničku Máme jen sebe. Tak to bude jedna a druhá. Jirka ze Suchovršic, moc zdraví Country Radio, poprosil bych Pavla Bobka, dálniční hlídka, pro Jardu, Igora a Jířu, kteří mě dnes v práci dovezli materiál a já díky tomu zítra mohu jet jako o závod. Kluci, ještě jednou vám moc děkuji.

ctím zákon a stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Přeji vše nejlepší k tvým 65. narozeninám. Prosím o zahrání písničky Francouzské pláně pro našeho tatínka a dědečka Míša, Jiří a Agátka. Tak to bude první písnička. A druhá. Posíláme kamarádce, která tak nečekaně zmizela tam nahoru. Já vím, už tě tam nic nebolí. Posílám zahradu Ticha. Co jsme se spolu nahoupali v tvé krásné zahradě. Je mnoho nenahraditelných lidí, které máme navždy, ale nesmutním, píše Jana.
2: Tak jak

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, připraveny jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Pokud někam pojedete, třeba na dovolenou, tak velmi opatrně. Pondělí bylo totiž na silnicích v Česku zatím nejtragičtějším letošním dnem. Při dopravních nehodách podle předběžných policejních statistik zemřelo 6 lidí. Brněnský magistrát kvůli horkému počasí až do neděle zpřístupnil 2 historické sály. Lidé se tam budou moci ochladit nebo občerstvit každý den od 10 do 18 hodin. Apple se krátce stal veřejně obchodovanou firmou v historii s hodnotou přes 106 bilionů korun. Překonal hranici 5 bilionů dolarů a zůstal nejhodnotnější společností na světě před NVIDIA. 2 obvinění úředníci z pražského magistrátu po policejní razii sice nechodí do práce, ale dál pobírají plat. Jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. E-shopy pravděpodobně kvůli novému nařízení Evropské unie krátkodobě zdraží. Bude to kvůli vyšším nákladům na obaly. Nařízení, které má omezit množství obalového odpadu, začne platit od 12. srpna a je nutné změnit technologie a úpravy logistiky. Valdštejnská zahrada v areálu Senátu se opět promění v letní kino. 18. srpna se tam bude promítat film Letní škola. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům i posluchačům Country Rádia přeji dobrý den. Dnes zavítáme na jednu rozhlednu západně od Žďáru nad Sázavou. Jmenuje se Rosička a nachází se na stejnojmenném vrchu ve výšce 644 metrů nad mořem. Stojí v katastrálním území obce Sázava. Vrcholo Rosička geomorfologicky náleží ke Křižanovské vrchovině. Rozhledna není první stavbou na tomto vrcholu. V roce 1930 tam už byl letecký maják označený jako číslo 7. Ten sloužil k navigaci nočních letů Praha-Bratislava. Zbourán byl za druhé světové války. Později ho vystřídal triangulační bod s dřevěnou věží. V 90. letech byly v souvislosti s rozvojem mobilní telefonie učiněny pokusy vybudovat rozhlednu, která by zároveň byla vysílačem pro mobilní telefony. A tak rozhledna s vysílačem operátora byla nakonec vybudována v roce 2001 podle vzoru rozhledny z Babylonu u Kozárova. Slavnostní otevření proběhlo v srpnu 2001. Celková výška ocelové věže je 42 metrů, spodní část tvoří dva 12-metrové díly o průměru 2 metry. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 24 metrů vede 140 schodů po točitém schodišti po obvodu stožáru. Další část objektu slouží jenom mobilnímu operátorovi. Kruhový výhled z plošiny směřuje na Posázaví, Českomoravskou vrchovinu, dále na Křižanovskou vrchovinu s nejvyšším bodem Harusův kopec. Vidět jsou i Žďárské vrchy, Železné hory či Jihlavské vrchy s vrchem Javořice, Matějovský rybník a Žďár nad Sázavou. Autem lze zajet k parkovišti na okraji Lesíka pod rozhlednou. Nejbližší železniční stanice je Sázava u Žďáru, kde zastavují osobní vlaky z Havlíčkova Brodu. Rozhledna je přístupná celoročně, v letním období je vstup zpoplatněn. Více informací o rozhledně Rosička najdete například na Wikipedii. Máte-li vy nějaký zajímavý tip na pěkný výlet, tak mi je prosím pošlete na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě

Alčík, Švarc a Opálka. Horečně se potí záda a ruka už ten gun skládá. Mercedes se blíží od Břežan. Pak ožehne výbuch z dola, vyšní profil protektora, s kletbou gabčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví, ruka

tom celá, motory zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silva A, Silva B, holky krásněj, válka neválka. Vzpomínám na ta jména,

0: Stenganu dorážím, vresovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
2: Ahoj, pěkný podvečer, u čaje o šesté. I dneska vám vaří a smaží pánský klub v jedné pánvi. Ale pozor, jedeme do Španělska dneska. Španělská tortila s bramborami a čorízem. Ale nemusíme ty brambory předem vařit, nebojte se. Je to všechno v jedné pánvi a je to, jak říkal můj tatínek metrů, žaves. Žádný velký se. Tak, budeme potřebovat 500 gramů brambor, 3 cibule, několik stroužků česneku, dobrý olej, sůl, pepř, 12 vajec a jednu červenou papriku. Je to velmi, velmi jednoduché. Oloupejte brambory, nakrájete na kolečka. Cibuli nasekejte najemno, česnek na plátky. Na rozpáleném oleji orestujte brambory. Osolte, opepřete a opékejte asi 5 minut za občasného míchání. Přidejte cibuli, česnek a společně restujte dalších 5 minut, dokud nám všechno nezezlátne. V míse rošlehejte vejce, osolte a opepřete, přidejte na kousky nakrájenou papriku a tady přijde právě to chorizo, tedy vlastně taková dobrá španělská klobáska, ale může to být maďarská klobáska nebo nějaká dobrá moravská. Plátky toho choriza přidejte a lžíci nasekané petrželky. Vaječnou směs nalijte do pánve k bramborám, stlumte plamen a nechte vejce pomalu stuhnout. Jakmile je tortila tuhá i na povrchu, tak ji otočte, já bych to neházel do vzduchu moc, použil bych velký placatý talíř a opečte to z druhé strany. Dobrou chuť.
1: Posloucháte Čaj o šesté.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Které železniční výluky budou probíhat ještě zítra a v sobotu už skončí polodenní Křižanov Velké Meziříčí. A nepřetržitá Solnice, Častolovice, také Boskovice, Skalice nad Svitavou, rovněž Ždírec nad Doubravou, Chotěboř, to jsou výluky, které budou končit 31. července. Šťastnou cestu!
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to je super.
6: Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu. Country Rádio.
7: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
0: Country Rádio. Nejvíc country a

Sedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Příjemný letní večer vám opět po týdnu přeje starší archivář druhé kategorie Bez Junior. Jedním z osvědčených atributů country písniček je hrací skříň, čili jukebox. Pustíme si jich hned několik, tedy těch písniček. V té první si Doug Stone vyrazí do své oblíbené hospůdky zapít žal. Ovšem najde ji přestavenou na luxusní podnik a tak si postěžuje. Kde jsou odřískaný lítačky? Kde jsou piliny, co bejvaly na podlaze? A chybí mi tu ten jukebox country muzikou.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Také dnes budeme pokračovat v přehlídce nových členů přijatých v roce 2001. Byl mezi nimi i Ken Nelson, dlouholetý šéf country sekce vydavatelství Capitol, který stál u zrodu tak řečeného Bakersfield Soundu. A také rodinná parta Louvin Brothers. Tvořili ji bráchové Ira a Charlie a především ve druhé polovině let 50. patřili k nejúspěšnějším interpretům tehdejší country scény. V roce 1963 se ovšem neúplně v dobrém rozešli a ve svých kariérách pokračovali každý sám.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Na začátku let 70. začala se skupinou KTO vystupovat také Olga Vlechová. A časem jí pak následoval i Valda Matuška, který u kapely definitivně zaparkoval v roce 1975, když mu skončil zákaz. My si dnes pustíme maxi single Oliny Blechové z roku 1974. V první nahrávce je jasně slyšet i Valda, i když není nikde oficiálně uveden.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: Dodnes je považován za jednoho z nejlepších kytaristů v historii country muziky. Prosadil se také jako herec, skladatel a zpěvák. A jeho jméno Jerry Reed.
2: Well, if you're one of the millions who own one of them gas-drinking, piston-clanking, air-polluting, smoke-belching, four-wheeled buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your song, son.

Celkem čtyřikrát se Jerry Reed dostal na vrchol country žebříčku časopisu Billboard. Poprvé se mu to povedlo s písničkou Amos Moses.

control it. I'm gonna be carrying food stamps. You get it, Judge? I'm gonna be just. That's not funny, huh? Karel Černoch je většinou řazen mezi interprety populární hudby a prosadil se také v řadě muzikálů. Nicméně jeho velkou hudební láskou byla country muzika. Konec konců u nás na Country Rádiu měl svůj vlastní pořad a na přelomu tisíciletí naspíval i pár vydařených countryovek.

Jednou jsme s Karlem seděli v restauračním zařízení a tam jsem se dozvěděl, že jeho uměleckým snem bylo natočit filmový muzikál z prostředí Divokého západu. Sám pro sebe si představoval roli zpívajícího barmana a když jsem mu vysvětlil, jak jsem na tom se zpěvem já, rezervoval mi úlohu němého spícího opilce. To bych, myslím, mohl zvládnout v pohodě.

Nano Figueroa se svou skupinou nám nabídne další, tentokrát instrumentální verzi slavné Jambalaji. Nahrávka je patrně z roku 2020, což je jediná informace, kterou se mi podařilo zjistit, takže nám musí stačit.

A pojďme se ještě vrátit k tématu hracích skříní. Hank Williams Jr. nám nabídne jednu ze svých raných autorských nahrávek a skupina Alabama jeden ze svých zásadních hitů. Jukeboxy nebudou chybět.

Příští týden dáme prostor zpěvačce Hele Dan a tak si ji pustíme v tradiční vábničce. A ještě než se tak stane, loučí se s vámi od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na jedinečnou akci Automotoburza Kladno, která se koná v sobotu 1. srpna na záložním letišti Velká Dobrá. Proberte půdy, přehrabte garáže. Nalezené unikátní díly ze starých motorek a aut přivezte prodat nebo vyměnit na naší burzu. Zajeďte si užít atmosféru, objevit vzácné poklady a navázat nové kontakty. Těšíme se na vás. Zlaté šedesátky hrají na Konopišti. V pátek 31. července od 18 hodin zazní nejslavnější hity především beatové éry. Podkrašovský vodník je tradiční folk a country festival, který se chystá na sobotu 1. srpna od 15 hodin. Místo konání je pivovar Kozojedy v Kralovicích v okrese Plzeň-Sever. Náš kolega a kamarád Petr Kocman má v sobotu 1. srpna dvoják. Od 14 hodin hraje v Jeseníku na akci města Jeseník se baví. Jedná se o úplně první country koncert v historii akce na Masarykově náměstí. Od 22 hodin vystoupí na Budyňském poutníkovi na nádvoří hradu Budyně nad Ohří. Festival Dobře utajená country se letos chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný prázdninový čtvrteční večer s datem 30. července vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia a vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dneska jsem si připravil jako první skladbu píseň, kterou jsem poprvé slyšel v roce 2010 a byl jsem velmi překvapen. Nutno podotknout, že mile. Pochází od velké country hvězdy Kenny Chesneyho. A tu písničku on vypustil do světa v listopadu roku 2010 a myslím si, že celý country svět a nejen ten byl velmi mile překvapen, protože i jak sám Kenny Chesney k té písni tehdy řekl, že prostě chtěl zkusit něco úplně jiného, než na co jsou u něj fanoušci zvyklí. A to se mu tedy podařilo bez zbytku. Ta píseň je skvělá, složili pro něj pánové J.T. Harding a Shane McAnally. Mimochodem, pan McAnally je velmi slavný nashvillský producent a skladatel a sám také muzikant, výtečně hraje na kytaru a pravidelně se umístuje v různých anketách Country Music Association na čelních místech, co se týká i muzikantů. No a k té písni také vznikl krásný videoklip, kde Kenny Chesney jede na své jachtě a je to opravdu něco úplně jiného, než na co jsme byli do té doby od Kenny Chesneyho zvyklí. A vůbec v tom celém country světě v té době, v tom roce 2010, to bylo takové, řekl bych, skoro zjevení. A musím teda říct, že tu písničku mám rád dodnes a je vlastně i taková letní, díky tomu videoklipu. Jmenuje se Somewhere With You. Přeji vám hezký poslech.

Měli jsme se trochu rádi, lásky přetrhá se nic. Vzpomínky studí, ty hezčí hřejou víc. Třeba první

To byla skvělá Lenka Filipová a písnička Cizí. Nedávno jsem povídal o kapele Newgrass Revival, což byla velmi zásadní kapela na přelomu 80. 90. let. Řekl bych, že taková špička v bluegrassu a i v newgrassu samozřejmě, i jak název napovídá. Byla to sestava mimořádných hudebníků. Byl tam Pat Flynn na kytaru, Bela Fleck na banjo samozřejmě, Sam Bush na mandolínu, ale také John Coben, vynikající basista a hlavně zpěvák s úžasným hlasem. A o tomto pánovi jsem vám nedávno také vyprávil v souvislosti s kapelou The Doobie Brothers, kde už několik let hraje na basu, protože kapela Newgrass Revival skončila, ti se rozpadli, bohužel nefungují, k velké lítosti všech fanoušků, a vždycky jsme si všichni přáli, aby se ta kapela dala ještě dohromady aspoň na jeden koncert, což už se bohužel tedy nepodaří. Ale John Coben vystupuje dál, jednak tedy z Doobie Brothers, ale má i svůj solový projekt. No a já jsem si vzpomněl nedávno na jednu nádhernou písničku, kterou nahrál na jedno ze svých alb. Dokonce k ní vznikl, tuším, že i taky videoklip. Někde jsem ho viděl, nějakého letadla tam stál s celou kapelou a někam letěli, už si to nepamatuji přesně, ale je to taková nádherná, no, countryovka nebo bluegrassová píseň, taková přímočará, krásná, a John Coben prostě, to je vynikající zpěvák. Nebudu o tom díl vyprávět, pojďte si to poslechnout. Ta písnička se jmenuje Back to Your Arms.

Vzpomínám si na den, kdy mi moje kamarádka Tereska Wagnerová, skvělá zpěvačka a také velmi šikovná organizátorka, dcera Karla Wagnera a také sestra Jakuba Wagnera, rybáře, která právě se stará o jeho aktivity, tak když přiletěla z Ameriky, nevím, jak je to dlouho, jestli je to 10 nebo 15 let, ale vzpomínám si, když jsme se potkali ve studiu, přišla za mnou a říkala, podívej se, co jsem si přinesla za písničku. No, najednou v Americe zjistila, jak tam frčí moderní country a byla z toho naprosto učarována a přinesla píseň Never Alone, nádherná balada, kterou jsme později i natočili, protože Tereska z ní byla nadšená, tak mě poprosila, jestli bych jí to zaranžoval a se svojí doprovodnou kapelou nahrál, což jsem rád udělal, protože takových písní tohoto ražení v té době tady mnoho nebylo. No a Tereska ji naspívala skvěle, protože má i výbornou angličtinu. A je to skladba, kterou vlastně složila Sarah Buxton, mimo jiné, což je výborná zpěvačka countryová. Ale ten single není od kapely Lady Antebellum, která tam zpívá, ale je to vlastně píseň Jima Brickmana, prvoplánově. Ten si vlastně Lady Antebellum přizval do studia a zařadili na album Escape and Never Alone a ta písnička tehdy proletěla éterem velmi úspěšně, ale je pravda, že od té doby už jsem ji nikde moc neslyšel. Na můj vkus tedy hodně zapadla a já jsem si na ní vzpomněl dneska ráno, když jsem poslouchal nějaké písnička, najednou na mě vyplula z archivu. Tak jsem si řekl, že bych vám ji mohl pustit, je to opravdu krásná píseň. Takže Lady Antebellum, Jim Brickman, Never Alone. May

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

To byl Karel Zich na Pianistu nestřílej. My jsme s Karlem měli hodně společných hudebních lásek a jednou z nich byla také kapela, která se jmenuje Creedence Clearwater Revival. Tu založil kdysi v 60. letech zpěvák, kytarista a skladatel John Fogerty se svým bratrem a dalšími hochy. A on vlastně po celou dobu fungování téhleté kapely byl, dá se říct, výhradní autor jak hudby, tak textů. A po několika letech tu kapelu ukončil, odešel na sólovou dráhu a ta trvá dodnes a velmi úspěšná. Neustále křižuje svět, jezdí po všech kontinentech. Měl jsem to štěstí vidět jeho koncerty dokonce několikrát po Evropě i v Americe a vždycky velký zážitek tedy. Jako v těch 60. letech vlastně to probíhá stejně. Vždycky na pódium vběhne ve své typické kostkované košili. Na sobě má toho Gibsona a od začátku jede rovnou do lidí. Není to, že tam přijde nějaký dědeček a teď tam kouká a nějak přehraje koncert a odšourá se do šatny, kde pak. Přestože už John Fogerty není žádný mladík, tak pořád ty koncerty mají neuvěřitelný drive a on vozí sebou také své syny, mladou generaci, s kterými hraje, takže je to vlastně i krásný vidět, jak tatínek má kolem sebe syna, jak ta muzika funguje dál, takže má kdo dál nést jeho pochodeň, jak by řekl básník. No a kapela Creedence Clearwater Revival vydala v roce 69 album, které se jmenovala Green River. A na tom albu byla mimo jiné i písnička Bad Moon Rising, jeden z největších hitů, dokonce píseň, kterou časopis Rolling Stone v roce 2010, to bylo tuším, zařadil na 364. místo z 500 největších písní všech dob. A to těch písniček tam má Fogerty ještě víc v tom výčtu, to není samozřejmě jediná. No a také to byl number one hit na hitparádách v mnoha zemích. A tuhle tu písničku John Fogerty natočil po dlouhých desetiletích od jejího vzniku na své speciální album, které nazval v podstatě jednoduše John Fogerty and Friends, tedy John Fogerty a přátelé. No a píseň Bad Moon Rising si tam zaspíval s countrymanem Zac Brownem. A vypadá to takhle. A je to skvělá záležitost.

Už od konce 80. let, kdy jsem jej poprvé slyšel, mám velice rád Leroy Parnella, což je jednak vynikající zpěvák, ale především opravdu famózní kytarista, který ovládá snad všechny styly přes country, pop, rock, blues, jazz, swing, cokoliv. Mimochodem narodil se v městě Abilene v Texasu, takže toho do jisté míry přeturčilo k tomu, že se v jeho životem musí proplétat samozřejmě také country hudba. A k hudbě ho vedl i jeho tatínek, který dokonce hrával s Bobem Wilsonem, slavným otcem western swingu. A malý Leroy už byl v jeho rozhlasovém pořadu, když mu bylo 6 let, takže opravdu na jevištích od malinka. A Parnell hraje nejenom na kytaru, ale hrával skvěle i na bicí. A dokonce, když byl teenager, tak ho přizval do své doprovodné kapely slavný countryman Kinky Friedman. Ta kapela se jmenovala a dodnes jmenuje Texas Jewboys. No a tam si prousil své ostruhy Leroy Parnell, no a později se přestěhoval do Nashvillu, aby tam zkusil štěstí. To bylo rok 87 a štěstí se dostavilo, protože podepsal smlouvu s nahrávací společností Arista Nashville. No a začala jeho krásná hudební dráha. Vzpomínám si nejvíc samozřejmě na píseň Love Without Mercy, to byl jeho obrovský hit, který řádil na countryových hitparádách v těch 90. letech, ale on vlastně paralelně s tím udržoval i takovou svoji druhou hudební tvář, protože hrával i bluesově laděné koncerty nebo rockově a všichni ho brali jako countrymana, rockeři ho brali za svého, bluesmeni za svého, a vydal před, nevím jak je to dlouho, jestli 5 let třeba, vydal krásnou desku, kterou, je to jedna z těch desek, které mám a poslouchám je neustále dokola. Některé si poslechnete, dáte je do poličky a vytáhnete je třeba až za mnoho let, ale tuhle já točím pořád dokola, protože je velmi pestrá a rozmanitá, co se týče těch stylů, protože on tam zahraje takovou krásnou countryovku, pak tam zahraje bluesovější věc a já už se vám některé z nich v minulosti pouštěl ve svých pořadech, ale tuhle ještě ne, protože je přesně taková zvláštní a řekl bych, že docela charakterizuje Leroy Parnella. Je tam slyšet ten odkaz na místo, kde vyrůstá, to znamená ten Texas, kde se snoubí bluesová hudba z country, no je tam všechno. Ta píseň se jmenuje Hours in Between.

Mám pro vás teďka k závěru jednu úplnou novinku od zpěváka, který se jmenuje Joe Nichols. To je taková stálice americké hudební country scény. Člověk, který ten country svět pravidelně zásobuje svými písněmi, protože on kromě toho, že zpívá a také hraje velmi slušně na kytaru, byť se tedy jen doprovází, nehraje sola, tak hraje slušně, ale hlavně skládá písničky a skládal je už v době, kdy vyrůstal, mám pocit, že začala psát někdy kolem svých 18 let. A mimochodem on, než se vrhl na dráhu zpěváka, tak jednak teda hrál v lokální rockové kapele, u nich v Arkansasu, v městě Rogers, odkud pochází, ale potom začal dělat disc jockey, country disc jockey. To bylo jeho povolání, které ho nesmírně naplňovalo. Četl jsem to v mnoha rozhovorech s ním, kdy říkal, že to bylo něco, co chtěl vlastně od malinka dělat, možná ještě trošku víc, než být zpěvákem, takže to se mu dařilo. No ale potom se rozhodl, že přece jenom zkusí dráhu zpěváka a to se mu vydařilo taky. A možná mnozí pamatujete i jeho hity, jak bych třeba zmínil písničku Gimme That Girl nebo Sunny and 75, Broken Heartsville, nebo taky písničku s takovým krásným názvem, kterou zpíval, když mu bylo asi, já nevím, 22, 23. Tak to byla píseň, která se jmenuje Tequila jí svléká šaty, nebo Tequila může za to, že nemá na sobě šaty. No, těch písniček bylo samozřejmě mnohem, mnohem víc. Mimochodem, on má rodiče, kteří jsou vlastně napůl indiáni, protože jeho tatínek je napůl čeroký a jeho maminka je napůl pro změnu komanč. A když se na něj podíváte, tak je to takový sošný mládenec. No, mládenec, jemu bude teďka v listopadu 50, takže mládenec už to není, ale je takový sošnej, je to opravdu krásný, jak by řekl básník, je to krásný člověk. No a hlavně skvěle zpívá, také mám od něj několik vánočních alb, to vám vždycky o Vánocích pouštím v těch speciálech, ale on teďka nedávno vydal úplně novou píseň, kterou pojmenoval velmi vtipně, není to francouzsky se la vie, ale jsou to anglická slova say, la a písmenové se la vie, no vtipná přesmyčka, je to vtipný člověk, viděl jsem ho i na koncertě a bylo vidět, že s tím publikem si dělá, co chce. Okamžitě byli všichni na jeho straně v momentě, jak vešel na jeviště, takže je to velmi schopný hudebník, ale velký sympaťák i na jevišti. Takže to bude píseň, kterou si poslechneme teď a potom ještě stihneme jednu. To bude krásná balada od Michala Šindeláře. Michal Šindelář, to je skvělý hudebník a také bubeník teďka aktuálně. Samozřejmě on jezdí svoje koncerty, ale také jezdí co by bubeník u Ivana Mládka v kapele v Banjo Bandu a Michal Šindelář je syn dědka Šindeláře z Katapultu, basisty. A od něj si poslechneme krásnou písničku Hořely padaly hvězdy, ale teď už slibovaný Joe Nichols a Say La Vie. Tak ať se vám písně líbí a já se na vás budu samozřejmě těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Radio. Petr Kocman vám přeje krásný prázdninový večer.

0: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudníček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
1: Pozvou vás do dávek.
2: Severní vítr je okrutý.
1: Vrátí vás do mládí.
3: U stánku na levnou krásu postávají a smějou.
1: Přinesou lásku.
4: Mám vás strašně rád.
1: České písničky.
5: Odhazují dál.
1: Na Country Rádiu. Je 21 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

21 hodin 11 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině si určitě připomeneme jednu velkou světovou osobnost, neprozradím vám, kdo to bude, ale samozřejmě to propojím i s písní, jako obvykle. No a také si určitě, buď to v této, nebo v té následující hodině uvidíme, taky zmíníme některá výročí, která připadají na dnešní den, no ale pochopitelně pro vás připravena především muzika. Píseň, na kterou se můžete těšit a na kterou se těším i já, tak pochází z roku 92 z CDčka Zpátky do trenek. Ano, správně tušíte, Pavla Dobeše, bude Kostelíček.

ale bude zpívat také trio, tedy Dolly Parton, Emmylou Harris a Linda Ronstadt, White Flowers. No a ještě jedna dáma bude zpívat, Věra Martinová, písničku Jukebox z roku 2020.

Tak to byla malá ochutnávka toho, co vás čeká, ale teď už je připraven Kris Kristofferson a jeho píseň z roku 72 Smokey Put a Sweat on Me. Petr Kocmar vám přeje klidný večer.

Dneska by slavil narozeniny člověk, který se jednou provždy zapsal opravdu zlatým písmem do knihy světového automobilismu. 30. července roku 1863 se totiž v Dearbornu, v Michiganu, narodil Henry Ford, což byl samozřejmě, jak všichni víte, průkopník automobilového průmyslu, byl to velmi vlivný podnikatel, zakladatel firmy Ford a mimochodem druhý americký miliardář po Johnu Rockefellerovi. V roce 1903 založil Ford Motor Company, ta se stala jedním z největších výrobců automobilů na světě. V roce 1913 zavedli jako první na světě také pásovou výrobu automobilů, čímž výrazně se efektnil a zlevnil jejich výrobu. No a díky tomu se model Ford T stal prvním cenově dostupným vozem pro širokou veřejnost. No i takhle by se to dalo shrnout, ten jeho život. Co se týče dětství, tak on se nestal podle představ svého otce farmářem a v 16 letech odešel z domu, zkusil štěstí v Detroitu, kde se u firem James Flower and Brothers a Detroit Dry Rug vyučil zámečníkem. Po vyučení nastoupil do firmy Westinghouse jako opravář parních strojů a v roce 1891, to je zajímavé, získal dobré místo ve firmě Thomase Alvy Edisona, kde se pak vypracoval do pozice hlavního inženýra. V té době se Ford ve svém volném čase zabýval experimenty s benzínovými motory a také stavbou vlastního automobilu. No až v roce 1896 se strojil a úspěšně vyzkoušel svůj první automobil. Jeho vůz tehdy vyvolal velký zájem jak veřejnosti, tak investorů. No a s jejich pomocí pak v roce 1899 založil svou první automobilovou firmu Detroit Automobile Company, která ale brzy zkrachovala. V roce 1903, a to už je ten inkriminovaný rok, kdy se mu narodil mimochodem syn Edsel, založil společně s dalšími společníky Ford Motor Company, no a jeho nová firma dokázala s počátečním kapitálem pouhých 28 tisíc dolarů už za první rok své existence vyrobit až 1700 automobilů, což bylo neuvěřitelné číslo, a několik prototypů, které přinesly jeho firmy mnoho vítězství v automobilových závodech a také několik rychlostních rekordů. S prvním rokem mohl být celku spokojen, ale byl odhodlán splnit si svůj cíl vyrobit levné, kvalitní auto pro každého. To byl krásný cíl. No a v letech 1906 až 1908 zaváděl po několika měsíčním vývoji výrobu modelů N a T, které se prodávaly jen za 825 dolarů. No a tím vlastně splnil svůj daný cíl, protože Ford Model T překonal orientaci automobilového průmyslu jen na bohaté. Do konce roku 1908 bylo prodáno na 1000 kusů modelu T. To bylo velké číslo tehdy. No, aby bylo možné uspokojit poptávku po levných autech, musel otevřít novou továrnu Highland Park, kde byla zavedena jako jedna z prvních technologie pásové výroby, kterou navrhli sami zaměstnanci Ford Motor Company, kteří se nechali inspirovat pásovým zařízením na jatkách. Takhle to bylo prosté. V roce 1913 byla instalace pohyblivého pásu dokončena a další rok bylo prodáno až 250 tisíc kusů aut, takhle s tím pohli. No a proces výroby automobilu se zkrátil z původních 12,5 hodiny na 1 hodinu a 33 minut. No, Ford pak nařídil také zvýšit všem dělníkům denní mzdu o více než dvojnásobek na 5 dolarů. No a tímto krokem si chtěl také zajistit, aby podnik měl stálé zaměstnance na místo nádeníků. Kromě toho zavedli ještě svůj sociální program pro stálé zaměstnance, což bylo velmi prozíravé, do kterého patřila podniková zdravotní péče, také sportovní a kulturní vyžití, nebo popřípadě speciální prémie. Tyto benefity ovšem mohl mít pouze zaměstnanec žijící počestným způsobem, takže v podniku bylo zavedeno ještě sociologické oddělení, které mělo dohlížet, jestli dělníci nejsou závislí na alkoholu či na hazardu. To bylo neuvěřitelné. V dalších letech docházelo také díky zdokonalování technologií pásové výroby k ještě většímu zlevňování modelu T. No a tím automobilka Ford Motor Company ovládla až 50% amerického trhu. A v roce 1927, představte si, byl vyroben 15-miliontý model T. Neskutečná věc. Tento rekord si podržel ještě dalších 45 let. No a během 30. let postupně odkoupil akcie své společnosti od všech akcionářů, no a tak se stal jediným vlastníkem. A po ukončení výroby modelu T byla továrna na půl roku uzavřena,
než vývojáři vedení jeho synem Edselem dokončili design dalšího úspěšného modelu A. Myslím si, že pan Henry Ford byl opravdu velmi prozíravý člověk a nesmírně mu to myslelo, že patří mezi ty obchodníky, jak už byl zmiňovaný Rockefeller. U nás to byl Tomáš Baťa, to byli lidé, kteří viděli ne za dva, ale za tři, za čtyři rohy, prostě věděli, jak na to, jak se zaměstnanci, nezbývá než zatleskat. A tak jsem si říkal, že bychom si pana Henryho Forda měli také teďka připomenout nějakou písní a našel jsem v archivu skladbu od relativně neznámého countrymana Gavina DeGraw, který naspíval a složil krásnou písničku, kterou pojmenoval velmi jednoduše Ford.

asi tak dneska u nás v České Kotlince zná jméno Benjo Peterson. No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.

Dneska by neslavil narozeniny pouze Henry Ford, ale naopak dneska slaví, a to 85. narozeniny, veliká světová popová hvězda pan Paul Anka, který se narodil celým jménem jako Paul Albert Anka. A tohoto pána znáte samozřejmě nejenom jako skvělého zpěváka, ale také jako textaře a také příležitostného herce. A mezi ty jeho nejznámější písně, kdybych měl teďka na máku zmínit, tak třeba Put Your Head on My Shoulder nebo Lonely Boy, samozřejmě Diana. No, on se narodil v Kanadě, v hlavním městě v Ottawě. Narodil se mamince Camélie a tatínkovi Andymu. Tak se mu říkal, on se jmenoval Andrew Emil. A jeho tatínek vlastnil restauraci mimochodem a ta se jmenovala Locanda. No a oba jeho rodiče byli pravoslavní křesťané a jeho tatínek Andy byl Syřan, byl z Damašku a jeho maminka byla Libanonka, takže to měl v té rodině velmi tedy takhle zvláštně pojaté všechno. Bohužel maminka mu zemřela, když bylo Paulovi 18 let. No a on v dětství zpíval ve sboru antiochejského ortodoxního chrámu v Ottawě a učil se také hrát na klavír. No a od mládí psal texty s písním. A představte si ten svůj největší hit, píseň Diana, kterou známe i my u nás a drhla se už na kytaru od pradávna tady, tak píseň Diana napsal už ve svých 16 letech. A krátce na to se stala samozřejmě idolem fanoušků, ale hlavně faninek, a to i za hranicemi své rodné země. Ta písnička tehdy vyšla na desce v roce 1957. No, po dalších textech přišel hit, který napsala v roce 69, a to byla píseň My Way, jedna z nejkrásnějších a nejhranějších jeho skladeb. Ty texty psal nejenom pro sebe, ale také pro další známé zpěváky, například pro rock'n'rollového Buddy Hollyho, nebo také pro Franka Sinatru nebo Toma Jonese. A v jeho repertoáru vlastně převažují takové, dá se říct, kantilénové melodie a své písničky doprovází hrou na klavír a nebo také na banjo, na které skvěle hraje, a příležitostně i na jiné nástroje. No, Paul Anka si vlastně udržuje po celou svou kariéru postavení opravdové popové hvězdy a dává o sobě pravidelně vidět koncerty. A také jste ho možná, jak už jsem zmiňoval, viděli v nějakém filmu. Ten jeho nejznámější film se jmenuje Keep It Cool. Dokonce na počátku 90. let, a to je taková zajímavost, protože něco podobného má třeba Rod Stewart, ten vlastní zase fotbalový klub, tak na počátku 90. let Paul Anka spolu vlastnil hokejový klub NHL Ottawa Senators. No a od roku 1990 má tedy platné americké občanství a i když vlastně oficiálně ukončil svoji pěveckou i hereckou kariéru v roce 2020, tak se přece jenom tu a tam objevuje, protože je neustále činný, přestože dneska slaví 85. Mimochodem byl třikrát ženat, z toho prvního manželství má 5 dcer, a zajímavé je, že všechna ta jména začínají písmenem A. No a z druhého manželství má jednoho syna, no a třetí manželství s Lizou Pembertonovou bylo bohužel bezdětné a také dlouho nevydrželo. Vzali se v roce 2016 a myslím, že se rozvedli v roce 2020 asi. No, Paul Anka samozřejmě vystupoval i u nás, patrně mezi vámi budou pamětníci. Vystoupil tady s okolností v létě roku 66, no a druhé vystoupení bylo 22. července 2014, ale pokud si vzpomínáte, tak tehdy se muselo, tuším, že o nějaké 2 týdny posunout kvůli onemocnění hrtanu, které tehdy měl. No, Paul Anka je opravdu jedna z nejvlivnějších hudebních osobností a já bych na něj teďka rád vzpomenul a popřál mu k těm narozeninám hlavně písní, kterou jsem také zmiňoval, a je to opravdu jeden z největších hitů. Je to píseň My Way. Já bych vám ji pustil, protože tom originále od něj určitě znáte a těch verzí vzniklo opravdu několik desítek. Já bych vám ji rád teď pustil, abychom zůstali věrni stylu country, tak vám ji pustím od Williho Nelsona. Protože Willie Nelson v roce 2018 natočil album s názvem My Way, což bylo album, které vzniklo jako Williho pocta Franku Sinatrovi, se kterým se velmi blízce přátelil. Takže na tu desku zařadil pouze Sinatrovy písně. Mimochodem za tu desku dostal svoji v pořadí 13. cenu Grammy.
Bylo to v kategorii nejlepší tradiční popové album, takže to bylo opravdu výjima country úplně, takže tím Willie Nelson opět potvrdil svoji výjimečnost na hudební scéně. Tak pojďme si teďka pustit tuhle tu krásnou písničku, pošleme pozdrav dnešnímu oslavenci 85-tníkovi Paulu Ankovi a pošleme pozdrav i Willie Nelsonovi, ten je o něco starší, ještě tomu je 92 a pořád skvěle zpívá My Way.

Tak a nakonec hodiny půjdeme zpátky do trenek, respektive to je název alba, které vydal Pavel Dobeš v roce 1992 a je to nádherná písnička Kostelíček, kterou jsem vám v úvodu sliboval. No a potom už bude na řadě naše country kukačka, ale já se samozřejmě na vás budu těšit i nadále po 22. hodině. Petr Kocman vám přeje klidný prázdninový večer.

tam vejdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařinu mi krade a skáče po mé posteli.

schodek mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Líp posteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

22 hodin 14 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. Dostal jsem od vás teďka od chvíle, kdy jsem v minulé hodině vzpomínal narozeniny Paula Anky, mnoho SMSek a mailů, ve kterých píšete, jak máte jeho muziku rádi a jak jste samozřejmě také v mládí začínali s Dianou, jak jste jí drhli. Dokonce si vzpomínáte určitě i na povídání Mirka Donutila, když je na škole učili hrát na kytaru, byl to jeden z předmětů, takže těm spolužákům některým tam ten C-dur na tu kytaru nějak nastavili, oni šli k těm zkouškám, zahráli tam tu Dianu, nějak utekli, čili to je opravdu velmi slavná píseň, a když si vezmeme, že Paul Anka ji složil v 16 letech, je to neuvěřitelné a dodnes se hraje po celém světě, nejenom u nás. Tak za ty vzpomínky vaše moc krát děkuju. A ptáte se, jestli bych nemohl pustit ještě nějakou jeho píseň, když má teda dneska ty 85. Pustím velice rád a bude to taková specialitka. Paul Anka vydal před, myslím si, že to je takových 15 let minimálně, vydal nádhernou, ale zvláštní desku, která se vymykala jeho diskografii, jmenuje se Rock Swings. To znamená, že on vzal velké rockové hity a přetavil je do big bandové aranže. Takže ty písničky vzal úplně jinak. Je tam třeba slavná písnička Jump od Van Halen, nebo It's My Life od Bon Jovi, Black Hole Sun od kapely Soundgarden. No, spousta takových perel, a z téhle desky se mimochodem poučil i brněnský B-side band a na to konto natočili desku Folk Swings, kde vzali folkové hity a natočili s big bandem. No a já jsem z té desky Paula Anky vybral písničku, kterou určitě budete znát. Je to skladba Tears in Heaven, kterou Eric Clapton zahrál jedna, která na svém Unplugged koncertě v roce 1991, ale ta písnička existuje také ve studiové verzi, protože vznikla pro film, který se jmenoval Rush. A ta písnička bohužel vlastně pojednává o Claptonově synovi Connorovi, který bohužel ve 4 letech nešťastně vypadl z mrakodrapu, zabil se, a ta písnička je vlastně pro Claptona taková osudová a dodnes jí hraje na všech koncertech, protože to by mu fanoušci neodpustili. Hráli teďka i v Praze, když byl naposledy, a Paul Anka ji teda udělal krásně. Myslím si, že místy byste ani nepoznali, že to je ona, ale udělal ji velmi citlivě, takže dneska ještě jednou oslavenec, 85. Paul Anka a písnička Erika Claptona Tears in Heaven, trošičku jinak.

0: 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Ano, přátelé, už se to blíží. Oslava, veliká oslava Country rádia, která se odehraje 15. srpna v Pikovaru, v Pikovicích, v restauraci U Dolejších, je opravdu na dosah. Bude se tam slavit 35 let od chvíle, kdy Country rádio poprvé začalo vysílat. Pro tento účel byla připravena limitovaná edice, pouhých 350 kusů voucherů. 200 z nich se okamžitě vykoupili v našem e-shopu na stránkách, ale o zbývajících 150 stále ještě můžete i tento týden soutěžit ve vysílání Country rádia, a to nejenom přes den, ale i večer. No a co můžete vyhrát? Tedy dva vouchery a k tomu dvě trička zdarma. A ta trička jsou s obrázkem podle návrhu jednoho z vás, posluchačů. Mimochodem velmi pěkné je to. No a velikosti triček jsou od L až do 3XL. A součástí toho je i jízda vlakem, protože k 35. Country rádia České dráhy vypraví speciální vlak, který vyrazí z Prahy, z Braníka, z nádraží. Sraz v Braníku na nádraží bude 15. srpna v 8.00 ráno. V 8.20 začíná hrát oblíbená kapela Šlapeto. Hraje až do 8.50, a to přímo na nádraží. No a v 8.50 přijíždí vlak, do kterého nastoupíte, a v 8.57 vyrážíte směr do Pikovaru. No, nebude to samozřejmě tak snadné, k tomu se ještě dostaneme, ale ve vlaku na vás bude čekat Standa Berkovec, co by teda průvočí. Bude mít samozřejmě i uniformu a bude vám štípat vouchery, aby vám cesta líp utekla. No a budou dvě skupiny, budou chodci, ti pojedou až do Kamenného přívozu a potom posázavskou stezkou se vrátí do Pikovaru. A druhá skupina nechodci, ti jedou do Petrova u Prahy a jdou rovnou do Pikovaru. Ta první skupina vystoupí ve stanici Petrov u Prahy a půjde rovnou směr do Pikovaru. Ta cesta vlakem trvá, pro vaši informaci, jenom nějakých 30 nebo 35 minut. A pak už to je jenom 15 minut pěšky do Pikovaru. Ta druhá skupina to bude mít trošku těžší. Samozřejmě pojedou směr Kamenný přívoz, no a pak pochod, ta cesta vlakem trvá nějakých 50 minut, ale potom vás čeká 3-hodinová cesta až do Pikovaru, kam byste měli dorazit zhruba ve 13 hodin. A tam už na vás bude čekat plná paráda, protože je tam připraven program, kde bude hrát opět Šlapeto, které se přesune mezi tím z Bráníka. Bude tam taky Mirek Paleček, Kuba Jiroušek s Novými strunami, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Denisa Marková, samozřejmě Petr Bohuslav a třeba taky Milan Schmidt se svojí skvělou kapelou St. Johnny. No a co můžete udělat pro to, abyste vyhráli dva vouchery a dvě trička? Je to prosté. Připravil jsem pro vás telefonní soutěž. Číslo do studia je 210 323 333. Ještě jednou, pro ty z vás, kteří jste si nezapamatovali, 210 323 333. A musíte se dovolat co nejdřív, a samozřejmě co nejdřív se správnou odpovědí. A já jsem si na vás dneska připravil takovou hudební hádanku, která je spojená s Robertem Křesťanem. Takže dobře poslouchejte, abyste mohli volat správné odpovědi. Seřaďte za sebou chronologicky podle období kapely, ve kterých hrál a hraje Robert Křesťan. Ještě jednou, seřaďte za sebou chronologicky podle období kapely, ve kterých hrál a hraje Robert Křesťan. A jsou to kapely Druhá tráva, Trapeři a Poutníci. A volat můžete právě teď.

0: No, teda jeden telefon za druhým, přátelé, je to doslova smršť. Každý den při této soutěži je to smršť. No a i u těch knižních je to vždycky smršť a mrzí mě, že nemůžete vyhrát všichni. To bych byl samozřejmě velice rád, ale já už tuto chvíli ve večerní vysílání Country Radia vítám posluchače Jiřího. Jiří, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak, já jsem se ptal a chtěl jsem po vás vědět, jak byste seřadil chronologicky podle období kapely, ve kterých hrál a hraje Robert Křesťan. A na výběr byly kapely Druhá tráva, Trapeři a Poutníci. Tak, sválně, Jiří, seřazujte. Jak to bylo?
1: První byly Trapeři.
0: Ano.
1: Druhá byla Poutníci.
0: Ano.
1: A třetí, ano.
0: Druhá tráva. Ano, je to tak. Tleskám vám. Ukázal jste se jako absolutní znalec, takže já vám gratuluju a dal jste to bez jediného zaváhání, když jste zavolal, takže skvěle. Gratuluji vám k výhře dvou voucherů a k dvěma tričkám. Hezky si je užijte, užijte si i oslavu Country Rádia. Snad se tam uvidíme v pekovaru a mějte se moc hezky a budu se těšit někdy zase naslyšenou ve vysílání Country Rádia. Hezký večer přeju.
2: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

Poslouchal jsem teď nedávno opravdu fascinující rozhovor s jedním francouzským, řekněme, podnikatelem. Byl to velmi šikovný člověk, který toho v životě zažil tedy hodně, včetně velkých pádů, protože vybudoval skutečně impérium z ničeho a pak ne svojí vinou, v podstatě dá se říct o všechno přišel, ale jelikož měl fištrona a byl to přesně ten typ toho podnikatele, myslitele, jako jsem dneska třeba zmiňoval u Henryho Forda nebo dalších, u Tomáše Bati, tak se mu podařilo to všechno zase získat svojí prací a šikovností zpátky, ale hlavně byl při tom rozhovoru nesmírně nad věcí, seděli na nějaké zahradě nedaleko Paříže v jeho domě a ten novinář ho tam zpovídal a ptal se ho taky, jak to bylo v té době, když přišel o ten velký majetek, než ho zase znovu nabil. A on říká, no já jsem v té době dával taky rozhovor a přišel nějaký novinář a myslel si, jak mě strašně potupí, jak mě dostane, když řekne, a vy jste o všechno přišel a chacha. A on říká, no mě to nerozhodilo, protože jsem věděl, že prostě zase budu pracovat a zase se mi to podaří, věřil jsem tomu. A já jsem mu jenom odpověděl, no milý pane redaktore, začínal jsem z ničeho a většinu z toho pořád mám. Tak to mě pobavilo, to byla pointa toho celého povídání a podařilo se mu to. Pak to zase nabil svojí šikovností a už je zase všechno v pořádku. Tak to jsem se s vámi chtěl jenom podělit o takový hezký moment, která se dá odpovědět zlému novináři. Teď už je připraven Tomáš Linka a písnička Posloucháš, kterou možná ani neznáte, je to jedna z těch méně známých. No a budu se na vás těšit samozřejmě po 23. hodině. Petr Kocman vám přeje krásný prázdninový večer.

celý hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

se zasnila a začala se v bocích kolíbat. Jenže víte, jak je těžké tancovat,

Tohle byl Robert Křesťan a druhá tráva, písnička Zůstaň, a vy posloucháte čtvrteční noční vysílání Country Rádia, s vámi až do půlnoci Petr Kocman. No a když dovolíte, abych na úvod téhleté hodiny ještě vzpomenul do třetice jedny narozeniny, jedné velké osobnosti, tentokrát světa filmu, protože dneska slaví 78. narozeniny člověk, kterého jistě máte rádi z mnoha filmů, a sice Jean Reno. On se mimochodem narodil v Casablance v Maroku, což ne úplně všichni vědí. A hrál samozřejmě v mnoha velmi úspěšných filmech, ale nejenom z produkce Hollywoodu, ale v mnoha evropských. A v Casablance se narodil andaluským rodičům, kteří do té severní Afriky utekli vlastně před diktaturou Francesca Franka. No a když bylo Jeanovi 12 let, tak se přestěhovali do Francie. Ta jeho kariéra začala ve francouzských snímcích, objevovala se tedy především ve filmech Luca Bessona, z nich ty tři nejzásadnější, jako Magická hlubina a Brutální Nikita a Leon, přinesly Renovi tu největší slávu. No, on také zazářil v těch velkolepých amerických snímcích, jako třeba Francouzský polibek, nebo v roce 96 to byla Mission Impossible, v roce 98 Ronin, vynikající film, v Godzilla hrál, a potom také hrál v mnoha francouzských, z těch zmíním třeba Návštěvníky, to byly tuším dokonce dva díly, veliká legrace. Naprosto senzační je film Purpurové řeky, kde hrál detektiva, a je to kriminálka, která, když se na ní dodnes podívám, viděl jsem ji několikrát, tak pořád mám mrazení v záry, skvěle vymyšlený je to. No a taky se v roce 2006 objevil v remakeu filmu Růžový panter, kde si zahrál kolegu inspektora Clouseaua, kterého v tom novém zpracování hrál Steve Martin, a v tom stejném roce vlastně také stvárnil postavu kapitána Bezufaše ve snímku Šifra mistra Leonarda. Mimochodem, já jsem samozřejmě četl tu knihu Šifra mistra Leonarda od Dana Browna, přečetl jsem ji jedním dechem, a ten film, ve kterém hrál Tom Hanks a právě i Jean Reno, tak je jeden z mála filmů, které se dočkali tak kvalitního zpracování, že já to považuji na miskách vah za plnohodnotné dílo, stejně jako knihu, ne vždy se to stává. Takže pokud jste neviděli, tak vřele doporučuji. A stejně tak doporučuji film, který se jmenuje Drž hubu, ten je z roku 2003. A tam se kromě Jeana Rena objevuje v hlavní roli Gérard Depardieu. Je to neuvěřitelná legrace, budete se smát od začátku do konce. A je z toho filmu také spousta zásadních hlášek, které používáme mnohdy v běžném životě. Tam je třeba, stačí jenom říct, jsem Quentin z montáže, a už všichni vědí, o jaký film jde. Pokud jste neviděli, podívejte se, opravdu od začátku do konce ukrutná legrace. No, ale já bych samozřejmě Jean Renovi k těm narozeninám dnešním popřál i písní. A bude to skladba, která se objevila v tom filmu Leon, což je vynikající film. Nevím, jestli jste viděli, ale je to opravdu zásadní záležitost z roku 1994. Je to thriller, který režíroval právě Luc Besson, a Jean Reno tam hraje Leona, což je nájemný vrah, kterého nic nedokáže udržet od jeho cíle. Ovšem do té doby, než do jeho života vstoupí asi 12-letá Matilda, kterou hrála Natalie Portman mimochodem, a víc vám neprozradím, tak pokud jste nevěděli, koukněte. No a v tom filmu zazněla nádherná píseň Shape of My Heart, kterou naspíval zpěvák Sting. Takže tu já teďka posílám k dnešním narozeninám Jean Renovi.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Představte si, že hlavní románovou postavou může být i chlupaté psí nadělení. No, to bylo tak. Profesně úspěšná žena po své pratetě nečekaně totiž zdědila veškerý majetek. Podmínkou je, že bude rok bydlet v jejím domě na pobřeží. Dál povede obchůdek s uměním a hlavně se postará o její labradorku Choco. Z jednoduché zápletky německá spisovatelka Petra Scherová vytvořila pohodový, humorný a dá se říct vyloženě dovolenkový příběh nazvaný Psí štěstí. No a ve výčtu charakteristik vlastně chybí ještě romantika, kterou ovšem autorka vytěžila ze vztahu oné pejskařky, zleknutí a jejího kamaráda z dětství, nyní už tedy ctihodného právníka. No, psi také mají pomyslné otisky prstů. A já se ptám, to je soutěžní otázka pro vás, telefonní, takže si připravte telefony 210 323 333, která část psího těla zanechává jedinečný otisk, který může sloužit k identifikaci. Takže unikátní otisk pro identifikaci zanechává za A levé ucho, za B pravá zadní tlapka nebo za C čenich. A volat můžete právě teď.

0: No, tak zase jsem vás nenachytal, milí posluchači. Myslel jsem si, jak vás ošálím, ale kde pak. Jsem moc rád, že v tuto chvíli mohu přivítat ve večerní vysílání Country Rádia posluchače Karla. Karle, ještě jednou vám přeji dobrý večer. Tak mě zajímalo, která část psího těla zanechává jedinečný otisk, který může sloužit k identifikaci. No a možnosti byly tyto. Levé ucho, pravá zadní tlapka anebo čenich. No a vy jste se samozřejmě nenechal nachytat a správně jste řekl, že to je.
1: Je to čenich.
0: Ano, potlesk pro vás. Tomu vlastně už jenom doplním, že ta kresba na čenichu každého psa je opravdu unikátní a neexistují dva stejné otisky psích čumáků, takže je to jako u lidských otisků. Stejně máte pejska, Karle, nebo ne?
1: Ano, ano, pirenejský mastiff, 80 kg živý váh.
0: No tak to je nádherný, tak to kniha přišla do těch správných rukou. Užijte si, podrbejte pejska za ouškem, prosím.
1: Díky.
0: A mějte se moc hezky a ještě vám posílám písničku. Dobrou noc.
1: Díky.
0: A naslyšenou.
1: Naschle, naschle. Oh,

Přátelé, za 13 minut půlnoc, já se s vámi pro dnešní večer loučím, budu se na vás těšit samozřejmě zítra od 20 hodin a vy to dobře zvládněte, zítřek poslední tedy den, kdy budete pracovat v tom vedru, teda to nebude nic moc, tak to prosím vás vydržte, doufám, že vám v práci třeba přidělují vody, nebo vás třeba taky pustí brzo domů, kdo ví, to se také děje. Dokonce mi jednou vyprávěl můj strejda, to byl bratr mé babičky, který utekl kdysi do Austrálie, tak říkal, že v Melbourne, kde žil, že jednou se tam stal úplný zázrak, že začal padat sníh v Melbourne, neuvěřitelná věc, takže všem v práci dali volno dětem ze školy, aby mohli utíkat ven a asi těch 5 minut, co to vydrželo, tak si to užili. A tím to skončilo. Jinak říká, že samozřejmě běžná věc, když teploty překročily třeba 40, určitě, už nevím, kolik to bylo, tak všichni volno. Tak to přežijte a prosím vás, hlavně nepředstírejte, že pracujete, aby to nebylo, jak jsem to kdysi četl v nějakém rozhovoru, že šéf nachytal takhle svého zaměstnance, jak dělá, předstírá, že pracuje a on mu řekl, no předstírám, že pracuji, protože firma předstírá, že mě platí. Tak na to prosím vás pozor, mějte se moc hezky, přežijte vedro a zítra ve 20 hodin se na vás těší Petr Kocman. Naslyšenou, dobrou noc.

Kouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk, hup, hup, hup.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Dnes se budeme opětovně věnovat dámským hlasům trampské písně, jak těm, na které mi minule již nezbyl čas, tak i těm, na ně jste mě po odvysílání minulé relace

tremských tamtamech dozněli Brontosauři, skladba Slunovrat. Zrovna dneska jsme si volali s Petrou Černockou a ona udiveně říká, když jsem právě říkal, že dneska se budu věnovat i Zdence Tichotové, jak je neuvěřitelné, kolik nám tady Honza Nedvěd nechal nádherných písniček. Teď už nepíše, škoda, ale klobouk dolů před jeho celoživotním dílem. Zdena Tichotová je od 70. let nedílnou součástí českého folku a tremské písně. Roku 1975 se její hlas objevil na prvním singlu Brontosauru a pak již pokračovala dlouhá řada oblíbených písní, které si zpívají celé generace. Druhou její a neméně významnou štací byl Spirituál Quintet, ve kterém zpívala od roku 1974 až do konce této legendární skupiny v roce 2021. Možná si pamatujete tehdy tu dlouhou vlastně šňůru pražských luceren. Roku 1976 se také provdala za uměleckého vedoucího skupiny Jiřího Tichotu. Zdenku Tichotovou si nyní pustíme v jedné profláklé písni Brontosauru Hlídej lásku, skálo má, a poté zaspívá jednu méně známou píseň Spirituál Quintetu Nejdelší vlak.

Trenských tamtamech na Country rádiu zpívala Zdenka Tichotová, asi jste poznali, že se i ve Spiritual Quintetu potkala s Honzou Nedvědem. Na prvním a zároveň nejúspěšnějším LPčku Kamelotu Zachraňte koně z roku 1990 zní v řadě úspěšných písní hlas Věry Horké Kudrnové. Ta zpívala v Kamelotu od roku 1984 až do roku 1991. A poté se na chvilku vrátila ještě roku 2012, aby zhruba rok s Kamelotem vystupovala. Vedle Kamelotu mohli posluchači její písně slyšet i v několika skladbách skupiny Bokomara. Zpátky však LPčku Zachraňte koně. Toho se prodalo více než 96 tisíc kusů. A teď ony další dvě písničky. První bude notoricky známá skladba Čas rozchodů, společný duet Věry Horké s Radkem Bůčkem Michalem. A poté bychom si pustili skladbu Bela a Sebastián. Ta byla inspirovaná černobílým seriálem stejnojmenným, který se v Československu vysílal od 60. let.

Nádhera. Na Country Rádiu v Tremských Tamtamech zpívala Věra Horká Kudrnová. No a nyní k mé srdeční záležitosti. Perfektní spojení tremské písně a swingu předváděly sestry Havelkovy, které jako vokální trio vznikly roku 1985 v lůně originálního pražského synkopického orchestru. Vystupovali i s Melody Makers Ondřeje Havelky, podle něj také mají jméno. Zároveň však nejvíce se svým vlastním orchestrem sester Havelkových, který řídil Jaroslav Šimíček. Roku 1994 natočili album Až tě tvá dívenka zklame. Na němž se objevilo 14 písní prvorepublikových tremských autorů, hlavně takových těch předních, jako byl Motel, Ingrish a další. Křest prý tehdy proběhl v tremském klubu CI5. Dámy, když začaly zpívat Rikatádu a další, tak se někteří staří trampové údajně podivili nad tím, jestli si z nich děvčata nedělají srandu. Oni se však snažili co nejvíce přiblížit originálu. Přesto je i vlastně během celé té kariéry někteří napomínali z toho, že si dělají z tremské písničky legraci. Se svým vystupováním se rozloučili 19. července roku 2022 právě v tremských Tamtamech. Tady bych vás upozornil, že pořad je dostupný na YouTube archivu Country Rádia. Stačí si zadat tremské Tamtamy sestry Havelkovy. No a nyní dvě staré tremské písničky v jejich podání. Lokálka od Vladimíra Edio Fošta a poté má oblíbená skladba Až přijde ta chvíle od Eduarda Ingriše. Zpívají sestry Havelkovy.

Prvorepubliková tremská píseň v podání sester Havelkových dozněla v tremských tamtamech. Minule jsme si představili jeden z notoricky známých hlasů skupiny Pacific, totiž Helenku Maršálkovou. Dnes se vypravíme za noblesní dámou, která v Pacifiku též strávila drahno let, Marcelou Voborskou. Ta totiž není pouze interpretkou, ale několik moc pěkných písní i složila. V řadách Pacifiku strávila Marcela 3 desetiletí a Pepa Blažejovský i Tony Linhart jí napsali několik skutečných hitů. Osobně rád vzpomínám na naše častá setkání na portách a hlavně na její otevřenost k mladým muzikantům. Ty se totiž vždycky snažila podporovat a říkala, že pódia patří mladým. Ona to bohužel, i když by mohla ještě dále zpívat, tak pochopila také a z pódií se stáhla. Je to škoda, náš hlas, její hlas nám chybí. Pustíme si teď 2 písničky, první budou Potůčky řas, ty zaspívá společně s Honzou Nedvědem, v tomto případě je Honza opět i autor, a poté Pacifik, ten chlap má koňskou náturu. Z alba Ztracený tratě. Hudba Pepa Blažejovský, text Tony Linhart.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte trampské tantamy na Country Radio.

Tak tohle byla oblíbená píseň Tonyho Linharta, Ten chlap má koňskou náturu, zpívala Marcela Voborská. Dnešní tramské tamtamy věnujeme dámským hlasům tramské písně. Kdo někdy byl na potlachu v okolí Prahy, musel potkat duo Tornádo. Výrazné hlasem i vzezřením. Iveta Eliášková a Marcela Plšková, vystupující za basového doprovodu Milana Lhotského-Čombeho. Marcela nás bohužel nedávno opustila, ale Iveta a Čombe pokračují dál. Udělali si dámy kdysi dávno radost, takzvanou radost z jízdy. Dvě CDčka. První vyšlo v roce 2008 jako studiovka a poté vyšla Radost z jízdy 2 a to byl zase živák z roku 2018. Ještě bych vás upozornil na to, že opět záznam tramských tamtamů s duo Tornádem si můžete najít na YouTube archivu Country Rádia, když nám tady dámy společně s Čombem hrály naživo. První skladba Vabyho Rivoli v podání dam, to bude asi tím, a to bude právě živák z roku 2018. A poté krásná věc, Zpátky nevedou. Radost jízdy 2008 zpívá Iveta Eliášková a Marcela Plšková.

Zpívali duo Tornádo. No a teď k Jitce Vrbové, ikonický hlas tremské písně a jazzu. Od 70. let začala zpívat se skupinou Sépie Country. No a poté si vyhlídl Standa Chmelík a bylo hotovo. My tady máme dvě skladby, které vlastně představí tu rozkročnost Jitky. Až skončí příští týden z alba Co nevidět se sejdem z roku 1992. Text psal tehdy Mirek Černý, hudbu psal Standa Chmelík. No a album My se známe, které vlastně špatně znova, album Vrace k nám stejnou řekou, z toho pustíme skladbu My se známe. Tam právě Standa, když si Jitku prý vyhlédl ve škole, tak za ní přišel a říká, potřebuju hlas k Evě Pilarové a Evě Olmerové, šla byste do toho? A Jitka si tehdy myslela, že si z ní dělá srandu, ale nedělal a hodil jí lano. Tak právě skladbu My se známe s Evou Pilarovou a Evou Olmerovou zaspívá v zápětí poté, co skončí skladba Až skončí příští týden.

Zpívala Eva Olmerová, Eva Pilarová a Jitka Vrbová. V minulé relaci, kterou jsme věnovali dámským hlasům trémské písně, jsme zmiňovali brněnskou zpěvačku Janu Zuzku Radovou. Přesto mi někteří posluchači psali, že by si od ní přáli slyšet ještě nějakou píseň. Já jsem minule pouštěl skladby novější z alba Panta Rei s Milošem Sislem. Tak pojďme trochu do historie za její angažmá v TE Bandu, ve kterém tedy byla dlouho. TE Band, Tramp Evergreen Band, založený Joškou Jägerem v Brně. Tehdy já tu píseň pouštím poměrně často, protože se mi v podání Zuzky moc líbí Raní letadlo. To je skladba, kterou napsal kdysi dávno Tony Linhart, původně pro Helenku Maršálkovou, ale ona tu skladbu odmítla s tím, že jí připomínala emigraci jejího bratra. A Tony se tehdy naštval a donesl to Zuzce a když slyšel, jak to s TE Bandem naspívala, tak byl nadšený a říkal, jen si to nech, tobě to sluší ještě mnohem víc. Raní letadlo zpívá Jana Zuzka Radová a TE Band.

a snad. Doufám, že se vám dnešní pořad věnovaný dámským hlasům trémské písně líbil. Ještě tady máme poslední dámy, na které by se nemělo zapomenout, protože už po celých 40 let zpívají v Paběrkách Marko Čermáka Vicky, tedy Vlasta Dinterová a Jana Škábová alias Stehno. Dámy, které zpívají svým specifickým způsobem a jak říká Marko Čermák, jako správné indiánky. Tím zakončíme dnešní tamtamy, pustíme si je v písni Měsíční pláně. Příště se můžete těšit na Sašu Rivolovou. Určitě dojde na její toulky po světě a bude celý ten pořad doprovázet budou vlastně písničky z dílny Bratří Rivolů v různých interpretacích napříč tou dlouhou dobou, jak se hrajou již od 60. let. No to už bude ode mě pro dnešek vše. Od mikrofonu Country Rádia se s vámi loučí Jakub Jiroušek a přeju vám příjemný zbytek večera. Mějte se moc hezky a pozor, u Petra Kocmana budete moct soutěžit o jedny z posledních lístků na naši narozeninovou oslavu. Tak pozorně poslouchejte. Mějte se, ahoj!

0: budeš chtít.
1: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání.
2: Já mám přání.
1: Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
3: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
1: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
4: A dejte mu zahrát, pane inšpektore, dejte mu zahrát.
1: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: je, dobrý den. Tak.
1: Náhoda, co?
0: No, to je, člověk tady tak sedí.
1: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
0: No, já vás hned poznal.
1: Tak, já vás taky.
0: Tak.
1: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
0: No jo.
1: Tak vy taky tak trochu jako...
0: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
1: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
0: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to
1: a... Ano. A... Nebo tamto, že
0: ano,
1: jo?
0: Ano, tak.
1: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
0: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
1: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
0: Jo. To je jako u mě, víte.
1: Taky, že jo. No.
0: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto.
1: Ano. A... Nebo i něco jiného,
0: no,
1: že jo.
0: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
1: No já vím, a jste v troubě.
0: Ano. No a když ne, tak se zase něco nachomejtne.
1: Ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak... Prostě, víte?
0: Jo.
1: No ne?
0: No, to teda nikdy.
1: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, no. Že jo? No jo.
0: Baba.
1: Co říkáte?
0: A říkám, baba.
1: A jaká baba?
0: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
1: Je tak baba jako jojo, já tak, no jo, to
0: tak
1: jo.
0: Tak jsem to myslel.
1: Jo.
0: No.
1: Jo, co jsem to chtěl říct ještě. Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
0: No jo. No tak řekněte něco podobného.
1: Jo. No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
0: Já? Taky ne. No jo.
1: To je.
0: Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
1: A co?
0: Jouda zemřel.
1: Jouda. Jaký Jouda?
0: Franta Jouda.
1: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
0: Je to tak, zemřel.
1: Prosím vás, a úplně?
0: Jo.
1: Tak to on už nežije, co?
0: Teď prej už ne.
1: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
0: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
1: Prosím vás, a kde?
0: No co kde?
1: No kde byl?
0: No já nevím.
1: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
0: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
1: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
0: Já nevím.
1: Takovej hodný člověk to někdy byl, no. Víte?
0: Ještě minulej týden byl naživu.
1: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
0: Jo.
1: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
0: Ale umřel. Na traverzu.
1: Prosím vás. Zápal, jo?
0: Ale ne. Spadla na něj.
1: Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
0: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
1: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
0: No Jouda.
1: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
0: No vy jste ho neznal?
1: No já myslím, že jo.
0: No, tak to byl on.
1: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
0: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
1: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. No. Tak toho jsem neznal.
0: No. A já myslel, že jsi ho znal.
1: No já taky myslel napřed, víte, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal. Já znal jinýho, víte, ten se zase nemenoval Joura, ale Rambousek.
0: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
1: Ne, pak s ním je to horší.
0: Prosím vás, jak to horší?
1: A ten ještě žije, chudák.
0: Jo, a takovej dneska ještě ale hodně.
1: No jo, kolik to hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
0: Jo, Rambousek, Rambousek, aby ho neznal. Takový malej pihovatej, no jo. No, jo. A co pak je s Rambouskem?
1: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
0: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No, tak to on bude asi jako ona.
1: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
0: Ale tu je ona stávající.
1: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
0: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká. Má takovou divnou pusu.
1: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
0: no, tak. Ona je taková korpulentní.
1: No jo, no. Já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak... jen tak kapku pulentní,
0: no,
1: že jo.
0: Tak no, nějak, no, tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že s poctivostí člověk nejdál dojde.
1: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, pak věřte příslovím, že jo. Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
0: No. A tu si teď bude brát? Yeah. Jemu už bude 50, jí sotva 20.
1: No. No pak teď to ještě bude, že jo, za jo. Takových 10 let.
0: Jo, za 10, to už mu bude 60.
1: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
0: No. Že pak, věřte, že není přešťastný manželství.
1: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane tuhle slepičí nemoc, víte?
0: Jak slepičí nemoc?
1: No jako když zanáší.
0: Jo, tak,
1: tak to je konec, víte.
0: To je pravda, to je konec.
1: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
0: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
1: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
0: Ježišmarja, už... jak to letí.
1: No jo, taky.
0: Taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
1: No.
0: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
1: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
0: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
1: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase

zemí, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdiku, ať se na hoconský šípy najmout dál.

Can I move it down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zkýší, kdy najmou čutá. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

pláč a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,